Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

sehr.

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve venku.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se by zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Brumova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: war es ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Palce. Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej.
2: Ještě záda, záda.
3: Já chci něco říct. Já bych vám něco, počkejte.
2: Tak, tak.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že česká Láska je věc kouzelná byla vydána na kantonském vinylovém albu v roce 1971, originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostravského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen sním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: they lay me 'neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song, je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Slyšte z toho zdruda.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
7: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
6: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila. Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali s ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. A když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, protože unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase

0: vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
1: Ne.
0: To byla trošku hustota, opravdu.
1: Jak dlouho člověk na tom obličeji má?
0: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
1: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
0: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
1: A pak to šlo do cateringu.
0: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českém bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
1: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
0: samozřejmě.
1: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
0: To je těžká konkurence.
1: Tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi aj dřív jako herec. A vybral bych, a Patriku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků, takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já jí mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce. Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
3: Ulehli jste?
4: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano. No.
3: Objali jste se?
4: Ano.
3: Políbili?
5: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas, trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
3: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajení chleba povodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tinterfalda.
5: Žárlí, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se probudíte.
2: Tak my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme, to už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselý. Tak to má být.
1: Mm-hmm. k hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou. Takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal. Ovšem, Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po Popelku až po Divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v šestém patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete, Ačko nebo Bčko, volte SMS-kách na čísle 90 011 04, taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přistali jít.
3: Chtěl bych hlasovat, slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jednu z hereček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila. Ano, já se omlouvám, mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. Já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 6:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedovedeš představit.
9: Ale jak to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená, ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím, proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: No to jde, ne?
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím. Ano. Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajzne 10 rakviček, jen to uvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
8: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydí ty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jako se mnou mluvíš tady před lidma.
7: No, ty, pokračujte. No,
9: netvorně. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, protože on chůr listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, bylo to hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komediata. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, jo.
2: Ale pořád
4: je
2: dobrý.
4: To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, anebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval zdravím. Pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc.
5: Nechle.
1: My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů i těch od SMS-kařů. No. Je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Někdy, ano?
7: Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: Goethe. Tak krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno. Goethe.
8: Čí?
7: Ale no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam.
7: Eine kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: No jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano.
8: Pochopíte.
7: Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro to slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovní. Tak vešla ta blondýna, dala vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak jako ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde žil?
8: V jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, ano. Neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí kriminalisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných obchodů. Začala topná sezóna. Olomouc hostí mezinárodní včelařskou výstavu. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Jak podvody probíhaly, popisuje vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
2: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internet. E-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: V Česku začala topná sezóna. Někteří majitelé domů ale zanedbávají podle odborníků pravidelnou kontrolu spalinových cest, přestože jim to ukládá zákon. Riskují přitom vznik požáru kvůli nevyhovujícímu stavu komínů, říká kominický mistr z Přerova a prezident společenstva komíníků v Česku Jaroslav Šén.
3: Někdy bývají trámy v komíně, někdy bývá zadechtovaný komín, někdy bývá netěsný kouřovod, takže těch závad je strašně moc. Jsou závady, třeba chybějící kontrolní otvor nebo čistící, tak to se domluvíme, že tam dám nějaký termín odstranění, třeba měsíc, 2 měsíce nebo do příští kontroly, záleží na to, na té důležitosti té závady a jestli má vliv na bezpečnost. A když má velký vliv na bezpečnost, když je to nějaká fatální závada, tak se musí přestat topit okamžitě.
0: Mezinárodní včelařská expozice s názvem Hanácká včela začne dnes stejně jako podzimní etapa Flóry na olomouckém výstavišti. Návštěvníci si na ní můžou koupit včelařské potřeby a včelí produkty, říká manažerka výstaviště Monika Tomašovicová.
4: Na výstavišti Flóra Olomouc mierí Hanácká včela. Na výstave si budou moct návštěvníci zakupit med, další včelí produkty a některé z nich aj ochutnat. Hanácku včelu doplní aj sprievodný program. Vo štvrtok sa uskutoční prednášky Český čmelák a v sobotu budú nasledovať odborné prednášky zasadacej miestnosti správnej budovy. Sport.
0: Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než doteď a plánuje více soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 na 247. kilometru u Sobáčova ve směru na Mohelnici. Kvůli opravám vozovky je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 8. října a svátek má dnes Věra. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Bude zpívat Helena Vondráčková a právě teď budou znít Brontosauři a song Růže z papíru. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
3: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
4: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalách. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77, Petr Uhl. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 8. října, svátek má Věra a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. No dnes sluníčko, k večeru přeháníky, teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Uničov, teplota 8,5 stupně, hlásí Radek, který zdraví z práce, ať se daří. Šternberg 9 stupňů, vzkaz od Petry, přeje všem hezké ráno, a Úsov 8 stupňů Celsia. A tolik naměřila Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa.
3: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Nové zázemí můžou na střední průmyslové škole v Jeseníku využívat tamní studenti oboru bezpečnostně právní činnost. Vzniklo v bývalém atomovém krytu. Učitelé ho teď využijí k výuce bojových sportů nebo střelby.
1: Nyní se nacházíme v místnosti střelnice, je to hlavní střelnice, to tunelová střelnice, která má 28 metrů na délku a 7,5 metrů na šířku.
2: Ukazujeme jednu z nových místností takzvané MCO Security Academy učitel David Lukeš. Žáci oboru bezpečnostně právní činnost si zde budou moct osvojovat základy práce se zbraní. Při výuce budou používat vzduchové nebo airsoftové zbraně.
1: Běží odpočet, aby on se nachystal, a ve chvíli, kdy ozve se tón, tak mu začíná běžet časový limit. A on střílí situaci dle svého uvážení, jak to zvládá. Poslední má zasáhnout zeleně svítící terč. Ve chvíli, kdy ten terč zasáhne, tak se zastaví časomíra.
2: Součástí nového prostoru je také laserová střelnice, na které si žáci za pomocí dataprojektoru procvičí zásah v reálných situacích.
1: Restaurace, byt, cokoliv podobného. Studenti zde vstupují opět zase ze zbraní, která má parametry zbraně Glock. A podle situace, která se vyhodnocuje na projektoru a v počítači, řeší nějaký reálný zákrok. To je jedno využití. A druhé využití je, že prostor se dá použít jako učebna kriminalistiky, kde se budou zajišťovat stopy.
2: V prostorách se nachází také úpolová tělocvična rozdělená na dvě části.
1: Tatami, měkčená část ze sloupy a boxerská část. Na konci je učebna.
2: My tady stojíme kousek od boxovacího pytle, tak bych se zeptala, jaké druhy těch bojových sportů se tady budou moct žáci naučit.
1: Žáci v současné době v rámci SVP mají Muay Thai, což je vlastně obdoba kickboxu, mají brazilské jiu-jitsu a v rámci vyprošťovacích pák a úchopů jsou zde začleněny prvky z Aikida.
2: Vybudování tohoto zázemí stálo kolem 1 000 000 korun. Podle ředitele školy Jiřího Viterny se na něm pracovalo zhruba rok.
3: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využívat kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám jednotlivcům.
2: Nové zázemí se líbí i druhákům Sylvii a Kamilovi.
4: To skvělé, je to něco nového, co tady na té škole vlastně ještě nebylo.
5: Všechno je tady moderní, máme tady nové střelné zbraně, jo, ostré Glocky, co máme vlastně od třeťáku. Teďka tady máme Glocky jako airsoftový, to je za mě pecka.
2: Vedení školy plánuje tento prostor do budoucna dále vylepšovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Až na 20 let může jít do vězení teprve 18-letá dívka a její 30-letý přítel z Olomoucka. Žalobce obžaloval z loňské vraždy a pokusu o vraždu v Bohuňovicích. Dívka zastřelila svou matku a postřelila otce. Její přítel se na činu podílel jako organizátor. Řekl to náměstek krajského státního zástupce Jan Beránek. V Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu. Předloni v září ho poničila povodeň. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Sdělila to nezávislá starostka Miroslava Rybáriková, která kandiduje v říjnových volbách. Státní hrady, zámky a další památky v Česku navštívili letos do konce září zhruba 3 miliony a 800 tisíc lidí. Například na hrad Bouzov přišlo 97 tisíc návštěvníků. Díky tomu je 6. nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Sport. Olomoucká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase Maďarku Anu Krizovou. Počasí. V Olomouckém kraji dnes bude polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později se přidají přehánky a déšť. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se v Olomoucké ulici v Hranicích. Vozovka je tam kvůli opravě povrchu silnice zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kdo kdy projížděl z Litovle po staré silnici do Prostějova, musel projet osadou Kaple v Sedle pod Velkým Kosířem. Proč se jmenuje, jak se jmenuje a další zajímavosti o ní prozradí dnešní rozhlasová pohlednice s Mirkem Kobzou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chutě, snídáte-li a stali na cestách opatrně. Je čtvrtek 8. října a svátek má Věra. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v říjnu mráz a větry, leden, únor teplý, no dnes sluníčko, k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štíty, polojasno, 2 až 4 stupně, vítr od 5 do 25 km za hodinu, sucho dál trvá, babí léto končí, píše Břeťa. Zdravím do Štítů. Zdravím ale také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 10 stupňů a Temenice 7,5 stupně, tolik naměřil Mirek. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť ke snídaním přeji. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Viktor Zavadil. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. Kolikrát tenhle film od premiéry před 8 lety viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s Viktorem Zavadilem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Část Šumperku dnes bude bez elektřiny. Více o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na Libavé pokračuje mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. Část Šumperku dnes bude bez elektřiny. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance 2026 hostí vojenský újezd Libava na Olomoucku. Víc než tisícovka vojáků tam spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky trénuje zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Podle vedoucího cvičení Davida Kremličky se jedná o experimentální projekt České armády.
3: My se robotizaci a automatizaci vedeme ve smyslu toho, že vlastně ten technický prostředek nahradí toho vojáka. To znamená, ten voják nemusí podstupovat to riziko, který by podstupoval bez podpory těch technologií. Samozřejmě Česká armáda, si vnímáte, že ty věci jsou v procesu, neustále se řeší. Já si myslím, že jdeme jako mílovými kroky vpřed. Samozřejmě, ale trvá to nějaký čas.
2: S plánovanou odstávkou dodávek elektrické energie dnes musí počítat obyvatelé části Šumperku. Dotkne se 4 ulic v době od 8:30 ráno do 14:30 odpoledne, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Odstávka elektřiny se týká vybraných úseků významných šumperských ulic. Konkrétně jde o ulice Jesenická, Žerotínová, Uničovská a Dolnostudénská. Jednotlivá čísla domů a parcel, kterých se odstávka elektřiny týká, jsou uvedena na webu města Šumperk.
2: Plánované 3 větrné elektrárny u Kojetína podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních 2 zahrad, které jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Experti hodnotili vliv elektráren vysokých až 230 metrů na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Vyplývá to z přepracované dokumentace k zahájenému posuzování vlivů tohoto investičního zámku měru na životní prostředí EIA. Sport. Hokejisté SK Prostějov 1913 ve druhé lize prohráli v Kroměříži 3-5. Naopak LHK Jestřáby Prostějov porazili doma Opavu 6-0. Uspěl i Šumperk, který přehrál na vlastním ledě Valašské Meziříčí 6-2. Výkon i produktivitu týmu si po zápase pochvaloval trenér Šumperka Tomáš Sedlák.
5: Fantastický vstup do zápasu, spousta střel, myslím, 51 střel a stojíme před tou bránou, dorážíme ty puky. Padli z toho, myslím, 2 nebo 3 góly, jste před toho před brankového prostoru. Konečně jsme dali nějaký góly, ty šance. Myslím si, že těch šancí tam bylo ještě furt víc. Dohrávali jsme, jo, perfektní souboj 1-1, šli jsme do těla. Tak nějak bychom si to představovali prostě, ale my to musíme udržet každý zápas, jo.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 299 před Lipníkem nad Bečvou ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto. A pozor i na silnici 366 za Kostelcem na Hané u Lutonína. Motorka se tam srazila se zvířetem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje pohodové ráno. Máme tady čtvrtek, víkend se pomalu blíží, jestli se vám o to víc oči klíží, tak si vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba už také pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet. No a uvidíte, že hned bude lepší ranní nálada. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o olomouckém chovu policejních psů a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Stanislav Hložek a právě teď bude zpívat Karel Gott muzika. Dobré ráno.
7: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Olomoucký klub pěstitelů, policejních a ušlechtilých psů vyrazil před 100 lety do Zlína, aby ukázal, co jeho svěřenci dokáží. Více ví Dita Vojnarová, která listovala tehdejšími novinami.
1: Stalo se před 100 lety.
2: O zájezdu, který se konal na konci září 1926, se psalo jako o záslužné práci v zájmu československé kinologie. Olomoučtí psovodi se svými psy prezentovali na hřišti SK Baťa. Konkrétně druhý klubový činitel, pan Baleka, předvedl velmi zajímavé ukázky umění vycvičených psů. Předváděly se řadové a poslušnostní cviky, cviky v obraně svého vůdce, hledání, pátrání a stopování po spáchaném zločinu, skok do výše 3 metrů, šplch a různé jiné zajímavé ukázky cvičených psů. Projevený zájem obrazil se, jak se psalo v novinách, v účasti obecenstva, které neskrblilo pochvalou jak vůdců, tak i psů, jejichž výkony byly skutečně bezvadné. Účast

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek 8. října a svátek má Věra.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden. Dnes sluníčko, k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 10 stupňů. Jirka se chystá s pejskem na procházku a dnes vyrazí možná i na kolo. Udělá tak něco pro své zdraví, tak šťastnou cestu. Jaroslav z Vikýřovic hlásí svítící měsíček a 7 stupňů Celsia, Lukavice 8,5 stupně, tolik naměřil Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 6:30. Dobré ráno, je tady říjen, užíváme si na zahradách a zahrádkách poslední sklizeň. Někdo v těchto dnech sklízí jablka, například já, ořechy, další mu dělají radost ještě saláty. No tento měsíc také připravujeme záhony na příští sezonu a sázíme ovocné a okrasné dřeviny. Vysadit můžeme stále také některé jarní cibuloviny a trvalky. No a v říjnu bychom měli připravit nejen zahrádku, ale i vybavení a nářadí postupně na zimu. Uvolněné květináče a truhlíky nezapomeňme před uložením vydrhnout. Nářadí bychom měli zbavit hrubých nečistot a pomocí drátěného kartáče odstranit případnou res a také bychom měli tyto nástroje naolejovat, nejlépe olejem ve spreji. Tak držím palce, ať se nám v zahradničení daří, no a hlavně ať nám nářadí také dobře slouží.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Nextbike. V koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě bude opět k dispozici nejméně 180 kol, z toho 165 klasických a 15 elektrokol. Výsledky koncesního řízení schválili radní. Vrchní soud v Olomouci poslal na 10 let do vězení muže za smrt manželů z Kopřivnice. Loni v březnu jim 49-letý Petr Vašenda prodal náplasti se syntetickou drogou fentanylem. Podíl na smrti manželů popíral, tvrdil, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádala vrácení případu. Odvolací soud však jeho argumentům neuvěřil. Olomoucké výstaviště Flora bude ode dneška hostit přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flory budou taky floristické soutěže, gastronomický festival Olima a zahradnické trhy. Výstava potrvá do neděle. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu v semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Olomoučanka Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9:00 dopolední našeho času. Počasí. V Olomouckém kraji dnes bude polojasno až oblačno, během dne až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na dálnici D1 na kilometru 299 před Lipníkem nad Bečvou u Jezernice ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme na armádní cvičení Moravian Lance. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Těžká pásová technika a obrněné vozy spolu s malými digitálně řízenými roboty a drony. Ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku se koná armádní cvičení Moravian Lance 2026. Víc než tisícovka českých a zahraničních vojáků na něm testuje experimentální projekt spolupráce při bojových operacích. Nové prostředky a postupy.
1: Orfeus je průzkumný robot, je úplně bezhlučný, vysoký zhruba 30 cm a má 4 kola. Joystickem ho přímo z auta navádí četař Ladislav z Družstva chemického a radiačního průzkumu.
2: Dokáže detekovat bojové chemické látky a radiaci. Má termokameru, noční vidění. Dosah je 200 metrů.
1: Má kameru vlastně na sobě a vy
2: auto je hermeticky uzavřené, takže bych pracoval z auta, aniž by mě ohrozily bojové chemické látky.
1: Bez nasazení pozemních a leteckých robotů se vojáci dnes boji neobejdou, říká David Kremlička, velitel cvičení.
3: Neuvěřitelné možnosti to nabízí od manipulace s břemeny na logistické úrovni, od přepravy a přesun raněných po průzkum a de facto překonávání překážek. Dneska vám ta robotika nabídne tu stejnou manuální práci, co by udělal člověk za menší riziko. Ty možnosti jsou nepřeberné.
1: Další systémy vojákům pomáhají vyhledávat, sledovat cíle a předávat informace. Smyslem cvičení je i zkrátit cestu mezi tím, co jednotka zjistí, a tím, co na základě informací udělá, tvrdí Miroslav Vybíhal, velitel 7. mechanizované brigády.
4: Pro nás je podstatný to, aby jsme ty technologie, které jsou buď už zavedené, anebo se budou zavádět, anebo ještě o nich nevíme, tak aby jsme nějakým způsobem skloubili v jeden okamžik s tím, co my v současné chvíli disponujeme, jakým způsobem tady tyto věci zakomponovat do stávajícího systému.
1: I tak na Libavé nechybí těžká technika, tanky a bojová vozidla. Vojáci řeší maskování, klamání protivníka nebo práci s tepelnou a elektromagnetickou stopou, vysvětluje velitel Kremlička.
3: Že pořád jsou to nějaký data, který sbírá buď člověk nebo ten dron, technický prostředek, který se nějakým způsobem musí vyhodnotit.
5: Takže nachystejte si své jednotky do výchozích pozic.
1: Digitální techniku ve Srubovém táboře Smilov nahradila mapa Libavé. Má rozměry 3x6 metrů a vojáci ji vyrobili z přírodních materiálů.
6: Protože musíme jet v digitálním a analogovém spektru, oboje na jednou, a ty drony a ostatní, my tomu říkáme vymoženosti, tak tady jednoznačně budou a snažíme se držet krok se současným bojištěm.
1: Vysvětluje mi instruktor Jiří Válek. Vojáci chtějí tento typ experimentálních cvičení pořádat i v příštím roce. Zapojit do nich chtějí i další složky armády. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak bude postupně změna počasí, teď zatím jenom přibývá oblačnost. V části kraje je zvětšená, na jihu, zejména na jihu, tam je ještě jasno. Teploty jsou od 7 do 10 stupňů, ale ojedinělé v údolích, třeba na Šumpersku, jsou až kolem 3 stupňů. Vítr, ten je v nížinách slabý, proměnlivý, ale na horách je mírný, jihozápadní do 7 metrů za sekundu.
0: Budeme odpoledne potřebovat deštníky?
2: Spíš až k večeru. Očekáváme, že během dopoledne bude postupně přibývat oblačnosti. Odpoledne pak bude většinou oblačno až zataženo a později odpoledne nebo možná až na večer se přidají první přehánky nebo déšť. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Teploty dnes většinou v rozmezí 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a vítr postupně bude mírný, jihovýchodní až jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A pojďme se ještě podívat na noc a zítřejší den.
2: V noci nás bude přecházet od západu studená fronta, takže očekáváme zataženo, déšť, přehánky, z večera může být ještě ojedinělá i bouřka. V druhé polovině noci pak budou srážky ustávat a oblačnost od západu se bude protrhávat na polojasno, výjimečně i skoro jasno. Teploty k ránu klesnou na 9 až 5 stupňů. Vítr, ten zejména v oblasti fronty v první půlce noci, může být čerstvý, změní se na severozápadní s nárazy 15 metrů za sekundu, k ránu pak bude vítr slábnout. A během zítřejšího dne čekáme jasno, polojasno, jen na horách s většinou oblačnost s možností výjimečné přehánky a teploty jen kolem 14 stupňů.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme v kleči na čtyřech. Hlava v prodloužení strupem, opora o dlaň a kolena. S výdechem odlepíme pravou dlaň a levé koleno. Pokrčíme pravý loket, zároveň přitahujeme levé koleno směrem k lokti, dokud se nedotknou. Totéž provedeme na opačnou stranu. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: podcastu Vážně relí poslední.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Hrad Bouzov je letos zatím 6. nejnavštěvovanější památkou Národního památkového ústavu. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoucký vrchní soud projedná vraždu v Zubří. Kulturní dům v Kobyle nad Vidnavkou se dočkal rekonstrukce. Olomoucká judistka Renata Zachová si veze bronz z mistrovství světa. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Před Olomouckým vrchním soudem dnes stane Moldavan Dumitru Vakarčius. Za brutální vraždu v Zubří na Zlínsku potrestal Olomoucký krajský soud tohoto muže 18 lety vězení. Oběť ho načerno zaměstnávala. Po vraždě obžalovaný muže podle spisu okradl a snažil se uprchnout. Dopadla ho celní zpráva. 23-letý Vakarčius útok přiznal. Nesouhlasí však s tím, že by svou oběť okradl. V Kobyle nad Vidnavkou na Jesenicku skončila rekonstrukce kulturního domu. Předloni v září ho poničila povodeň. Dělníci zároveň opravili tamní obecní byt. Jak to obec zvládla finančně, popisuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková, která kandiduje v říjnových volbách.
4: Takže jsme požádali o dotaci z Živlu 1, kde nám byla ta dotace přidělena a proběhla tedy oprava. A zároveň jsme žádali o Olomoucký kraj, kdy nám dali dotaci na opravu obecního bytu, kde nám kraj poskytl 700 tisíc. Celkově ta rekonstrukce byla asi v hodnotě 1,5 milionu.
3: Státní hrady, zámky a další památky v Česku navštívili letos do konce září zhruba 3 miliony a 800 tisíc lidí. Například na hrad Bouzov přišlo bezmála 97 tisíc návštěvníků. Díky tomu je 6. nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Sezóna na hradě přitom dál pokračuje, říká kastelánka Zuzana Šulcová.
5: A připravujeme adventní, vánoční a silvestrovské prohlídky. Nejbližší akcí ale jsou strašidelné prohlídky poslední víkend v říjnu, kdy budeme mít připravené i pro děti strašidelnou dílnu, budou si moci ozdobit perníčky a vyrobit nějaká strašidelka.
2: Sport.
3: Olomoucká judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
6: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
3: Po dvou titulech mistryně Evropy získala Zachová svou první světovou medaili.
2: Počasí.
3: Na střední Moravě dnes bude polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se v Olomoucké ulici v Hranicích. Vozovka je tam kvůli opravě povrchu silnice zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Přišel jsem na to, kdy se mi nejlépe večer spí. No je to po dobu, kdy je puštěná televize. Jenomže potom vám ji vypnou se slovy stejně spíš, jenže vy už nespíte a tak si ji opět pustíte. Tak možná znáte také tento koloběh. Jak se vám nejlépe usíná? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51. No a také mi můžete za chvíli zatelefonovat na číslo 221 555 444, protože budeme soutěžit o dva lístky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. No a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Ilona Čáková a právě teď bude hrát Dalibor Janda song Hráli jsme kličkovanou. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, tak získá 2 vstupenky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. Hostit ho bude Smetanův dům ve čtvrtek 15. října v 19 hodin. A telefon k nám, připomínám, 221 555 444. 2 lístky na vás čekají. Slovenská zpěvačka, herečka Sidy Tobias patří k nejvýraznějším osobnostem šanzonu nejen na Slovensku, ale i v České republice, kdy bývá často spojována se jménem vynikající Hany Hegerové. Její charisma a specifické zabarvení hlasu jsou jasnou kombinací pro silný umělecký zážitek. Připomínám například mou zamilovanou písničku Na hotelu v Olomouci. No, každá z jejich písní se mění v malé divadelní představení se strhující atmosférou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: telefonní číslo a získá tak dva lístky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. Nejrychleji volající je na telefonu na našem drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, tady Alena Vyškov.
0: Aleno, děkuji. Tak vy máte právě teď v rukou dvě vstupenky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. Gratuluji vám, bude ve čtvrtek 15. října v 19 hodin. Koncert bude hostit Smetanův dům. S kým vyrazíte, nebo jak naložíte z lístky?
1: No, tak děkuji moc, děkuji. Mě to totiž tak řeknu upřímně, že já nevyrazím, ale velice jsem se spřátelila na takovém netradičním místě. U vás v Olomouci na čelistní chirurgii. Byli jsme tam zuby. Nebudu to dál rozebírat, ale mám tam od té doby kamarádku z Litomyšle, Janu, která je to už rok, se takhle přátelíme. A teď, jak jsem to párkrát slyšela, nebo dva včera, dneska, tak mě to teď tak seplo, že ona o tom neví, ale vím, že ráda chodí na takový různý koncerty a divadla, tak bych jí to ráda věnovala jako dárek ode mě.
0: Takže to bude dvojitá radost.
1: Děkuji. Já
0: vaše
1: věřím,
0: z výhry
1: to
0: a jí zvítku. Tak jo, přeji vám krásný den, ať se koncertám líbí. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Počasí.
0: Pranostika pro dnešní den říká: o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Tak se podívejte z okna a uvidíte, zdali to platí. Dnes jinak sluníčko, ale k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově a hlásí slunečno a jsem tam nějaký mráček a teplotu 13 stupňů Celsia. Vlaďka z Bohdíkova. Ta hlásí obloha plná červánku, bezvětří a 7 stupňů. Doloplazy u Nezamyslic 9 stupňů Celsia, polojasno, vlhkost 75%, napsal Miroslav. V Mohelnici máme dnes po ránu 7 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno. Zdraví Naďa, děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme: vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, je 7:45. Před chvílí jsem vyzval, ať nejrychlejší z vás volá na naše telefony.

0: na čase být.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno, házenkáři Tatranu Litovalo si ve druhém kole Českého poháru vyšlápli na extraligový Zlín, který porazili 36-28. A zatímco Štíky nastoupili v plné sestavě, Zlín pojal výjezd na hrou spíše jako odpočinek pro opory a sběr zkušeností pro mladší hráče. Vždyť do zápasu zasáhla čtveřice hráčů dorosteneckého věku.
2: Musím říct, že jsme byli jako natěšení spíš na právě A tým nebo minimálně více hráčů z Ačka. Těšili jsme se na fanoušky, že ti přijdou se podívat na tu extraligu a že nás bude motivovat určitě hrát líp, než jsme hráli. Takže spokojně asi úplně nejsme, těšili jsme se spíš právě na ty hráče za tým. Věříme, že příště, jestli už chytneme kluky z Brna, z KPčka nebo z Ubří nebo kohokoliv jiného, tak budeme rádi, když dojedou v plné sestavě, pokud možno, ať ten zápas má extraligový grády.
3: Přeje si po postupu do třetího kola Českého poháru litovelský křídelník Jiří Štencl. A grády bude mít letos rozhodně i první liga. Po letech totiž svaz zrušil baráž a tak vítěz základní části postoupí rovnou do nejvyšší soutěže.
2: Ta baráž dělá hodně, přeci jen ten skok mezi první ligou a extraligou je docela velký. A tohle to otvírá prakticky bránu do extraligy hnedka od začátku sezóny a jo, čekám napínavou sezónu. Tak určitě si myslím, že to bude nervóznější, možná to bude víc bojovný, bude se opravdu bojovat o každý bod, protože to ve výsledku může rozhodovat. Bude rozhodovat podle mě gól co gól.
3: Litovel hrála extraligu naposledy v roce 2019 a možnost přímého postupu i v nejvyšších trech klubu přichází jako téma k úvahám i hovorům.
4: Tahle otázka plyne každý den, je to těžká situace, jak pro vedení, tak pro hráče, ale bylo by blbý, kdyby trenér řekl, že to nechce hrát. Jo. Jako každý trenér je o toho, aby dovedl tým k co nejlepším výsledkům a jak pro region, tak pro klub a to je moje povinnost, proto jsou tady.
2: Když se ty možnosti otevřou, tak si myslím, že tady by spoustu lidí tomu nakloněných bylo. Ta extraliga se tady hrála, fanoušci chodili, měli to rádi, my jsme to vlastně měli rádi, i když jsme v té extralize se neudrželi úplně dlouho, tak je tady spoustu mladých šikovných kluků, kteří věřím, že by si to chtěli zahrát. Takže určitě, jak říkám, nechceme úplně předjímat, ale kdyby náhodou se tato možnost otevřela, tak budeme o to bojovat.
3: Potvrdil slova trenéra Petra Semeráda i 27-letý Jiří Štencl, který patří mezi týmové stálice a není jediný z místních, kdo je Štíkám dlouho věrný nebo se do jejich kádru vrátil.
2: Jsem takový prostě domácí srdceř asi. Já tu litovelskou házenou mám rád, jsem tady od malička, mám tady rád to zázemí, mám rád ty lidi okolo. Jsou tady dobří kluci, dobrý tým, spoustu litovelaků se semka vrací, ať už hrajou v extraligách nebo v jiných týmech, tak většinou rádi se potom vrátí semka za náma. Na tom se to tady staví a chceme i stavět na těch odchovancích a na těch domácích hráčích. Hrajeme docela nějakou relativně pěknou házenou, chceme se tím tak prezentovat a ti mladí kluci tady mají otevřené dveře a i možná kvůli tomu se potom časem třeba i vrací z těch extraligových týmů.
3: A právě tato filozofie by mohla být důležitým faktorem na cestě k tomu, aby Litovel byla zase extraligovým týmem. Po tom samém ale touží hned několik soupeřů, včetně regionálních rivalů z házenkářské akademie Olomouckého kraje. Jejíž A tým loni soutěž vyhrál a zahrál si baráž. Litovel ale skončila jen 3 body za ním a prohánět favority budou Štíky chtít i letos. Z Litovle Adam Kudet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Doprava v centru Olomouce by měla být o něco plynulejší. Modernizací světelného signalizačního zařízení totiž prošla křižovatka na náměstí Národních hrdinů a také křižovatka ulic Havlíčkova a Třídy svobody. Ke konci týdne zde začne zkušební provoz. Až na 20 let může jít do vězení teprve 18-letá dívka a její 30-letý přítel z Olomoucka. Žalobce je obžaloval z loňské vraždy a pokusu o vraždu v Bohuňovicích. Dívka podle obžaloby zastřelila svou matku a postřelila otce. Její přítel se na činu podílel jako organizátor, řekl to náměstek krajského státního zástupce Jan Beránek. Kanalizace v Mikulovicích na Jesenicku poničená povodněmi je z většiny opravená. Zástupci obce proto mohli zahájit zkušební provoz čistírny odpadních vod. Díky tomu už nevytékají do řeky Bělé. Vyplývá to z informací na obecním webu. Sport. Pardubičtí hokejisté vyhráli v aktuálním ročníku Ligy mistrů po čtvrté z pěti zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Olomoučtí hokejisté hrají v rámci extraligy zítra v Litvínově. Počasí. V Olomouckém kraji dnes bude polojasno až oblačno, během dne až zataženo a později se přidají přehánky a déšť. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na D35 se na 274. až 275. kilometru mezi exity Nemilany a Holice. Ve směru na Ostravu dělníci v pravém pruhu pracují na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Nové zázemí můžou na střední průmyslové škole v Jeseníku využívat tamní studenti oboru bezpečnostně právní činnost. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje. Dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45.
1: Nyní se nacházíme v místnosti střelnice, je to hlavní střelnice, to je tunelová střelnice, která má 28 metrů na délku a 7,5 metrů na šířku.
2: Ukazujeme jednu z nových místností takzvané MCO Security Academy učitel David Lukeš. Žáci oboru bezpečnostně právní činnost si zde budou moct osvojovat základy práce se zbraní. Při výuce budou používat vzduchové nebo airsoftové zbraně.
1: Běží odpočet, aby on se nachystal, ale chvíli, kdy ozve se tón, tak mu začíná běžet časový limit. A on střílí situaci dle svého uvážení, jak to zvládá. Poslední má zasáhnout zeleně svítící terč. Ve chvíli, kdy ten terč zasáhne, tak se zastaví časomíra.
2: Součástí nového prostoru je také laserová střelnice, na které si žáci za pomocí dataprojektoru procvičí zásah v reálných situacích.
1: Restaurace, byt, cokoliv podobného. Studenti zde vstupují opět zase ze zbraní, která má parametry zbraně Glock. A podle situace, která se vyhodnocuje na projektoru a v počítači, řeší nějaký reálný zákrok. To je jedno využití. A druhé využití je, že prostor se dá použít jako učebna kriminalistiky, kde se budou zajišťovat stopy.
2: V prostorách se nachází také úpolová tělocvična rozdělená na dvě části.
1: Tatami, měkčená část ze sloupy a boxerská část. Na konci je učebna.
2: My tady stojíme kousek od boxovacího pytle, tak bych se zeptala, jaké druhy těch bojových sportů se tady budou moct žáci naučit.
1: Žáci v současné době v rámci SVP mají Muay Thai, což je vlastně obdoba kickboxu, mají brazilské jiu-jitsu a v rámci vyprošťovacích pák a úchopů jsou zde začleněny prvky z Aikida.
2: Vybudování tohoto zázemí stálo kolem 1 000 000 korun. Podle ředitele školy Jiřího Viterny se na něm pracovalo zhruba rok.
3: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využívat kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám, jednotlivcům.
2: Nové zázemí se líbí i druhákům Sylvii a Kamilovi.
4: To skvělé, je to něco nového, co tady na té škole vlastně ještě nebylo.
5: Všechno je tady moderní, máme tady nové střelné zbraně, jo, ostré Glocky, co máme vlastně od třeťáku. Teďka tady máme Glocky jako airsoftový, to je za mě pecka.
2: Vedení školy plánuje tento prostor do budoucna dále vylepšovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Jak jste slyšeli, nové zázemí můžou na střední průmyslové škole v Jeseníku využívat tamní studenti oboru bezpečnostně právní činnost. Vzniklo v bývalém atomovém krytu a učitelé ho teď využijí k výuce bojových sportů nebo střelby.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 8. října, svátek má Věra, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v říjnu mráz a větry, leden, únor teplý, no dnes sluníčko, k večeru přeháňky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, v Žárové je polojasno, klidno, teplota se blíží k 9 stupňům, napsal Tonda. Temenice 8,5 stupně, trošku pošmourno, píše Mirek, Prostějov 8 stupňů, vidím sluníčko a zdravím z práce. Vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes jsem prozradil, že často usínám u puštěné televize a když mi ji někdo vypne, tak jsem hned vzhůru. Jak se vám nejlépe usíná? O tom mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na náš Facebook. Děkuji. Pojďme na vzkazy. Můj večerníček jsou pořady v rozhlase po 22. hodině. Vlaďka z Bohdíkova. Jirka z Olomouce z ulice Stupkova píše, já usnu hned, když jsem za celý den unaven svými povinnostmi, jako každý den procházka s pejskem, kolo, ono se to nahromadí, rádio i televizi má Jirka nastavený tak, aby když usne, se sami vypnuli. Naučila jsem se neusínat s mobilem v ruce a cítím se lépe, usnu do 10 minut, to už píše Marcela z Olomouce. Měla jsem problémy s usínáním někde, už nevím, kde jsem četla, že místo počítání oveček je lépe počítat třeba od desítky dolů na jedničku, no uděláte to dvakrát a ani nevíte, jak usnete. Takovou zkušenost má Lída z Úsova. Mně se dobře usíná, když chodím spát ve stejnou dobu a ve stejnou dobu vstávám. Když dojde k narušení těchto časů, tak jsem rozlámaný a podležený i protivný, píše Honza z Lutína. No, jak se vám nejlépe usíná? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Olomoučtí kriminalisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných obchodů. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoučtí kriminalisté dopadli tři cizince podezřelé z podvodných obchodů. Část Šumperku dnes bude bez elektřiny. Hokejisté LHK Jestřáby Prostějov porazili Opavu 6-0. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Jak podvody probíhaly, popisuje vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
4: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovozili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
3: Plánovanou odstávkou dodávek elektrické energie dnes musí počítat obyvatelé části Šumperku. Dotkne se 4 ulic v době od 8.30 do 14.30, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Odstávka elektřiny se týká vybraných úseků významných šumperských ulic. Konkrétně jde o ulice Jesenická, Žerotínová, Uničovská a Dolnostudénská. Jednotlivá čísla domů a parcel, kterých se odstávka elektřiny týká, jsou uvedena na webu města Šumperk.
3: Aktuální uzavírka ulice za nemocnicí v areálu fakultní nemocnice Olomouc se netýká řidičů, kteří vezou ženu k porodu. Vedení zdravotnického zařízení na to upozornilo na svém webu. Dopravní omezení začalo platit minulý týden v úseku ulice mezi klinikou psychiatrie a porodnicí. Plánované je přibližně do poloviny příštího roku.
2: Sport.
3: Hokejisté Šumperka v pátém kole druhé ligy porazili Valašské Meziříčí 6-2. Naopak SK Prostějov 1913 prohrál v Kroměříži 3-5. Druhý prostějovský klub v soutěži LHK Jestřáby zvítězil nad Opavou jednoznačně 6-0. O koncentraci týmu na zápasy proti kvalitativně slabším soupeřům mluvil po utkání útočník Jan Hruška.
6: Je to zápas jako každý jiný a když bychom k tomu přistoupili jak lehkovážně, tak se nám to může okamžitě vrátit. Takže. To je to, na čem se snažíme co nejvíc pracovat, aby prostě do každého zápasu jsme šli s tím nastavením, že se nic nepocení a si myslím, že to bylo tak, jak by to asi mělo vypadat. Pomohli jsme si přesilovkama za začátku a pak už to bylo v naší režii ceny.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách 13 až 17 a povane slabý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohu z plynu na dálnici D35 na 271. kilometru ve směru na Ostravu u Nemilan. Ukrajinice je odstavená porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Když píšete zprávu na mobilním telefonu, používáte zkratky, například DD, což znamená dobrý den a podobně. Někdy je to potom docela velké luštění, co dotyčný vzkazem myslel. Tak přeji, ať všichni dostáváme srozumitelné a hlavně příjemné zprávy. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík. Víc se dozvíte už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude znít Bára od skupiny Kabát. Dobré ráno.

0: Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrt na devět, dobré ráno, užíváme si čtvrtek, svátek má dnes Věra, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden, no dnes sluníčko, k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723

0: 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 8 stupňů, svítí sluníčko, chystám se do obchodu a potom budu odvážet listí, které jsem včera nahrabala. Ve Šternberku mraky i trocha sluníčka, teplota 9,5 stupně, to už hlásí Iva. Kojetín 10,5 stupně, vypadá to zatím na slunečno, vzkaz od Pavlíny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře, dojeďte. Těžká pásová technika a obrněné vozy spolu s malými digitálně řízenými roboty a drony. Ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku se koná armádní cvičení Moravian Lance 2026. Víc než je tisícovka českých a zahraničních vojáků na něm testuje experimentální projekt spolupráce při bojových operacích, nové prostředky a postupy.
1: Orfeus je průzkumný robot, je úplně bezhlučný, vysoký zhruba 30 cm a má 4 kola. Joystickem ho přímo z auta navádí četař Ladislav z Družstva chemického a radiačního průzkumu.
2: Dokáže detekovat bojové chemické látky a radiaci. Má termokameru, noční vidění, dosah je 200 metrů.
1: Má kameru vlastně na sobě a vy
2: auto je hermeticky zavřené, takže bych pracoval z auta, aniž by mě ohrozily bojové chemické látky.
1: Bez nasazení pozemních a leteckých robotů se vojáci dnes boji neobejdou, říká David Kremlička, velitel cvičení.
3: Neuvěřitelné možnosti to nabízí od manipulace s břemeny na logistické úrovni, od přepravy a přesun raněných, po průzkum a de facto překonávání překážek. A dneska vám ta robotika nabídne tu stejnou manuální práci, co by udělal člověk za menší riziko. Ty možnosti jsou nepřeberné.
1: Další systémy vojákům pomáhají vyhledávat, sledovat cíle a předávat informace. Smyslem cvičení je i zkrátit cestu mezi tím, co jednotka zjistí a tím, co na základě informací udělá, tvrdí Miroslav Vybíhal, velitel 7. mechanizované brigády.
4: Pro nás je podstatný to, aby jsme ty technologie, které jsou buď už zavedené, anebo se budou zavádět, anebo ještě o nich nevíme, tak aby jsme nějakým způsobem skloubili v jeden okamžik s tím, co my v současné chvíli disponujeme, jakým způsobem tady tyto věci zakomponovat do stávajícího systému.
1: I tak na Libavé nechybí těžká technika, tanky a bojová vozidla. Vojáci řeší maskování, klamání protivníka nebo práci s tepelnou a elektromagnetickou stopou, vysvětluje velitel Kremlička.
3: Pořád jsou to nějaký data, který sbírá buď člověk nebo ten dron, technický prostředek, který se nějakým způsobem musí vyhodnotit.
5: Takže nachystejte si své jednotky do výchozích pozic.
1: Digitální techniku ve Srubovém táboře Smilov nahradila mapa Libavé. Má rozměry 3x6 metrů a vojáci ji vyrobili z přírodních materiálů.
6: Protože musíme jet v digitálním a analogovém spektru, oboje najednou, a ty drony a ostatní, my tomu říkáme vymoženosti, tak tady jednoznačně budou a snažíme se držet krok se současným bojištěm.
1: Vysvětluje mi instruktor Jiří Válek. Vojáci chtějí tento typ experimentálních cvičení pořádat i v příštím roce. Zapojit do nich chtějí i další složky armády. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Vrchní soud v Olomouci poslal na 10 let do vězení muže za smrt manželů z Kopřivnice. Loni v březnu jim 49-letý Petr Vašenda prodal náplasti se syntetickou drogou fentanylem. Podíl na smrti manželů popíral, tvrdil, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádala vrácení případu. Odvolací soud však jeho argumentům neuvěřil. Systém sdílených jízdních kol v Prostějově v letech 2027 a 2028 zajistí společnost Nextbike. V koncesním řízení podala nejvýhodnější nabídku. Ve městě bude opět k dispozici nejméně 180 kol. Výsledky koncesního řízení schválili radní. Dělníci dokončili v areálu základní školy v Hanušovicích opravu tělocvičny poničené předloňskými povodněmi. Vedení školy ji slavnostně otevřelo ve středu odpoledne. V tělocvičně jsou nové sprchy, zrekonstruované šatny a opravený povrch. Sport. Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Olomoučanka Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně už krátce po 9:00 dopolední našeho času. Počasí. V Olomouckém kraji dnes bude polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později se přidají přehánky a déšť. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na silnici 35 za studenou loučkou, když pojedete na Mohelnici. V pravém pruhu stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Organizace Sokol si připomíná 85 let od zřejmě nejtragičtější chvíle své víc než 160-leté historie. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války, staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost Masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plecenze. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
3: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svaté Brigitě, bývá mlha na úsvitě, no dnes sluníčko, k večeru přehánky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Zlaté hory 15 stupňů a to jsem se pro jistotu dívala na dva venkovní teploměry, píše neznámá posluchačka. Děkuji. Luděk z Horky hlásí sluníčko i oblačnost a teplotu 10,5 stupně a jeseň 13 stupňů, to už píše Andrea, která se chystá do obchodu a potom bude uklízet.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Dnes jsem prozradil, že často usínám u puštěné televize a když mi někdo vypne, tak jsem hned vzhůru. A jak se vám nejlépe usíná? O tom jste mi psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše další vzkazy. Spát chodím po 22. hodině a po celodenní práci brzy usnu. Napsala Zdena z Holubic. Dobře se najím a usnu hned, to už píše Filip z Kroměříže. Mně se nejlépe usíná, když je v ložnici chladno, ideálně 17 stupňů Celsia. Takovou zkušenost má Jana z Rapotína. Lukáš z Dubicka píše, je to jednoduché, chci to spočítat do 2, když to nepomůže, tak do 3:30 ráno. Mně se nejlépe usíná, když si dám ohřáté mléko s medem, tak to už je tip od Marušky z Hanušovic. Neumím vypnout hlavu a to už jsem 6 let v důchodu, nespavost nezmizela, ale funguje na mě také televize Jana z Olomouce. Tak děkuji za vzkazy a rady, přeji, ať dnes usneme hned a nabereme kvalitním spánkem sílu do dalšího dne.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: užívat svět.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Šumperku se koná burza práce a vzdělávání. Více o ní uslyšíte už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. No a za chvíli také kolegyně Dita Vojnarová. Vítek Šoukal přeje příjemný a usměvavý den.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
2: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na Libavé pokračuje mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. V Šumperku právě začíná burza práce a vzdělávání. Házenkáři Litovle porazili v poháru Zlín. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance 2026 hostí vojenský újezd Libavá na Olomoucku. Víc než tisícovka vojáků tam spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky trénuje zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Podle vedoucího cvičení Davida Kremličky se jedná o experimentální projekt České armády.
3: My se o robotizaci a automatizaci vědeme ve smyslu toho, že vlastně ten technický prostředek nahradí toho vojáka. To znamená, ten voják nemusí podstupovat to riziko, který by podstupoval bez podpory těch technologií. Samozřejmě Česká armáda, si vnímáte, že ty věci jsou v procesu a neustále se řeší. Já si myslím, že jdeme jako mílovými kroky vpřed. Samozřejmě, ale trvá to nějaký čas.
2: Kulturní dům v Šumperku právě od těchto chvil hostí tradiční burzu práce a vzdělávání. Své zastoupení na ní mají střední a vysoké školy a zaměstnavatelé.
4: Na burzu práce v Šumperku dorazí podle organizátorů zástupci 28 firem a dalších zaměstnavatelů a taky zástupci 14 středních a dvou vysokých škol. Součástí programu budou taky praktické ukázky povolání a řemesel anebo technické exponáty. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
2: Historickou architekturu a práce floristů ode dneška v Olomouci propojí akce Rozkvetlé památky. Je součástí podzimní etapy výstavy Flora, říká za organizátory Monika Tomašovičová.
5: Květinové instalace najdete v kapli Božího těla, která je součástí bývalého jezuitského konviktu a dnes umeleckého centra Univerzity Palackého, vo vile Primavesi a v kostole svätého Michala. Každá z týchto pamiatok sa na niekoľko dní premení na jedinečný priestor, v ktorom sa história stretne so súčasným floristickým umením.
2: Akce Rozkvetlé památky potrvá do 18. října a o samotné podzimní etapě Flory více už za chvíli v našem vysílání. Sport. Házenkáři Tatranu Litovel ve druhém kole českého poháru porazili extraligový Zlín 36-28. Tatran využil toho, že soupeř přivezl velmi omlazené mužstvo se 4 dorostenci. Naopak Litovel použila všechny své opory a to se vyplatilo, říká trenér Petr Semerát.
6: Když máte proti sobě vždycky extraligu, tak čekáte, že dojde extraligový tým a k tomu přistoupil znak, jak přistoupil. Každopádně ti kluci hráli dobře. My jsme se s nimi první poločas trápili, ve druhé jsme teda zabrali a jsme to na svou stranu a my jsme neměli začátek sezóny dobré, my jsme dvakrát prohráli, takže my jsme chtěli se dostat do herního pohody a tohle pro nás mohlo akorát zvednout.
2: V dalším kole poháru přijede do Litovle znovu extraligový soupeř, pravděpodobně z Brna nebo ze Zubří.
0: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť, výjimečně i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete na D1 mezi 297. a 298. kilometrem u Loučky na Přerovsku ve směru na Ostravu. Je tam uzavřený levý pruh kvůli opravám mostu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: A už máme dopoledne. Ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc tedy rozhodně, protože hodiny ukazují 4 minuty po 9. hodině. U mikrofonu je v tuto chvíli Dita Vojnarová, která vás všechny samozřejmě srdečně zdraví. Jsme moc rádi, že jste si za společníka vybrali právě naši stanici. Stihneme toho do 12. hodiny opravdu hodně. Určitě tady dnes bude po 10. apatika s gemoterapeutkou Jarmilou Podhornou. Takže pokud máte nějaký dotaz, už ho teď můžete posílat na číslo 723 70 33 51. Ale to jsem předběhla. Už ve zprávách jste slyšeli, že začíná další ročník výstavy zahradnictví, výpěstku a gastronomie Flora Horti Komplex. A o tom určitě budeme mluvit už za pár minut. Tak dobrý poslech.

0: Český rozhlas Olomouc je tady od toho, aby informoval, aby bavil a aby hrál písničky, které máte rádi, tak věřím, že to plníme i dnes ve čtvrtek 8. října. A co se těch informací týče, víme, že před několika minutami začal další ročník podzimní výstavy Flora. O výstavě i doprovodném programu jsme si povídali s ředitelkou výstaviště Evou Fuglíčkovou.
1: Flora Olomouc Hortikomplex, podzimní flora, je vždy o těch zahradnických produktech, ovoci, zeleniny, ale letos centrální expozici doplní i květiny a je to zejména o prezentaci českého profesionálního zahradnického oboru. Díky tomu to taky nese takový příznačný název Dary naší země. Takže expozice bude vytvořena v podstatě segmenty, které budou představovat jednotlivé části země, takže vrstevnice tam budou vytvořeny a nad tím vším bdí ty základní živly, bez kterých by v podstatě nebylo možné cokoliv na téhle zemi tvořit, to je slunce, voda, vzduch a taky um člověka.
2: Takže jako obvykle můžeme pozorovat nejen ovoce a zeleninu, které se urodily, ale můžeme se kochat i výtvarnou koncepcí. Já jsem viděl na návrhu centrální objekt, který visí uprostřed a je to zajímavá skulptura.
1: Je to přesně tak a to je to, o čem jsem mluvila. Slunce, které nám tady svítí, tak jako zahaleno do takového landardu, pod tím bude vodní prvek a v podstatě ten který se tam prolíná těch lidí, tak to představují již ty jednotlivé produkty.
2: V Ačku vždycky také bývají zelenáři, ovocnáři, zahrádkáři také, lidé, s kterými člověk může podiskutovat, poradit se. A tradicí bývá, že ty potraviny, které se prezentují, se třeba už i zpracovávají. Člověk se může něčemu přiučit, i co se týče gastronomie.
1: Podzimní flóru vždycky provází další specializované sekce, a to je ta Olima, zpracování z těch produktů. Olima jako festival gastronomie, nejenom prezentační stánky, budou tady i, dá se říct, takové kulinářské show, které budou využívat těch produktů, které na hlavní ploše najdou.
2: Určitě bude i možnost ochutnat?
1: Ochutnat bude možné v rámci těch kulinářských show, ale v pavilonu E, vystavovatelé tím, jak tam i prodávají a prezentují ty své produkty, tak nabízí ochutnávky, stejně tak nabízí ochutnávky vystavovatelé na galerii pavilonu A. No a možná je dobré doplnit, že součástí jsou soutěže jako Flora Košt, Flora Jam, Flora Mošt. Flora Košt to bude zajímat zejména tu pánskou společnost. Máme tady 309 vzorků, které už jsou vyhodnoceny pálenek z České republiky a také ze Slovenska.
2: Je nějaká třeba pálenka, která vás v těch minulých letech zaujala, nebo případně i z těch dalších soutěží týkající se toho džemu či moštu?
1: Někdy jsou takové netradiční, třeba pálenka z kivy tam byla kdysi, nebo z nějaké jeřabiny a další produkty, z kterých se to dělá, ale já musím říct, že vždycky mě nejvíc chutná ta švestková. A nebo merunková, ale ty švestkové jsou opravdu ty nejlepší.
2: Z výstaviště Flora z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jak nenaletět, to je rubrika, kterou můžete pravidelně poslouchat teď v říjnu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mobilní bankovnictví je pohodlné, ale nepodceňujte zabezpečení svého telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Více řekneme už za necelé 3 minuty.

0: Staráme se o vaše bezpečí v Českém rozhlase Olomouc a následující minuty budou toho důkazem. Využíváte mobilní bankovnictví, bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostým základem.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra naše rubrika samozřejmě pokračuje a o čem budeme mluvit? O takzvaných falešných telefonátech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky, na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stálí posluchači Českého rozhlasu Olomouc vědí, že se pomalu, ale jistě blíží čas, kdy si poslechnou další pohlednici od pradědu na Hanou. Pokud jste někdy projížděli z Litovle po staré silnici do Prostějova, museli jste projet osadou Kaple v Sedle pod Velkým Kosířem. Proč se jmenuje, jak se jmenuje? A mnoho dalších zajímavostí prozradí už za chvíli v našem vysílání můj kolega redaktor Mirek Kobza.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Kaple je nejen označení menší sakrální stavby, ale také jméno osady patřící k Čelechovicím na Hané na Prostějovsku. Najdeme ji v sedle, kudy prochází silnice přímo pod Velkým Kosířem, a je to místo, které za sebou má rozhodně zajímavou historii. Více se už dozvíte od Mirka Kobzy.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Osada Kaple je součástí vesnice Čelechovice na Hané, ležící na spojnici mezi Prostějovem a Litovlí u Hanácké velehory Velkého Kosíře. Je tedy výchozím místem pro výlety nejen na Kosíř, ale i do okolní krajiny. Kdysi se místu, kde stojí dnešní osada Kaple, říkávalo Rytířův vrch. Proč a který rytíř se o to zasloužil, bohužel už nevíme. Jméno Kaple má svůj původ velmi hmatatelný. Již od 17. století zde opravdu totiž kaple stávala. Tehdy zdejší pozemky patřily klášteru svaté Kláry v Olomouci. Na počátku 18. století byla zdejší kaple zpustlá a nebyla využívána pro bohoslužby. Klárisky usilovali o opravu kapličky a zvýšení jejího významu. V roce 1727 ta konzistoř ustanovila kaplana, který však měl jen omezená práva. Například nesměl konat mše v neděli, o svátcích s výjimkou svátku Panny Marie, které byla původní kaple zasvěcena. V neděli a ve svátky se povolovali mše jen při zavřených dveřích a žádný věřící nesměl být do kaple vpuštěn. Kaplan byl navíc podřízen kostelecké faře a faráři v Kostelci a ve Smržicích pak vyžadovali, aby občané z Čelechovic chodili na nedělní bohoslužbě jen do kosteleckého a smržického kostela. Věřící zde z popudu vrchnosti postavili pro kaplana obydlí, takzvanou kaplanku. Ta mimochodem stojí doposud a místní dokonce označují jako faru. V této době byla postavena i zdejší hospoda. V záznamech pocházející z této doby se píše, že čelechovičtí hospodáři vždy po vykonané práci na poli ve všední dny spěchali na mši do kaple a po bohoslužbě se všichni sešli v hospodě. Farářům v Kostelci, kam byly Čelechovice přifařeny, se to moc nelíbilo. A snad i proto kaple nebyla udržována a postupně chátrala. Po zrušení kláštera svaté Kláry byla v roce 1788 osvěcena a rozebrána. Zdejší obraz Panny Marie ozdobil hlavní oltář kostela v Kostelci na Hané a do Kostelce se dostala i vyřezávaná zpovědnice. Kaplanka pak byla roku 1789 prodána soukromému majiteli a zbylý stavební materiál byl na počátku 19. století použit při výstavě kostela v Dubanech. Většinou je v historických pramenech uváděno, že osada Kaple byla založena až roku 1789 po rozparcelování tamní části Čelechovického panského dvora. Pozemková kniha v Prostějově však připomíná na kapli nejen již zmíněnou hospodu, ale také kovárnu, a to už k roku 1777. Dále připomíná, že čilý stavební ruch zde panoval již od roku 1784. Na přelomu 18. a 19. století už tady stálo 10 domků s 57 obyvateli. Do poloviny století 19. počet obyvatel vzrostl téměř o další stovku. V té době se opět objevuje v historických pramenech staronové pojmenování obce Rydberg. Nakonec ale převážilo české jméno Kaple. Zajímavé je, že v roce 1820 začali místní obyvatelé budovat v obci novou kapli. Stojí tam dodnes a je zasvěcena andělům stráží. V roce 1911 ji potom ozdobil i současný kříž. Nedaleko současné kapličky pak najdete i studnu, která byla zde na kopci velmi důležitým zdrojem vody. Do roku 1924 se voda čerpala rumpálem. Teprve v tomto roce byl rumpál nahrazen pumpou. Mimochodem, ve stejném roce byly také při úpravě návsi objeveny základy té původní kaple. Byly prý zkresleny a jsou uloženy v obecním archivu. Osada Kaple je pak typickou hanáckou ulicí, ovšem z domy na hanácké poměry miniaturních rozměrů. Jejich vizáž trošku připomíná pražskou Zlatou uličku a to je další důvod, proč se do osady Kaple nad Čelechovicemi rozhodně stojí za to vypravit. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z osady Kaple pod Velkým Kosířem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

Na hrad Bouzov se vypravíme v dalších zprávách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, které vám nabídneme už za 5 minut. Ale témat, která budeme probírat, je mnohem více. Například se zastavíme i na hokejovém stadionu, a to v Šumperku. Po 10. hodině tady bude tradičně apatika, dnes na téma gemoterapie, tedy s Jarmilou Podhornou. Do našeho rozhovoru se samozřejmě můžete zapojovat i vy všichni, kteří jste si za společníka zvolili Český rozhlas Olomouc.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Olomouci začala podzimní výstava Flora. Větrníky u Kojetína podle odborníků nenaruší výhledy z památek v Kroměříži. Hokejisté Šumperka vyhráli nad Valašským Meziříčím 6-2. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flory budou taky floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Více mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
3: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a múdrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi.
1: Podzimní výstava Flora potrvá na Olomouckém výstavišti do neděle. Plánované 3 větrné elektrárny u Kojetína podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních dvou zahrad, které jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Experti hodnotili vliv elektráren vysokých až 230 metrů na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Vyplývá to z dokumentace k posuzování vlivů tohoto investičního záměru na životní prostředí EIA. Státní hrady, zámky a další památky v Česku navštívili letos do konce září zhruba 3 miliony a 800 tisíc lidí. Například na hrad Bouzov na Olomoucku přišlo bezmála 97 tisíc návštěvníků. Díky tomu je 6. nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Sezóna na hradě přitom dál pokračuje, říká kastelánka Zuzana Šulcová.
4: A připravujeme adventní, vánoční a silvestrovské prohlídky. Nejbližší akcí ale jsou strašidelné prohlídky poslední víkend v říjnu, kdy budeme mít připravené i pro děti strašidelnou dílnu, budou si moci ozdobit perničky a vyrobit nějaká strašidelka. Sport.
1: Hokejisté SK Prostějov 1913 ve druhé lize prohráli v Kroměříži 3-5. Naopak LHK Jestřáby Prostějov porazili doma Opavu 6-0. Uspěl i Šumperk, který přehrál na vlastním ledě Valašské Meziříčí 6-2. Výkon i produktivitu týmu si po zápase pochvaloval trenér Šumperka Tomáš Sedlák.
5: Fantastické vstup do zápasu, spousta střel, my jsme měli 51 střel a stojíme před tou bránou, dorážíme ty puky. Padli z toho, myslím, 2 nebo 3 góly z toho předbrankového prostoru. Konečně jsme dali nějaký góly, ty šance. Myslím si, že těch šancí tam bylo ještě furt víc. Dohrávali jsme, jo, perfektní souboje 1-1, šli jsme do těla. Tak nějak bychom si to představovali prostě, ale my to musíme udržet každý zápas, jo.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, během dne od západu až zataženo a později odpoledne a večer se přidají přehánky a déšť. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 před Lipníkem nad Bečvou, když pojedete na Brno. Na 299. kilometru stojí porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Olomouc posloucháte i teď krátce po 10. hodině. Meteorologové nás už nějakou dobu připravují na to, že se výrazně změní počasí. Čeká nás značné ochlazení, které sebou přinese samozřejmě i nejrůznější nachlazení, rýmu, kašel, bolesti krku a podobně. Bránit se můžeme a určitě budeme všemi možnými prostředky, mezi které se řadí i bylinky. Pozvání do našeho studia přijala gemoterapeutka Jarmila Podhorná, která vám poradí, co v případě konkrétních problémů můžete z řad bylinných tinktur použít. Proto už teď můžete psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. K dispozici budete mít v průběhu pořadu samozřejmě i telefonní linku. Začíná apatika Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý poslech a hlavně hodně zdraví vám všem přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozvání do dnešní apatiky Českého rozhlasu Olomouc přijala gemoterapeutka Jarmila Podhorná, kterou srdečně vítáme. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Chodíváte k nám pravidelně dvakrát ročně, už téměř 20 let. Je to neuvěřitelné. A tak se dovolím zeptat, paní Podhorná, co konkrétně v tomto období, kdy nám končí pomalu ty slunečné a teplé dny a začíná podzim, jsou tady ty plískanice, nebo už se na ně musíme připravit, jak se připravujete na toto období vy? Jak vy odoláváte?
2: Jak my odoláváme, to znamená jako místě, jako lidé, anebo jako...
1: Jak vy konkrétně právě, když už v tomto oboru, kterým je gemoterapie, se pohybujete tak dlouho?
2: To víte, že musíme prvně zabezpečit trošku imunitu, ten organismus pročistit, že? A prostě ta imunita, to je zásadní, které by mělo odolávat těm všem bakteriím, virům a tak dál. A máme spoustu těch přípravků, které nám mohou pomoci, jako... Jednak jsou to ty černé rybízy, eleuterokoky a tak dál. No a pak na bakterie. Samozřejmě těch bakterií teď v současné době přibývá, že? A viry, a na ty bakterie je špičkou lichořežišnice. A potom na ty viry to máme jednak vrbu, greb, tinkturu ze semene grepu, která má široké spektrum užití jednak na virové, bakteriální, plísňové onemocnění, takže je to hodně využívané.
1: Máte pocit, že se něco změnilo od toho roku 2020, kdy jsme zaznamenali COVID, že ty nemoce, průběhy jsou jiné?
2: Jsou i silnější, i přibývá spousta onemocnění a lidé najednou si uvědomí, že se musí bránit, že musí pro to tělo něco udělat a na co můžeme se zaměřit, tak to je právě ta bylinná léčba. Ano, samozřejmě medicína je potřeba, že je klasická, ale tady je potřeba prostě preventivně a tam ty bylinky byly využívány a jsou dnes prostě znovu využívány, protože člověk ví, že to tělo potřebuje určitým způsobem tak, jak si naladit, aby ty nemoci nepřišly.
1: Znamená to něco nového i ve vašem oboru, že třeba kombinujete nové řady tinktur?
2: Ano, jednak jsme překombinovali určité řady a máme i nové prostě výrobky, které jsou právě zaměřeny hodně jednak na tu imunitu. No a pak na takový problém, který mě od začátku toho, co dělám, provází, a to je borelie. Ano, protože toho dneska přibývá a přibývá i lidi, kterým prostě to přináší těžké zdravotní problémy a nevědí, co vlastně to je, co to způsobuje, a pak máme takové video, kde je informační, kde se dozví, že vlastně ta borelie to může způsobovat a už ty naše přípravky mohou využít a už si mohou pomoci. Ať už jsou to takové ty těžké kloubní onemocnění, revmidny a podobně.
1: Jakou máte zkušenost

0: A objevuje se tam často takovéto slovíčko chronické, dost často spojené s rýmou nebo dejme tomu s kašlem a dalšími problémy. Jak pracovat s tím, když mám něco chronicky?
1: No, záleží na tom prostě, jaký ten problém to je. A zaměřit se prostě na ty přípravky, které můžeme zaměřit na ten kořen toho problému, čili musím vědět, jaký to problém je, a pak už se zaměřit prostě na to, aby ta imunita se zvedla, potom ty bakterie, aby se trochu pořešily, a prostě bojovat s tím. To není, že by jedna sada anebo jedna bylinka nám něco úplně pořešila. To je kolikrát u těch dlouhodobých záležitostí prostě dlouhodobá záležitost.
0: Pokud se na jaře v létě cítím velmi dobře, dobře jím, hýbu se, můžu mít pocit, že jsem splnila, nebo raději něco preventivně před tím podzimem a zimou nasadit?
1: Ono je jedno takové čínské přísloví: zastavte zlo, dokud neexistuje. Zastavte poruchu, pokud se neprojeví. Čili prostě dělat všechno pro to, každý člověk má tu achilovou patu, tak na to se zaměřit a ten problém si trošku tak nějak pořešit a samozřejmě nějaké ty bakterie, imunitu zhrnout a tak dál, ale prostě
0: nečekat,
1: ano.
0: Říká Jarmila Podhorná, gemoterapeutka z Brodků u Kenice, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc a která je samozřejmě připravená odpovídat na vaše posluchačské otázky.

Olomouc vám nabízí apatiku dnes na téma gemoterapie. Je to pořad, do kterého se můžete zapojovat i vy. Můžete posílat SMS-kové dotazy na číslo 723 70 33 51 anebo můžete také telefonovat. K dispozici máte už teď linku 221 555 444. Před malým okamžikem blikala. Poprosím

0: Vás o trpělivost, než přijmeme váš hovor, protože to všechno v Českém rozhlase Olomouc obsluhuje jeden jediný člověk a to je moderátor, v tuto chvíli moderátorka Dita Vojnarová. Tak než se nám to rozbliká, tak tady máme už písemný dotaz. Dobrý den, zdravím paní Podhornou i paní redaktorku, mám velký problém spočívající v zahlenění krku. Když se ochladí, je to ještě horší. Dříve jsem trpěla na reflux, už ho nemám. Za pomoc moc děkuje paní Jana Suchánková.
1: Dobrý den. Ono tady tohle to je složitá záležitost, se kterou se potýká hodně lidí. Je potřeba podpořit hlavně ty hornice si dýchací a tam je jedním z prostředků žampion, tinktura z žampionu, který je antibiotikum na hornice si dýchací. Potom samozřejmě ten greb, který nám tam vychytá jako čistící prostředek, vychytá bakterie, viry, povzbudit imunitu černým rybízem a on ten černý rybíz zároveň tak nějak ošetří sliznice, zlepší jejich činnost. No a pak máme takovou šikovnou prostě směsku mukoben, která je hodně využívaná. Tady většinou lidé, když tady tohleto vyberou, tak říkají, že hodně ty problémy ustupují.
0: Perfektní, tak jsme dali tip, zdravíme naši posluchačku a přejeme hodně zdraví. Dobrý den, prosím, paní Podhorná, mám opakované a velké problémy s mandlovými kameny. Přestože se o své mandle snažím starat, kloktám bylinky, čistím si zuby i jazyk, obtěžují mě. Co se s nimi dá dělat, ptá se paní Staničková.
1: Tam je na jedné straně potřeba očišťovat, jako to znamená všechno, co nám může jednak od těch bakterií, virů a tak dál, a to můžeme právě tím grepem. A potom dále pročistit od těch usazenin. Máme spoustu čistících prostředků, které většinou ještě vzhledem k těm ostatním problémům, co ten člověk má, je tam pír, lopuch, židovská mochyně, jasan a tak dál. Tady očišťovat prostě rozpouštět ty kameny, no a potom je velice důležité regenerovat tu sliznici. A je tam jeden takový vynikající prostředek, rakitníkový olej. Takže ten rakitníkový olej, ten by mohl hodně prostě tu sliznici podpořit a regenerovat a mohlo by se hodně ulevit.
0: Máme tady první posluchačský dotaz na naší lince 221 555 444. Přejeme vám dobrý den.
2: Dobrý den přeji. Posluchač z Ostravy, senior. Prosím vás pěkně, zlatá děvčata, já bych potřeboval pomoc pro syna. Ten má už od dětska trpí s dýcháním, má astmu a teďka bere do jaké ty foukátka a zahlenil se mu, má takový povlak na jazyku i vícnu, má chrapot a to a není, nikdo si s tím nevyradí. Prosím vás, pěkně, nevím, co by se dalo s tím dělat.
0: Rozumíme.
2: Ano.
0: Rozumíme, děkujeme za zavolání, pozdravujeme syna.
1: Dobrý den. Ono tady těch problémů zase má poměrně hodně. Je to složitý problém a je to delší dobu prostě potřeba ty prostředky užívat. Takovým, jak už jsem říkala, antibiotikem na ty hornice si dýchací je právě ten žampion. Je potřeba zregenerovat i ty sliznice, očištit od virů, bakterií a tam je velice důležitý semeno grepu zpracované. Dále potom zase povzbudit tu sliznici, která nám může prostě tady tohleto hodně zlepšit a to už je černý rybíz nebo lesní ves hroznatý. Dále mukoben a potom líska, která je konkrétně na plíce. Ono ty plíce jsou velice důležité, ale také ten pochod předtím, než to do těch plíc přijde, je velice dobré ošetřit a to právě ty předchozí bylinky. Takže chce to, když to trpí dlouhodobě, tak chce to delší dobu brát.
0: Bylo to hodně informací, což si uvědomujeme, ale celá apatika bude po skončení pořadu uložená v audioarchivu na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc, tak si tam najděte přesně tento čas, abyste si mohl vše podrobně zapsat. Každopádně synovi přejeme hodně zdraví. Je tady dotaz, který se týká toho rakitníku, jestli podle vás pomohou i nejrůznější rakitníkové čaje, sirupy a podobně.
1: Samozřejmě rakytník je vynikající záležitost, to říkal pan Janča, že to je vitaminová bomba. Ano, čili on nemá jenom vitamin C, má vitamin A a spoustu dalších jako problémů řeší a je potřeba prostě ho dlouhodobě užívat v jakékoliv podobě. Ono nejlepší je to právě v té lihové z toho důvodu, že vlastně ten líh vytáhne z té rostliny to nejcennější, nejdůležitější. No a potom je ten rakytníkový olej, který opravdu teda nejenom tam dodává ty stopové prvky vitamíny, ale který regeneruje sliznice a regeneruje prostě určité části těla, na které to používáme.
0: Máme tady dotaz, který trošičku odbočuje od podzimních neduhů. Dobrý den, co je na ucpávající se cévy vhodné? Píše pan Píska ze Štítů.
1: Cévy, to je takový dlouhodobý problém a tam si musíme uvědomit, že je potřeba nejdříve vyčistit ty cévy, vyčistit od usazením. Máme tam vynikající prostředky, jako je pelargonie gotukola, které prostě to, co je tam usazené, tak nějak z těch cév dostávají pryč a potom tedy jsou to ty gemoterapeutika na zpevnění a to je kaštan, jírovec, jinan a také bezčerný, který zpevňuje to vlákno, že to cévní. Takže prostě tady tohle to je potřeba určitým způsobem sestavit, ale ještě podle těch dalších problémů, co ten člověk má.
0: Říká Jarmila Podhorná, dnešní host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc každý čtvrtek mezi 10. a 11. kontaktní pořad, který je tady pro vás, čili můžete se ptát, ano, psát je správné sloveso, protože písemnou formou můžete posílat SMSky na číslo 723 70 33 51 a také můžete rovnou zavolat a pozdravit se s našimi hosty, dnes konkrétně s magistrou Jarmilou Podhornou, známou gemoterapeutkou, na linku 221 555 444. Tak uvidíme, kdo toho využije. Ano, už nám zablikal telefon, na mou výzvu okamžitě někdo reagoval. My vás zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Sedlák z Boskovic. Prosím vás pěkně, zdravím vás všichni ve studiu a zvlášť paní Podhornou, mám takový problém. Je mi 80 let a posledních asi pár měsíců mám prostě, jak začnu snídat nebo jíst, tak se mě spustí prostě z nosu voda a kape mě to. Musím mít kapesník, abych vůbec se mohl najíst. Doma to vem čert, ale když jsem někde ve společnosti, je to velmi nepříjemný. Byl jsem již u paní doktorky, ta mě řekla, že nic konkrétního, kapky, že na to nepomohou. Nevím, co by mě paní doktorka Podhodná poradila.
2: No, dobrý den. Ono je potřeba podpořit celé to trávící jednak ústrojí, protože tam odtud vlastně ten popud vychází. Ale také samozřejmě ty horní cesty dýchací, takové ty zátěže, které jsou tam. Já většinou začínám vždycky tím žampionem, který vlastně je antibiotikum na ty horní cesty dýchací a on ovlivňuje i ty sliznice. Potom penízovka. Penízovka je houbička, která zpracovaná nám pomáhá jednak regenerovat slinivku a ta slinivka řídí sliznice. Takže ty sliznice jsou tady hrozně důležité, takže tu penízovku bych navrhla, protože i ta slinivka je důležitá při celém tom trávení. No pak černý rybíz, který vlastně zase imunitu zvedá a tam trošičku o té imunitě to je. No a pak máme takový prostředek, který celkově trávení zlepšuje a ten by tam hodně mohl taky zasáhnout a jmenuje se amarit. Je to taková směska, která velice dobře sklidňuje a upravuje to trávení. Ale jinak, když budete tak napsat si prostě veškeré ty problémy a dá se na to ta kůra speciálně na vás zestavit.
0: Tak vám přejeme hodně zdraví, děkujeme za zavolání a hned zdravíme dalšího volajícího do Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Jana. Já bych se chtěla jenom informovat, jak je možné zacházet s rýmovníkem, jako co se z něho dá, jako když je taková náběh trochu na rýmu nebo začínající rýma, jestli jenom čaj, nebo jestli se to dá využít nějak jinak, ten jako rostlinka rýmovník.
2: Dobrý den, my tu rostlinku taky máme, ale nespracováváme ji a většinou lidé si je rozdrtí a tím prakticky, když to nadýchají, tak jim to ovlivní prostě ten dýchací celý proces.
0: Takže rozdrtit a dýchat.
2: Rozdrtit a dýchat.
0: Co nejméně rýmy vám přejeme a jdeme k písemným dotazům. Dobrý den, zdravím moc paní magistru Podhornou. Už od května mám problém brnění v rukou od ramen. Trní mě ruce i v noci třeba. Horší citlivost prstů, zápěstí mě ale nebolí. Mám přes 50, možná věk, s otázkou. Beru hořčík a vitamin B6 na noc, ale moc to neustupuje. Pracuji letos hodně na nově zavedené zahradě. Mohlo by to být námahou? Pomohla by nějak i gemoterapie? Děkuje posluchačka Martina.
2: No podívejte se, tady všechny ty problémy, i když to jde do končetin, to vychází z páteře. Čili je hodně ošetřit tu páteř, pokud se dá třeba i tím třezalkovým olejem, ale potom z těch bylin, které hodně mohou pomoci, taky se zaměřit na tu možnou příčinu. A to může být, když jste na zahradě často, tak třeba i ta borelie. A zároveň ten topol vám může i trochu ty problémy s tím brněním a tak dál ovlivnit, ale na to brnění konkrétně na podporu regenerace toho nervu je jedna z nejlepších třezalka. No a potom zlepšit prostě ten nerv, který prakticky jde do té ruky. velký a tam máme prostředek, který vynikajícím způsobem pomáhá regenerovat to nervové vlákno, a to je bilotrn kulatohlavý. No a zlepšení vedení vzruchu nervem, a to je javor babika. Ono ještě vzhledem k těm dalším problémům, zase dá se ještě sestavit líp, prostě ta sestava, ale tyhle ty prostředky rozhodně by vám mohly pomoct. A i ten třezálkový olej prostě na jedna krční páteř a na celou páteř, protože odtud jdou vlastně do těch končetin ty nervy.
0: I vám přejeme hodně zdraví, ať se to vylepší. Dobrý den, prosím o radu. Má 20letá dcera, má opakovaně záchvaty kašle, vždy na konci léta, na začátku podzimu. Nezabírají žádné sirupy, musí si to prostě protrpět, a to někdy až 3 týdny, než to přejde. Nejhorší je to samozřejmě v noci, ale kašel ji trápí i ve dne. Děkuji za pomoc, Karolína.
2: Tam už jsem jednou říkala, že právě ten žampion je první potřeba podpořit ty horní cesty dýchací, je to antibiotikum. A dál potom ty bakterie, které vlastně se na to mohou podílet, tak těmi dalšími. Třeba jako čistící tam dát ten grep tinkturu. Dále potom tak nějak oživit tu sliznici, těch hornice dýchacích tím černým rybízem, ale tam bych to vzhledem k větku doplnila s tím malíníkem, černý rybíz malíník. No a mukoben. Mukoben je prostředek, který většinou při těchto problémech hodně pomáhá.
0: Radí gemoterapeutka Jarmila Podhorná, host Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Žádný Fajrond, my pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máte dotaz na magistru Jarmilu Podhornou, gemoterapeutku, která je naším hostem. Volejte na číslo 221 555 444 anebo dále pište na SMS-kové číslo 723 70 33 51. To ostatně děláte, takže já teď budu číst. Dobrý den, co doporučujete pro pětiletého vnuka na často se opakující opary? Děkuji a přeji pěkný den.
1: Dobrý den. Opar to je vlastně virová záležitost. Jako takové nejvhodnější prostředky na to vnitřní užívání právě jsou ty, které likvidují ty viry. A to je jednak ten greb a jednak vrba. Z pupenů vrbí. Ale je potřeba taky ošetřit prostě ten opar a ten můžeme zvenčit tím grepovým olejem a proto dítě v té kombinaci, samozřejmě to dítě, protože je tam mlích, tak užívá podle věku, třeba má pětileté pět kapiček nakapat do deci vody. Tam u těch dětí se to poměrně všechno rychle řeší, protože to tělíčko má vlastní imunitu a celkem, ale je potřeba ty viry zlikvidovat, protože ty opary se vrací.
0: Děkuji za odpověď. Dobrý den, potřebovala bych poradit s vysokým tlakem, který se mi teď po 60 zvednul. Celý život jsem ho měla nízký, až se mě někdy motávala hlava, najednou vysoko, 165-97. Jak ho můžu snížit? Je na to nějaká bylinka? Děkuji.
1: Dobrý den, ono těch bylinek je spousta, ale je potřeba se zaměřit na to, proč tedy ten tlak jako se zvedá. Samozřejmě i ty hormonální prostě problémy to mohou ovlivnit a tam jedním z nejlepších prostředků na úpravu toho tlaku je jmelí. Ono zároveň pomáhá i řešit ty hormonální problémy, ale pak máme další už gemoterapeutika, například hloh, olší a valokardum. To je taková směs sestavená, která upravuje a regeneruje ten tlak. Takže ono ty bylinky jsou, ale vždycky je potřeba vzhledem k tomu, co ten člověk za další problémy má.
0: Obrátíme svou pozornost teď k telefonu, k telefonní lince. Dobrý den vám přejeme. Haló, slyšíme
2: dobrý
0: se?
2: Dobrý den. Tady Jiřina Černošková a prosila bych paní magistru, já mám takový problém, že se napiju a začnu kašlat. Nebo začnu jíst a škrabe mě furt v krku a kašlu zase. Ale nachlazená nejsou. V krku mě to začne škrabat a prostě musím se vykašlat.
0: Rozumíme.
1: Dobrý den, tak je potřeba zase tu sliznici nějakým způsobem ošetřit a tam máme prostředky, které nám hodně mohou pomoci, jako například ta houbička penízovka, která regeneruje prakticky ty sliznice, pomáhá. Potom likvidovat ty bakterie, které jsou tam a ty v každém případě v tomto období máme a to je čistící prostředek ze semene grepu. No a pak ta směs, ta velice dobře nám pomáhá řešit veškeré tady ty dýchací problémy mukoben. Je to tady tyhle tři, když zkusíte, nevíde to, tak zavolejte a zase ještě prostě říct, které jsou další problémy a vzhledem k tomu by se to upravilo.
0: Přejeme hodně zdraví, děkujeme za zavolání do Českého rozhlasu Olomouc a hned blikl další telefonát, tak uslyšíme, jaký je tam další problém. Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem Helena Majová z Budišova a já jsem se chtěla zeptat na ten...
0: tak to zkuste opsat.
3: Na ten hřib, na ten žampion. Ten žampion, ten se má s něčím jako... To se namixuje nebo co
1: ne.
3: S tím? Jako,
1: my máme tinkturu z toho žampionu, ale to už kdysi dělával i pan Janča, dělal tabletky z toho a měl s tím velké výsledky, jenomže pak jak zemřel, tak říkal, že nejlepší je to dát do lihu a ten líh prakticky vytáhne z toho žampionu to nejúčinnější, co tam je. Takže my máme tinkturu žampion.
0: Je to taková sklenička, v ní je ta tinktura a to si kapete určitý počet kapek.
1: Počet kapek, který je tam uvedený.
3: Dobře, a tak v lékárně to dostanu, anebo si to mám udělat sama?
1: No tak, když to uděláte, když se vám to podaří, není to jednoduché. Takže v léčivých rostlinách nebo i v lékárnách někde to mají.
0: Děkujeme za zavolání, přejeme hodně zdraví. Prosím paní Podhornou, mohla by poradit, co je vhodné na zlepšení zraku mamince? Děkuje posluchačka za odpověď.
1: Dobrý den, záleží na tom, kolik třeba je mamince let, protože tam může být trochu opotřebovaný ten oční nerv a tam je několik bylinek, které trochu to mohou prostě podpořit. Jednak ten bělotrn kulatahlavý, ze kterým máme opravdu velké zkušenosti. Potom játra vždycky spolu, teda oči spolupracují s játry, takže podpoří ta játra a tam je jedna bylinka, která nám podporuje obojí dvojí a to je schizandra. Také bylinka borůvka, gemoterapeutikum, ošetřuje celé oko, oční nerv, prostě regeneruje tu sliznici toho oka, ale zase je potřeba ty ostatní problémy, které maminka má, a řešit a udělat z toho takovou sestavu, aby komplexně ten problém oka se řešil.
0: A ještě jeden dotaz, než si pustíme další písničku. Dobrý den, paní Podhorná, na co využíváte šípek? Máme jich na zahradě hodně.
1: My používáme pupeny z šípku a to je vynikající prostředek na imunitu, zvlášť pro děti opravdu to má velký význam, protože je to takové něco šípek, růže šípková, že pro děti máme to ještě ve směsi růže jedle habre, takže je to vyloženě imunitní prostředek, ale šípky ty jsou prostě prostředkem, který má obrovské množství vitamínu C, je to jedním z nejlepších přírodních prostředků, kde se to dá jako prostě
0: použít.
1: Použít, ano.
0: Říká Jarmila Podhorná, dnešní host apatiky Českého rozhlasu Olomouc, se kterou si budeme ještě na našich vlnách povídat na téma gemoterapie.

0: Jako každý čtvrtek nabízíme vám v tomto čase mezi 10. a 11. hodinou apatiku. Dnes konkrétně na téma gemoterapie. Bavíme se o bylinkách, o bylinných tinkturách, a to s odbornicí Jarmilou Podhornou a s vámi, posluchači, protože tento pořad si z velké části tvoříte vy prostřednictvím svých dotazů. Stále ještě můžete telefonovat na linku 221 555 444 anebo psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Dobrý den, můžete mi poradit, jestli jsou nějaké uklidňující kapky pro člověka, který mívá úzkostné stavy? Dochází k psychologovi, ale jestli by to šlo prostě nějak sklidnit, podpořit, ptá se Danuše.
1: Dobrý den, přichází hodně lidí, kteří tyhle ty problémy mají. Jednak je to i dobou, že jednak často i prostředím, ve kterém ten člověk se nachází, ale je potřeba zjistit takovou příčinu. A právě i takové ty bakteriální některé vlivy to mohou prostě způsobovat, ale ty bylinky, ty, které máme, ty už tak nějak řeší, trochu sklidňují ten problém. Jednou z nejlepších bylinek je třezalka. Třezalka, ta prakticky působí na psychiku, na nervový systém a tak dál. Ale potom jsou i další bylinky, které zase mohou prostě podpořit to sklidnění, a to je například gemoterapeutikum z lípy, z bakopy. Bakopa zároveň, kdy pan profesor Valíček napsal, že je to nejlepší prevence Alzheimer Parkinsona. No a potom samozřejmě se zaměřit přímo na tu příčinu, a tou je potřeba vytvořit takový seznam toho, co ten člověk za problémy má, a udělat z toho prostě, zjistit tam tu příčinu. Ale právě i ty bakteriální problémy, například ty plazmodia, mohou tady tohleto vyvolávat, ale to je potřeba, aby už ten člověk se ozval.
0: Máme telefonický dotaz, zdravíme volajícího, dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem chtěla poprosit paní Podhornou, dcera trpí asi 2-3 roky reumatoidní artritidou a vždycky na podzim má jako větší problémy, zhoršuje se. Co by byla poradila, jestli teda na to něco je, kromě léku, který teda samozřejmě užívá?
1: Podívejte se, máme tady těch případů hodně, kdy teda nastalo hodně zlepšení. Já většinou dělám takovou sestavu. Topol, třezalka. Topol, to je ta možná příčina toho, právě toho problému. Třezalka, zánětlivé onemocnění. Jasan, vyčištění od kyselí močové, ale pak máme olší, která je protizánětlivá, a štětka. Většinou tady tohleto, když ten člověk vybere, tak nastane zlepšení. Samozřejmě ten problém úplně neustoupí, protože je to problém dlouhodobý. Ale máme s tím zkušenosti, že opravdu to zlepšení nastává.
0: Tak přejeme, ať to vyjde i ve vašem případě. Děkujeme za zavolání do Českého rozhlasu Olomouc. Máme dotaz, který přišel na e-mailovou adresu. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda má význam každý podzim se v uvozovkách prolévat nápojem zázvor, kurkuma, skořice, hřebíček a černý pepř. Chutná skvěle a myslím, že mi i pomáhá. Má to opravdu efekt, nebo je jeho účinek jen mé v hlavě? Děkuje za reakci Jana z Rýmařova.
1: Samozřejmě tady všechny ty bylinky, co byly vyjmenovány, tak mají pozitivní vliv na ten lidský organismus, že i ten hřebíček, kurkuma jsou vynikající prostě i antibakteriální problémy. Takže určitým způsobem pomáhají tomu organismu a vlastně čistí tělo, protože jestliže pijeme ten nápoj, tak vlastně čistíme i ledvinami prostě to, co tam nepatří.
0: Prosím o radu, tak zní další dotaz. Co může pomoci na otok na oční sliznici? Mám 80 let, děkuji a přeji příjemný den.
1: Tam na ten otok je potřeba vlastně se zaměřit i na cévy, které jsou v tom oku. A tam očistit ty cévy bylinkami, jako je třeba gotukola, pelargonie. Ale je třeba se zaměřit i na tu, konkrétně na tu sliznici, a tam nám velice pomůže černý rybíz, který prakticky je takovou očistou regenerací těch sliznic. No a pak nejlepším prostředkem celkově na ten oční nerv, na to oko celkově, je borůvka. Z pupenu borůvky prostředek, s kterým máme velice dobré zkušenosti.
0: Další dotaz, protože jich tady ještě mnoho zbývá. Dobrý den, co byste poradila na silné krvácení při menstruaci? Mám 48 roku a zhoršuje se to. Děkuje Hanka.
1: U těchto problémů tam je potřeba se vždycky zaměřit dodat hormony a tam na dodání hormonů je vynikající ptačí jeřáb, taková směska černý rybí z malíník, ale na to krvácení, na ty problémy třeba bolesti je vynikající římbaba, z kopretiny římbaby. No a pak jestliže tam to krvácení je dlouhodobé, tak je podpořit potřeba ten krevní obraz a tam je zpracovaný tamarín z pupenů a je to prostředek, ze který máme u těch krevních problémů velké zkušenosti a pomoc.
0: Dobrý den, paní Podhorná, dělají se mě afty na jazyku, hlavně uprostřed a pořád. Jsou poměrně velké, bílé a bolí. Co byste na to doporučila? Ptá se paní Hanusková.
1: Dobrý den. Veškeré ty afty jsou vlastně vírového původu, takže všechno, co může ty víry potlačit, tak nám může pomoci, ať už je to eleutrokok, grep, ta vrba, ale tady konkrétně ten jazyk tím grepovým olejem můžeme potírat a rakitníkovým olejem. Ale tam je důležité likvidovat ty víry, které jsou v té krvi, protože i když to zlikvidujeme zvenčí, tak stejně v tom těle to je ta příčina.
0: A poslední dotaz, pan Jindra, ale myslím, že už jste na to odpovídala, ale splníme to, v této hodince ještě máme čas. Co je dobré na křečové žíly, se ptá.
1: No, dobrý den, ono křečové žíly prakticky to je záležitost očisty žíl. A tam je pár bylinek, které nám mohou hodně pomoci očistit to, co se nám tam léta usazovalo a to jsou pelargonie, gotukola, echinacea, prostě očistit z těch cév to, co se tam nausazovalo, no a pak zpevnit ty cévy, regenerovat kaštan, jírovec, jínan a zpevnit ty cévy bezem černým, takže jsou to prostě bylinky, které v tom kontextu nám mohou pomoci. No a pak máme přípravek, kterým to můžeme potřít a to je zlepšit ten stav jako potíráním venolgom.
0: Spousta rad padla v apatice Českého rozhlasu Olomouc. Opět zdůrazňuji, že celé povídání s naším dnešním hostem, gemoterapeutkou Jarmilou Podhornou, najdete už za okamžik v audioarchivu na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Paní Podhorná, moc děkuji za vaši návštěvu a budu se těšit už teď na tu další.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září o 1/10 klesla. Část Šumperku je bez elektřiny. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová vypadla v Pekingu ve čtvrtfinále. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o 0,1% na 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Práci si v regionu na konci září hledalo víc než 21 500 lidí, tedy asi o 370 méně než v srpnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce. S plánovanou odstávkou dodávek elektrické energie dnes musí počítat obyvatelé části Šumperka. Dotýká se už od rána 4 ulic a to ještě do 14:30 odpoledne, říká mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Odstávka elektřiny se týká vybraných úseků významných šumperských ulic. Konkrétně jde o ulice Jesenická, Žerotínová, Uničovská a Dolnostudentská. Jednotlivá čísla domů a parcel, kterých se odstávka elektřiny týká, jsou uvedena na webu města Šumperk.
3: S kulturami a gastronomií Francie, Finska, Ukrajiny, Indie a Japonska seznámí návštěvníky letošní ročník tradičního olomouckého festivalu International Haná. Začíná dnes ve 13 hodin na nádvoří Univerzitní zbrojnice. Více mluvčí spolupořádající arcidiecézní charity Olomouc Marek Navrátil.
6: Zabýváme se dlouhodobě problematikou integrace cizinců, spolu sžíváním se těch různých skupin, které se prostě ve společnosti nacházejí, tak aby byli inkulturováni, aby si rozuměli, aby chápali svoje problémy. A International Haná je právě o tom, že se ty skupiny navzájem poznávají. Sport.
3: Olomoucká tenistka Karolína Muchová vypadla na turnaj série Masters v Pekingu ve čtvrtfinále. Krajanka Nikola Bartuňková ji porazila 6-3 a 6-0. A judista Adam Kopecký postoupil na mistrovství světa v Baku do druhého kola, když v hmotnostní kategorii do 90 kg porazil na ipon Senegalce Keitu. Naopak olomoucký judista David Klamert ve svém posledním zápase kariéry prohrál s Francouzem Engeyapem Ambuem.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačné počasí s dalším přibýváním oblačnosti. Později se vyskytnou lokální přeháňky večer, pak přeháňky nebo déšť na většině území, ojediněla i bouřka. Teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. A foukat má mírný jižní vítr, který večer přechodně zesílí a změní se na západní až severozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte v Rooseveltově ulici v Olomouci. Tvoří se tady kolona vozidel, střetlo se tady nákladní a osobní auto.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Hmm. Na silnicích pozor, zůstaňte při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. My pro vás samozřejmě situaci mapujeme a podáváme aktuální informace. Ty další tady budou v poledních zprávách. Teď máme 4 minuty po 11. hodině. U mikrofonu zůstává Dita Vojnarová, která vás zdraví a přeje samozřejmě hezký, pohodový, klidný den. O čem budeme mluvit, čemu se budeme věnovat v této hodince našeho vysílání? Farnost Dub nad Moravou pořádá tuto sobotu 10. října Evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta. Přípravy vrcholí a na program se podíváme podrobněji. Nabídneme, co se bude po celý den dít.

0: Evropská myslivecká pouť svatého Huberta u Panny Marie se koná v sobotu 10. října v Dubě nad Moravou. Nabídne mši, pasování, nejrůznější ukázky myslivecké práce i hudbu. A konkrétní teď bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jeden z organizátorů, dubský kněz Jan Kornek, kterému přejeme dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Celý váš program zahájíte v 10 hodin a 15.

0: následovat bude svatohubertská mše. Čím je tato mše výjimečná jiná?
1: Je to výjimečná, že varhany nehrajou, ale všechno se troubí na rohách právě. A plus ještě k tomu bude pěvecký sbor, schola liturgika, rovně ze Zabřeha. Takže to bude o tolik zvláštní, že nejsou varhany.
0: A kdo bude celebrovat?
1: Celebrovat bude otec biskup Antonín Basler, pomocný biskup olomoucké diecéze.
0: V 11 hodin a 45 minut posuneme se v čase. Bude následovat pasování na myslivce. Jak to probíhá?
1: Ano, to jsou myslivce, které v tomto roce udělají zkoušky. No a ještě nebyly pasování na myslivce. Takže jeden od nás hospodář, pan František Přecechtěl, bude pasovat dvou nebo třech dokonce na myslivce a dokonce tam má svého syna. Říká, pane Veráži, já se to nedám vzít, to je můj syn, já chci ho pasovat na myslivce, takže o tolik bude zvláštní.
0: A ostatní myslivci stojí a dívají se, jsou prostě přítomní?
1: Ano, samozřejmě.
0: Nabízíte pochopitelně během myslivecké pouti i hudební program. Kdo u vás vystoupí, kdo bude hrát?
1: Ano, budou tam rovněž kapela dechová Březověné. Já jsem tam byl farařem 11 let na Březovej, tak tradičně oni každý rok mě doprovázejí a potom hrají i ve Stodole a tak dále, tak v těch prostorách farních, jako bude pohoštěný, tak oni tam mají tou chudbou.
0: Ano, to je důležité říci, že samozřejmě na místě bude celá řada stánků, bude tam probíhat ano. Prodej, občerstvení a tak dále, ale mě teď bude zajímat speciálně jeden konkrétní stánek, a to na podporu sbírky Trámy pro dub. Na co teď konkrétně vybíráte prostředky, respektive na čem pracujete u vás v kostele?
1: Ano, teď konkrétně pracujeme na téma sanací trámu. To znamená ošetření, napuštění, zakonzervování a plus některé, které jsou poškozené, musou být jako odstraněné a udělané celkem nová replika. Takže dřevo už tam máme, bo minulým roce jsem hlavní trám měnil, takže měl dva jeřáby 50-tonové, takže 10 kubíků dřeva jsem koupil, takže dřevo už je tam a teď je postupně třeba právě co bude potřeba vyměnit a uvidíme, jak to bude, poněvadž tam je rozpočet 21 milionů, to je obrovská cena.
0: Takže nejenom užít si krásný a pestrý program, ale také přispět dobré věci mohou návštěvníci 19. Evropské myslivecké pouti svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Nás všechny zval kněz Jan Kornek, my za to děkujeme a přejeme, ať vám přeje i počasí. Naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou, děkuji moc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdeční.

Českém rozhlase Olomouc už za okamžik zamíříme do Vikýřovice na Šumpersku. Tamní muzeum silnic totiž otevře právě dnes další výstavu. Jmenuje se Řetězy nad vodou a podrobnosti pro nás zjišťoval kolega Mirek Kobza.

0: Řetězy nad vodou, takové jméno nese výstava, kterou dnes otevřou v Muzeu silnic ve Vikýřovicích na Šumpersku. Představí fenomén řetězových mostů na území dnešní České republiky. A jak přiznává ředitelka muzea Karla Pospíšilová, je to výstava sice náročná na přípravu, nicméně se dá považovat za její srdeční záležitost.
1: Tady na tuhle výstavu se myslela asi od roku 2015, kdy jsem se po mateřské dovolené vrátila zpátky do práce do muzea silnic. A jak jsem se vrátila, tak je pravda, že jsem si tak jako tajně na tuto výstavu myslela a mám velikou radost, že konečně se nám podařila a ještě větší radost mám, že se mi podařila na ní spolupracovat s paní magistrou Alenou Turkovou.
2: Řetězové mosty. To je věc, která, jak jste také říkala, na Moravě není úplně známá, protože na Moravě byly jenom dva, ale nicméně známe spoustu řetězových mostů z Čech a jeden nám teďka vylezl nedávno díky suchu z vody na Orlíku, to je asi ten nejznámější, který tam stával pod tím krásným velkým podolským mostem, tak byla to taky jedna z inspirací, proč letos?
1: No to nevím, jestli to, spíš to bylo z toho důvodu, že ta výstava obnášela řadu zápůjček, spolupráce s řady muzeí i archivy, takže jako byla poměrně náročná, takže teprve až letos se nám opravdu podařilo tuto výstavu zrealizovat. Jmenuje se Řetězy nad vodou a pod titulem jsou příběhy řetězových mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak jste říkal. Na Moravě byly řetězové mosty pouze dva, byl to vlastně ale první řetězový most na našem území, ale i na evropské pevnině, nacházel se ve Strážnici, druhým hnedka mostem po něm následoval most v Kroměříži. Ve Slezsku se teda taky nacházel jeden most, ten byl přes řeku Ostravici v Ostravě a všechny zbylé mosty se již potom nacházely v Čechách.
2: Říkáte příběhy, tak jaké byly jejich příběhy? Třeba ten Podolský se stěhoval poměrně daleko, že byla spousta mostů, které vlastně změnily to místo, kde dnes stojí nebo kde původně stávali, je to tak?
1: Je to tak, ten Podolský, to vlastně jediný zachovalý řetězový most na našem území, původně se nacházel v Podolsku a ten má asi tu historii nejzajímavější tím, že vlastně jak se začala napouštět vodní nádrž Orlík, tak vlastně ten most byl kompletně rozebrán a na nějaký čas byl uskladněn a potom vlastně se stěhoval na Lužnici do Stádlce, kde se nachází do dneška, takže vlastně do dneška ke zhlédnutí, takže kdo nezná, kdo nebyl, určitě doporučuji nádherný, krásný most.
2: Nebo se podívat na výstavu do muzea. Originál mostu tady bohužel nemáte, teda to musíme říct, ale je tady spousta modelů, tady spousta fotografií, spousta dokumentů. Vy jste říkal, že jste spolupracovali se spoustou dalších institucí. Kdo vlastně má modely mostu vlastně ve svých sbírkách?
1: Muzeum Velké Meziříčí, to je první z muzeí, potom muzeum v Ostravě, samozřejmě Národní technické muzeum v Praze, ale zrovna z té Prahy máme spíš jiné sbírkové předměty. Z Jaroměře máme článek řetězového mostu, je tam dřevoryt a Moravské zemské muzeum v Brně.
2: Tak kdy bude vernisáž, na co se mohou těšit návštěvníci a hlavně dokdy výstava bude k vidění?
1: Vernisáž se uskuteční 8. října v 17 hodin, takže srdečně zvu všechny příznivce, které řetězové mosty zajímají a výstava potrvá do 16. ledna 2027.
2: Z Vikýřovic Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and The Stylists.

0: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů, pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Také díky vysílání Českého rozhlasu Olomouc už víte, že tady u nás začala podzimní část Flory Olomouc. Potrvá do neděle 11. října do 16. hodiny. Mluvit o ní budeme také v dalších, tentokrát už poledních zprávách. Ty tady budou za necelých 10 minut. Dozvíte se spoustu dalších informací a po nich pochopitelně budeme hrát na vaše přání a podle vašich přání. Takže už teď můžete posílat SMSky na číslo 723 70 33 51. Je 8. října, svátek mají Věry. Všechno nejlepší přeje nejen Dita Vojnarová, která vás provázela dopolednem, ale celý tým Českého rozhlasu Olomouc.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Část Šumperku je bez elektřiny. Městská knihovna Prostějov dnes pořádá přednášku pro seniory. Na olomouckém výstavišti začala podzimní část výstavy Flora. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Plánovanou odstávku elektřiny musí dnes počítat obyvatelé části Šumperku. Energetici ve čtyřech ulicích naplánovali až do 14:30 odpoledne. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Odstávka elektřiny se týká vybraných úseků významných šumperských ulic. Konkrétně jde o ulice Jesenická, Žerotínová, Uničovská a Dolnostudénská. Jednotlivá čísla domů a parcel, kterých se odstávka elektřiny týká, jsou uvedena na webu města Šumperk.
3: Do podkrovního sálu Prostějovské městské knihovny můžou dnes odpoledne vyrazit seniori na přednášku o nejčastějších chybách při používání chytrého telefonu. Seniori se naučí, jak postupovat, když ztratí telefon nebo zapomenou heslo. Cílem je ukázat, jak můžou situace vyřešit a jak jim předcházet. Viceředitelka organizace Senior On Kateřina Charvátová.
5: Od 16. hodin a nás čeká beseda v městské knihovně v Prostějově a tentokrát to bude na téma ztracený telefon a zapomenuté heslo bez paniky. A právě s lektorem Vladimírem Horákem se seniori podívají, jak vlastně vyjednat v těchto zmíněných situacích.
3: Začala přehlídka českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny Flora Olomouc. Na olomouckém výstavišti potrvá do neděle 11. října do 16 hodin. Hlavní expozice v pavilonu A představí českou krajinu v aranžmá ovoce, zeleniny, květin a okrasných dřevin. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
6: Hlavnej úlohe je tu české profesionálne zahradníctvo. Predná česká floristka Klára Franz Vavříková pri tvorbe expozície vychádza z motivov zeme, slnka, vody a múdrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi.
3: Program podzimní výstavy Flora doplní floristické soutěže a show, gastronomický festival Olima, včetně vyhlášení Grand Prix Flora Košt a soutěží o nejlepší džem nebo mošt. Hudební vystoupení, tanec i rukodělné aktivity. Nejen to nabídne program olomouckého International Haná. Akce začne ve 13 hodin na nádvoří univerzitní knihovny Zbrojnice. Návštěvníci se seznámí s kulturami a gastronomí Francie, Finska, Ukrajiny, Indie a Japonska. Festival tradičně připravuje Univerzita Palackého spolu s arcidiecézní charitou Olomouc. Uvedl její mluvčí Marek Navrátil.
7: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno nebo zataženo, později se objeví přehánky a déšť, ojediněle bouřky. Teploty 20 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů, fouká mírný jižní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přehánky, v nejvyšších polohách hor i sněhové. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli blíže nespecifikovanému zákroku policie České republiky je dočasně uzavřena Jaselská ulice v Hranicích na Přerovsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme vám krásné poledne ve čtvrtek 8. října. Tady je Český rozhlas Olomouc a připomínáme, že dnešek 8. říjen je mimo jiné památným dnem sokolstva. Tak co, jestli pak se bude slavit a vzpomínat také u vás ve vaší obci? No, my si ty oslavné akce budeme dnes připomínat v našem vysílání, ale jenom ještě doplníme, že tento svátek připadá právě na 8. říjen jako připomínka událostí roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou a její majetek byl úředný. Zabaven. Připomeňme ale také, že dnes slaví svátek Věra, krásné jméno slovanského původu, které znamená víra. Tak milé Věrušky, blahopřejeme vám všechno nejlepší, pěknou písničku k tomu a veliké přání, mnoho zdraví a jen to nejlepší patří i vám, kteří dnes máte narozeniny. Tak milí oslavenci, krásně ten den užijte, oslavte, ať se vám výborně daří a doufám, že přijmete i malý hudební dárek v podobě Ilony Čákové právě teď z písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví a těší se Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A posíláme písničky na přání a jdeme na to, tak telefon do studia znáte i pro výběr písniček. Ještě ten SMS-kový 723 70 33 51. A první je na telefonu s námi paní Blanka z Mohelnice, která navíc, jak jsme se dozvěděli, oslaví narozeniny. Paní Blanko, blahopřejeme, všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji vám za přání. Písničku jsem chtěla poslat, i aby si poslechl i můj přítel, který je tady se mnou.
1: Ano.
2: A chtěla bych písničku Tenkrát na západě.
1: Ano, a řeknete nám, jak se přítel jmenuje, křestní jméno alespoň?
2: Jaroslav.
1: Panu Jaroslavovi z Mohelnice od přítelkyně Blanky. Tak písničku rádi posíláme oslavenkyni, přejeme jen to nejlepší. Paní Blanko, ať se vám krásně daří. No a hezkou oslavu s přítelem. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju.
1: Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš, písnička letí také k svátku Věrušce Dudkovičové ze Sobotína od dcery Dáši s rodinou a od Hedviky.

0: Věra Špinarová a v tuhle chvíli už v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc zdravíme paní Majku z Jedlí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím celý Český rozhlas Olomouc a tuto písničku posílám všem věruškám, který slaví svátek. Je to do domova, do penzionu a taky pro věrušky, na které si nikdo nespomene. A já ji ještě posílám Věrce Pavlíkové z Lukavice a Věrce Jandejskové z Vyprachtic. Milé děvčata, přeji vám k dnešnímu svátku hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné čtvrteční odpoledne, dobré kafíčko a ať se vám daří. A vám, paní Zorko, děkuji za vyhledání písničky a přeju vám krásné, i když pracovní, čtvrteční odpoledne. Ať se vám daří a hlavně ať jste zdravá. Děkuji moc.
0: A já moc děkuji, pozdravuji také velmi a Věrkám blahopřejeme, posíláme Valdemara Matušku. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Paní Majka z Jedlí vybírala písničku a my ji posíláme také k dnešnímu svátku Věrkám Dudkovičové ze Sobotína nebo Věrce Dudkovičové ze Sobotína od dcery Dáši s celou rodinou a od Hedviky. Zahrajte prosím krásnou písničku Věrkám Backové, Kutí Tišové, Pilíškové, všechno jen to nejlepší věrušky, ať se moc daří v klubičku. Zdraví, pohodu od seniorů ze Žulové, věruškám Backové, Kutišové i Pilíškové blahopřejeme. Pozdrav k svátku letí také paní Věrce Ripperové z Brna Líšně. Pozdrav je také pro Haničku Machálkovou. Přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví, lásku a ať se vám všechno daří. To přejete ta Anička, strejda Jirka a Jiřík a ještě jeden vzkaz. Hezkou písničku posíláme hodné kamarádce Henrice Axman k dnešním krásným narozeninám. Milá Henriko, přejeme ti všechno jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s tvými blízkými, z celého srdce blahopřeje Joži a František s celou rodinou, zdravíme i Navrátilovi a Šléhofrovi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z HECu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání, zdraví paní Jarmilu Střince, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Dnes kalendář praví, že Věruška svátek slaví. Proto všem Věruškám přejeme všechno nejlepší. Především paní Věrušce Rabenzajknerové z Babic u Štemberka. Milá Věruško, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. Ať pohoda, radost rodinky, štěstí, zdraví, boží požehnání každičký den provází. Život, ať je dlouhý nekonečný sen, láska a pochopení, aby nechyběli v něm. Všechno nejlepší ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Dále paní Danka Pesníková z Pískova u Troubelic a také manželé Ivanka a Jara Křivánkovi z Lipinky Pošta Nová Hradečná. Zdravíme také rodinu Chrastovou a Valuškovou z Babic u Štemberka. Mějte se, paní Zorinko, moc hezky a děkuji vám za vybraní písničky.
1: Je připravená. La Paloma Semino Rossi si tuhle písničku střihl s Karlem Gotem. Paní Jarmila Střince vybírala. Na shledanou, krásný den.
3: Děkuji moc, naslyšenou.
1: A posíláme ji také. S kyticí květin chci popřát paní Věrušce do Olomouce k svátku. Všechno jen to nejlepší, paní Věruško z Olomouce, oceán zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání a panenka svatohostýnská, ať vás opatruje a andělci chrání. Vše, co si přejete, ať se vám splní. Tak to vám, paní Věruško z Olomouce, z celého srdce přeje pan František od Brna. A to vše přeje také vážené paní Věrušce Halouskové z Bílovce. Snad vás obě dvě milé dámy přání k svátku pohladí po duši a po srdci. Pozdravuje a blahopřeje pan František od Brna. Další pozdrav a vzkaz. Dobrý den, zahrejte pěknou písničku k dnešnímu svátku milé paní Věrušce Tilšarové a Věrce Fréharové z Břidličné. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spoustu životní pohody. Tak to přeje Věrce Tilšarové i Věrce Fréharové. Maruška, Zdeňka a Luboš. Blahopřejeme a hezká písnička letí k svátku opět paní Věrce Tilšarové, Věrce Fréharové z Břidličné. Milé Věrušky, přejeme vám hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. To vám přeje také klub seniorů Břidličná. Pěkný pozdrav letí i Věrušce Navarové do Kovářova. Všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku. Věruško, zdraví, štěstí, lásku a všechno, co si přeješ, ať se splní, přeje Marie s celou rodinou. Blahopřejeme Věrce Navarové.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví teď paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chci bych nechat zahrát a popřát dnešnímu svátku Věrkám. Paní Věře Sislové na Svinov, paní Věře Rozmanové do Doubravice, paní Věře Bártové do Mitrovic a Věře Bártové do Doubravice, pak paní Věře Červinkové do Loštěc a paní Věře Ziglové do Loštěc. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka, někde nashledanou Gottwaldovi.
0: Budeme se těšit, krásný den i vám, celé rodině Gottwaldové do Doubravice. Nashledanou. Paní Ludmila byla s námi, také vybírala písničku, bude to Iveta Simonová s Milanem Chladilem a my ji posíláme také Věře Zímové z Litovle, Věrušce z Olomouce, Věrce s Adámkem do Bílovic. Já vám přeji, píše paní Zdeněčka z Holubic, já vám přeji zdraví, pevné, žádná nemoc, ať s vámi nehne, v noci, ať se vám spí sladce, ve dne se pěkně pracuje na zahrádce, Lisky, ať se pěkně hrabe na hromádku a hodně štěstí vám přeji k svátku. Krásně vybarvené lesy a parky, k svátku hezké dárky, k tomu barevné kytičky a v rozhlase hezké písničky. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Moc děkujeme za krásný pozdrav. Krásný a pohodový den do rozhlásku, prosím pěkně zahrajte písničku a zároveň velice děkuji za krásné přání k mému svátku mým věrným přátelům Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Jarušce z krásné Kroměříže, Lidunce Loničkové z Olomouce, Lidušce Siglové z Doubravice, váženému panu Jiřímu z Litovle i panu Františkovi od Brna. Všem děkuji za milou přízeň a přátelství a také všem přeji mnoho zdraví a štěstí. Vaše Věrka Halousková. Tak ještě jednou blahopřejeme i paní Věrce Halouskové. Zahrajte prosím našim seniorům z klubu, kteří oslaví v říjnu své krásné narozeniny. Všechno jen to nejlepší, pevné zdraví, spokojený život. Vám, milí seniori Zvápené, přeje klub seniorů Zvápené. A hezká písnička letí paní Věrušce Šmoldasové z Choliny. Milá Věruško Šmoldasová, k svátku přejeme hlavně zdraví a spokojenost v životě. To vám přeje Lenka. A ještě vzkaz a ten je pro paní Věrku z Vikýřovic. K svátku paní Věruško, jen to nejlepší, blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání tegleky za paní Bohunkou z Olšan u Šumperka. Paní Bohunko, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji za všechny, co chci jmenovat. A potom pozdravuji všechny rozhlasáky, včetně vás. A prvně bych popřála Věrce Papáčkové k svátku, potom Květa, Vlasta, Jiřinka a já všechny zdravím. A potom bych chtěla pozdravit Domečku, Olšanech všechny, Marušku, Soničku, Jitku, druhou Jitku, aby se jim dařilo, měli se dobře. A pak bych ještě chtěla pozdravovat paní, která tady pozdravovala teďka přede mnou a je to tady pro Verunku Salabákovu a její babičku do Kolšova. A všechny zdravím, mějte se moc hezky a děkuji. Moc děkuji.
1: Moc pozdravujeme i vás, ať se krásně daří, držte se. No a ať
2: všechny,
1: je to...
2: všechny moje kámošky, moc jich mám.
1: Ano,
2: děkuju.
1: Myslíme i na vás, paní Bohunko, a děkuju, ať to je na dobré cestě všechno. Držíme palce, držte se.
2: Děkuju.
1: Opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuju moc, nashledanou.
1: Paní Bohunka z Olšan u Šumperka, moc na vás myslíme. Písnička letí také do Jeseníku a je to milé paní Lidunce pro radost a pro potěšení od Dáši. Zdravíme paní Lidušku z Jeseníku. Pěkný pozdrav posíláme také milému synovi k svátku Břeťovi Pískovi do Holešova. Zdraví tata Břeťa Píska ze Štítů. Pozdrav po rozhlasových vlnách letí také všem Věrkám. Ať si užijí krásný den. Přejeme všechno jen to nejlepší a jsou zdravé, šťastné a mají hodně štěstí a pohody. Zdraví všechny Věrušky, paní Eliška z Václavova. Já se tady dívám do kalendáře, jak je to s tím svátkem Břeťům, o kterém psal pan Břeťa Píska ze Štítu, tak možná jste myslel, že přejete synovi k narozeninám. Tento týden slaví svátek ještě Štefan, Sára, to je zítra, v sobotu Marina a v neděli Andrej. Takže na Břetislava si budeme muset počkat, ale zřejmě to jsou narozeniny. Tak blahopřejeme Břeťovi Pískovi do Holešova od tatínka. Pěkný pozdrav letí také paní Věrušce Boxanové z Králové a Věrušce z Mladče. Děvčata, všechno jen to nejlepší a hlavně zdraví, trochu toho štěstí, boží požehnání přeje Emilka z Litovle. Zdravíme Věrušku z Mladče a pěkné pozdravení, až zaletí pro Anu Smržovou z Brodku u Konice. Písničku posílají dcery, nebo posílá dcera od dcery zřejmě paní Aničko Smržová. Rádi vás od vaší dcery pozdravujeme. Ještě jeden vzkaz. Zahrajte krásnou písničku milým Věruškám Krogmerové, Vašinové, Kurpašové, Rivolové. K svátku hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Jirka a Mirek s celou rodinou. Blahopřejeme milým Věrkám. Valdemar Matuška bude zpívat Modrý sarafán.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: My se blížíme ke 15:45, ještě máme docela hodně času na hezké písničky, pozdravy a přání. Telefon 221 555 444 je opět obsazen a paní Marie z Olomouce je s námi. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeji všem posluchačům a moderátorům Českého rozhlasu Olomouc hezké poledne. A písničku posílám sestře paní Věře Brzelové do Horní Lipové a mé švagrové paní Věře Morávkové do Jeseníku. Děvčata, hodně zdraví, štěstí, lásku a prostě vše nej přeje Marie z Olomouce a Českému rozhlasu Olomouc. Děkuji.
2: Blahopřejeme, pozdravujeme všechno, jen to nejlepší. Nashledanou, paní Marie z Olomouce byla s námi. Tak a my už přidáváme další pozdravy, jsou opět SMS-kové. Dobrý den, zahrajte milému synovi Břeťovi Pískovi, ano, z Holešova, k 45. narozeninám, jen to nejlepší a spoustu pozdravů a hlavně přání hodně zdraví posílá tata Břeťa Píska ze Štítů. Zahrajte do Litovle milé kamarádce Věrušce Horvátové. Věruško, posíláme písničku a přejeme jen to nejlepší, rodinnou lásku, pevné zdraví, příjemné životní okamžiky, boží požehnání, Hela, Liduška, Jiřinka a Maruška a snad se brzy setkáme v Babinci. Blahopřejeme Věrušce Horvátové. Pěkné hudební pozdravení letí také do Sobotína, je to Věrce Dlabajové. K nádhernému svátku všechno, jen to nejlepší přejeme a hodně spokojenosti, Datka a Ruda od Hřiště a písnička letí k svátku Věruškám do Bouzova, Foltínové, Nemravové, do Kovářova, Navarové, Věrkám Bartové, do Mitrovic, do Doubravice. Věrušky, mějte krásný den, přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v srdci, úsměv na líčku, přeje paní Bartová z Olešnic.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání jsou tady s vámi dnes ve čtvrtek 8. října, kdy blahopřejeme věruškám ke krásnému svátku, ale zdravíme vás úplně všechny a také hlavně dnešní narozeninové oslavence. Ale to další přání, to už má na srdci paní Eva ze Zavadilky. Dobrý den, vítejte.
1: Pěkný den vám přeji, paní Zorinko, do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A máte pravdu, dneska jsou ty věrušky, takže všem věruškám blahopřejeme. Ale já bych chtěla hlavně popřát věrušce Sislové na Svínov, ta má svátek a taky má krásné narozeniny Henrika Axmanová z Újezda. Holky moje zlaté, plný košík něžných květů, z nich vám přání dneska z pletu každý den tak krásný, jak si budete přát a milionu důvodů ze srdce se smát. A také hlavně to zdravíčko, lásku a pohodičku. To vám všechno přeje Eva a Laďa ze Zavadilky. A ještě bych chtěla pozdravit sestru Alenku do Jeřmaně, Havličkovi do Pavlova a už ať to nezdržuju, všechny kamarádky a kamarády. Vám, Zorinko, moc krát děkuji za vybrání písničky a zase někdy budu těšit na slyšenou.
0: Budeme se těšit, přejeme krásný den a zdravíme všechny jmenované od paní Evy ze Zavadilky. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji.
0: Děkujeme také. A pěkný hudební pozdrav a k zaletí také pro paní Margit Rajníkovou z Javorníku a pro pana Michala Langera. Je to Rychlebský vlk, jak jsme se dozvěděli, také z Javorníku. Dnes slaví narozeniny. Tak paní Margit Rajníkové i panu Michalovi Langerovi, Rychlebskému vlku, přejeme všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, spoustu elánu do života přeje Michal a STP Javorník. Pošlete hezkou písničku paní Elišce do Václavova, panu Jirkovi do Litovle, Jirkovi do Jeseníku a do Olomouce a Františkovi od Brna a všem, kterým nikdo nezahraje. Zdraví paní Milada z Přáslavic. Krásný hudební pozdrav všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a všem přání krásného dne přeje pan Jirka z Olomouce Stupkovi. Dnes slaví svátek také paní Věra Dudkovičová. Milá Věruško, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. To vám paní Dudkovičová přejí kámošky Lidka a Jaruš.

0: Písničky na přání zdraví také pana Antonína z Bedihoště. Dobrý den, pane Antoníne, vítejte.
1: Dobrý den, příjemný den, příjemné bytí všem posluchačům i pracovníkům rozhlasu Olomouc. Následující písničku od Evy Veškrnové zasílám všem věrám, věrkám, věruškám na území Moravské republiky k dnešním jmeninám. Zvlášť upřímně pozdravuji obětavou pracovitou paní Věru Smolkovou z Bedihoště a přeji vše dobré, pevné zdraví, klid a pokoj v rodině. Tolik od nemocného vdovce Tondy Pospíšila z Bedihoště. Vám, paní Zdroňku, upřímně děkuji. Olmouckém rozhlasu za zahrání srdečné díky. Zatím nashledanou. Mějte se.
0: Velmi pozdravujeme a krásný den i vám. Nashledanou. Pan Antonín z Bedihoště vybíral písničku. Krásný den, prosím, zahrajte hezkou písničku také pro všechny věrušky. Přejeme jim pevné zdraví a pohodu, a to hlavně věrce Ratajské, Pospíšilové, z Radíkova i z Olomouce, také věrce Trhlíkové z Bělkovic a zdravíme též Věrunku Utíkalovou z Droždína. Jen bohužel nevíme, kdo tento krásný pozdrav věruškám posílá. Dobré odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Pošlete pěknou písničku Sedláčkovým i Renatce a Evičce ze Zavadilky. Moc jim děkuje za krásné přání paní Henrika, dnešní oslavenkyně. A ještě jeden vzkaz, milý rozhlásku. Dnes slaví svůj svátek moje láska z Loštic, paní Věrka Bukovská. Milé Věrce Bukovské, jen to nejlepší, přejí bouzováci.

0: Tak tuhle písničku, přátelé, vám zpívala Eva Veškrnová tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Přání věruškám, ta SMS-ková, ta jsme stihli, ale bohužel jsme nezvládli spoustu dalších vás volajících, kteří jste chtěli popřát svým milým, tak se za to moc a moc omlouváme. Potřebovali bychom ještě jednu hodinku navíc, víte, v těch poledních písničkách na přání, ale zkuste to opět v podvečer po 18. hodině, tam už hrajeme Lidovky a Dechovky, a nebo opět zítra popoledni písničky Českého rozhlasu Olomouc. Teď už se blížíme ke 13. Nové zprávy jsou tady a pak Alex a host, herec Viktor Zavadil. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
3: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
4: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
5: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Olomouckém kraji klesla v září nezaměstnanost. Škoda z kyberpodvodů v Olomouckém kraji je letos už 280 milionů korun. Do krajské kampaně na darování krve se zapojila už stovka zájemců. Oblačnou teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla v září o desetinu procentního bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21 500 lidí, pokračuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
6: Zářijový vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji ovlivnil především tradiční příliv čerstvých absolventů škol, kterých se během měsíce zaevidovalo 811. K poslednímu zářijovému dni evidoval úřad práce v kraji celkem 1439 absolventů, z toho 261 mladistvých do 18 let.
5: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců zaznamenali už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Tehdy v kraji přišli poškození o 276 milionů korun. Policisté znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní, uvedla koordinátorka prevence Zuzana Slabá. Nejčastěji poškozené připravili o peníze falešní bankéři, podvodné investice, falešné e-shopy, podvodné odkazy a webové stránky, které na první pohled vypadají jako skutečné. Zhruba stovka zájemců, z toho polovina prvodárců, se zapojila od začátku školního roku do kampaně Olomouckého kraje zaměřené na darování krve. Hejtmanství se snaží oslovit plnoleté středoškoláky a jejich učitele. Nejúspěšnější škola získá odměnu 500 000 korun, pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
7: Počet dárců se přepočítává na celkový počet studentů 18+ a úvazky zaměstnanců dané školy, aby bylo srovnání fair a menší zařízení nebyla v nevýhodě. Kampaň potrvá až do konce ledna, poté ji kraj vyhodnotí a rozhodne, jak budeme pokračovat.
5: Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami ve městě. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
8: kvetinové inštalácie nájdete v kapli Božího tela, ktorá je súčasťou bývalého jezuitského konviktu a dnes umeleckého centra Univerzity Palackého vo Vile Primavesi a v kostole svätého Michala. Každá z týchto pamiatok sa na niekoľko dní premení na jedinečný priestor, v ktorom sa história stretne so súčasným floristickým umením.
5: Projekt Rozkvetlé památky bude na vybraných historických místech do 18. října.
2: Sport.
5: Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil. Ve třetím kole podlehl Francouzi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kg vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry.
2: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 12 až 16, v jeseníkách okolo 8 stupňů Celsia a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dopravní značení opravují dělníci na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Pracují u velkého újezdu za 286. a půltým kilometrem v pravém pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnáziu, tam, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějak, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurz toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskérů, maskérek včera.

0: ale s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
1: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával. Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
0: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
1: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
0: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a věděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a věděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se musel vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka. Vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý. Takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám, no tak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: To bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jestli, no jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, no, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mě asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové. Takže to je takový nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já, ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se, to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: A máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v regionu klesla. Nové zázemí pro výuku bojových sportů a střelby má Střední průmyslová škola v Jeseníku. Moravská filharmonie Olomouc dnes vzdá poctu Václavu Havlovi. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o 0,1% bodu na 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Práci si v regionu na konci září hledalo více než 21,5 tisíce lidí, tedy asi o 370 méně než v srpnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy Olomouckého kraje mělo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Dnes o tom informoval Úřad práce České republiky. Nové zázemí pro výuku oboru bezpečnostně právní činnost využívají studenti Střední průmyslové školy v Jeseníku. V prostorách bývalého atomového krytu jsou dvě cvičné střelnice a tělocvična s učebnou. Projekt stál podle ředitele školy Jiřího Viterny zhruba 1 000 000 korun.
2: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využívat kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám, jednotlivcům.
0: Moravská filharmonie zahájí dnes v 19 hodin v sále Reduta výjimečný koncert věnovaný nedožitým 90. narozeninám prvního českého prezidenta Václava Havla. Zazní i evropská premiéra kompozice současného amerického skladatele. Hostem večera bude diplomat a spolupracovník Václava Havla Michael Žantovský. Pokračuje mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
3: Stěžejním bodem slavnostního večera bude evropská premiéra orchestrálního díla Život v pravdě, kterou památce českého státníka věnoval současný americký skladatel Joseph A. Santo.
0: Beseda s umělci začne před koncertem v 18 hodin v Mozartově sále. 10 druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Za kotlíky se postaví během tradiční akce osobnosti kulturní i sportovní scény jako režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů, uvedla Veronika Močková ze Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc. Sport. Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tip Sport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 18.30. O hodinu dřív začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Počasí. Zítra čekejte na Střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto budete mít v Prostějově v ulici Vápenice. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Dopravní značení upravují dělnice na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Pracují u dolního újezdu mezi 293. a 295. kilometrem v levém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné poodpoledne vám přejeme i dál na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek 8. října. Povídání o životě a době Karla IV. A nebo třeba kniha o tom, jak zvládnout diabetes za pomoci co nejmenšího množství léků, ale naopak úpravy životního stylu. A nebo třeba antistresový, mačkací a rehabilitační míček, propisky, porcelánové hrníčky a spoustu CDček. To vše tady pro vás máme připraveno v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Také 10 soutěžních otázek a telefon do studia 221 555 444. V soutěži se už za chvíli na vás bude od mikrofonu těšit Zora Ješková.

0: Jste hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky jsou opět tady i s hezkými dárky, které třeba některé mohou patřit i pod vánoční stromeček. Ano, Vánoce už se blíží a možná, že už na dárky dokonce i myslíte. Já tady rozhodně ano, ale samozřejmě je na vás, abyste vytočili telefon k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 a zkusili si s námi zasoutěžit v našich hřebících. 3 správné odpovědi v 10-vteřinovém časovém limitu přinesou výhru. První už je na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko, já vás zdravím. Tady je Radek ze Šumperka.
2: Dobrý den, pane Radku, vítejte u nás. Tak 10 otázek, začneme kterou?
3: No, 4.
2: Říkáte otázka číslo 4, že by to mohlo být. Tak pojďme na to. Otázka 4 se ptá, který z těchto hadů budu jmenovat patří mezi škrtiče. Mezi škrtiče patří za A chřestýš zelený, za B anakonda velká, a nebo za C kobra indická. Co vy na to?
3: Tady bych typl Bčko.
2: Typujete anakondu a typujete naprosto správně, ano. Pojďme dál.
3: Tak, vezmeme 5.
2: Číslo 5 se ptá. Jedno slovenské slovíčko tady máme a co znamená? Olovrant. Olovrant je za A svačina, za B kolovrátek, za C sako.
3: Jak?
2: Olovrant, svačina, kolovrátek, sako.
3: Bčko.
2: Kolovrátek říkáte. Olovrant. Nepamatujeme si na slovenštinu. Olovrand je přeci svačina.
3: Jo.
2: Škoda, škoda. Nevadí, tak příště děkujeme, tak těšíme se na shledanou.
3: A všem, ať vyhrajou.
2: Děkujeme, těšíme se na vás příště, na shledanou a krásný den. A na telefonu hřebíku máme koho? Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, jsem z Raškovic.
2: Zdravíme Raškovice. Takže kromě 4 a 5.
4: Zkusíme 3.
2: Číslo 3. Litografie je grafická technika známá pod jakým českým názvem? Litografie, tedy za A lept, za B dřevoryt, za C kamenotisk.
4: Já bych řekl to ač.
2: Lept říkáte.

0: Boli nachází? Za A Indonésie, za B Peru, za C Itálie.
1: Peru.
0: Peru, říkáte, že Stromboli patří až do Peru. Stromboli najdeme mnohem blíž v Itálii.
2: Jauaj!
0: Škoda, škoda. Tak nevadí, děkujeme a zdravíme Blážov, nashledanou. A hřebíky Českého rozhlasu Olomouc teď zdraví dalšího soutěžícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov nad Budišovkou. Hezké odpoledne přiju.
0: Stejně tak vám, pane Zdeňku, jednička a potom 6 až 10. Pojďme na to.
3: Tak můžu jedničku.
0: Víte, jak se jmenuje onemocnění dětí, které vzniká nedostatkem vitamínu D? Je to za A rachitída, za B ragáda, za C radula.
3: Rachitída.
0: Neboli křivice. A tady jsme naprosto správně. Tak teď od šestky dolů, tedy nahoru.
3: Tak můžu šestku.
0: Na které řece leží město Kroměříž? Kroměříž leží buď za A na Dyji, nebo za B na Moravě, anebo za C na Bečvě.
3: To bude ta Morava.
0: Je to Morava, určitě. A do třetice?
3: A mohl bych sedmičku?
0: Tady máme text písničky a budeme hledat jméno zpěvačky, která ji naspívala. Štěstí, tak mi říkej a budu tát. Štěstí, co si zved v náručí. Štěstí, tak mi říkej a měj mě rád. Štěstí, co smát se naučí. A písnička se taky jmenuje Štěstí a naspívala Hana Zagorová, Jitka Zelenková nebo Marie Rotrová.
3: To byla Maruška Rotrová.
0: Krásná její skladba, ano, a úžasná
3: tak,
0: Marie Rotrová.
3: Děkuji pěkně, mějte hezký den.
0: Blahopřejeme, blahopřejeme. Děkujeme, že jste nám prolomil tu dnešní jakousi smůlu podivnou. Blahopřeji a předáme do režie. Nashledanou.
3: Nashledanou a ještě jednou pěkně děkuju.
0: Děkujeme také. A pokračujeme dál hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, koho zdravíme na telefonní lince. Vítejte.
4: Je pan Robert Olomouce.
0: Dobrý den, pane Roberte, 8, 9 a 10. Tak 8, 9 a 10.
4: Jo, jenom se chci zeptat, je cena útěchy, kdybych vyfixil? Myslím papírový papír.
0: Tak ceny úspěchy nikdy nedáváme. Pane Roberte, pojďme prosím soutěžit.
4: Dobře, takže dokonce, tak zkusím sebe osmičku.
0: Na dnešní den připadá památný den sokolstva. Jak často se u nás tradičně konají všesokolské slety? Všesokolský sled se koná každých za A 6 let, za B každé 4 roky nebo za C každé 2 roky.
4: To vůbec netuším, zkusím to Bčko.
0: Každé 4 roky říkáte a tady jsme.
2: Jauaj!
0: Bohužel špatně, no, každých 6 let. Škoda, mějte se krásně, nashledanou. Určitě, budeme se těšit, nashledanou a pěkný den. Tak, zůstávají už pouhé dvě soutěžní otázky a to znamená, že hřebíky pro dnešek jsou ve svém finále. Výherce máme jednoho a budeme se v této soutěži na vás těšit opět zítra v tomto čase.
5: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Olomoucká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v hmotnostní kategorii do 63 kg bronzovou medaili. Jak přesně ta její vypadá, popsala pro posluchače Českého rozhlasu. Uslyšíte ji za chvíli.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a provedeme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Renata Zachová je teprve druhou českou judistkou v historii, která dokázala získat medaili na mistrovství světa. Ze 6 zápasů prohrála v hmotnostní kategorii do 63 kg pouze těsně ve čtvrtfinále a v opravách vybojovala 3. místo. Na závěr úspěšného dne si pak na stupně vítězů došla členka judo klubu Olomouc pro odměnu bronzovou medaili.
1: Můžete popsat tu medaili, jak vypadá z mistrovství světa?
2: Tak je velká, těžká, kulatá, bronzová a je na ní napsáno World Judo Championships 2026 Baku, Azerbajdžán, dnešní datum, a z druhé strany je vyrytý Baku a International Judo Federation a je moc krásná.
1: Vy jste fanoušek fotbalu?
2: Moc ne.
1: A víte, že vám předával tu medaili mistr světa z roku 1990 Lothar Matthäus?
2: Oni to říkali, takže tak nějak jsme tušili.
1: Renato, teď, malinkou chvíli potom, co jste vlastně vyhrála, došla jste si, no malinkou, ono jste hodinu čekala na to vyhlášení, tak už vám to došlo? Co jste dokázala?
2: Tyjo, to nevím, jestli to dojde. Zítra, pozítří, jsem za to strašně moc ráda, ale ještě si to asi úplně neuvědomuju.
1: Říká šťastná Renata Zachová, která navázala na bronzový úspěch Michaely Wernerové z roku 1999 v Azerbajdžánu. To ale nemusí být poslední medaile pro české judo. Práce totiž budou ještě Adam Kopecký a David Klamr ve váze do 90 kg a v sobotu pak nastoupí v kategorii nad 100 kg Lukáš Krpálek. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak si v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc dáme trochu místopisu. Projížděli jste někdy z Litovle po staré silnici směrem do Prostějova? Pokud ano, museli jste projet osadou Kaple v Sedle pod Velkým Kosířem. Proč se jmenuje, jak se jmenuje? A další zajímavosti o ní prozradí dnešní rozhlasová pohlednice už za chvíli. Teď ale prozradím, že vám hrát a zpívat budou Alphaville.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Sledujete předpovědi meteorologů? Pokud ano, tak asi už tušíte, že Česko čeká výrazná změna počasí, že to bude docela teplotní sešup. Přes naše území přejde studená fronta, za kterou se i citelně ochladí a přidají se srážky. No a to proměnlivé a chladnější počasí vydrží také o víkendu a zlepšení by možná mohlo trochu přijít až během příštího týdne. Takže dnes si ještě užívám lec, kde třeba i tady na Olomoucku teploty kolem 20 stupňů Celsia, ale už zítra by se to mělo změnit. Ostatně v další výhled přidáme i v předpovědi počasí vždy ve zprávách v celou. To nám ale určitě nebrání, abychom se vydali na výlet třeba do kaple. Kaple je tedy nejen označení menší sakrální stavby, ale určitě také jméno celé osady, která patří k Čelechovicím na Hané na Pruskejovsku. Najdeme ji v takovém sedle, kudy prochází i stará silnice přímo pod Velkým Kosířem. A je to místo, které má za sebou opravdu zajímavou historii, a to právě zjišťoval Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Osada Kaple je součástí vesnice Čelechovice na Hané, ležící na spojnici mezi Prostějovem a Litovlí u hanácké velehory Velkého Kosíře. Je tedy výchozím místem pro výlety nejen na Kosíř, ale i do okolní krajiny. Kdysi se místu, kde stojí dnešní osada Kaple, říkávalo Rytířův vrch. Proč a který rytíř se o to zasloužil, bohužel už nevíme. Jméno Kaple má svůj původ velmi hmatatelný. Již od 17. století zde opravdu totiž kaple stávala. Tehdy zdejší pozemky patřily klášteru svaté Kláry v Olomouci. Na počátku 18. století byla zdejší kaple zpustlá a nebyla využívána pro bohoslužby. Klárisky usilovali o opravu kapličky a zvýšení jejího významu. V roce 1727 ta konzistoř ustanovila kaplana, který však měl jen omezená práva. Například nesměl konat mše v neděli, o svátcích s výjimkou svátku Panny Marie, které byla původní kaple zasvěcena. V neděli a ve svátky se povolovali mše jen při zavřených dveřích a žádný věřící nesměl být do kaple vpuštěn. Kaplan byl navíc podřízen kostelecké faře a faráři v kostelci a ve Smržicích pak vyžadovali, aby občané z Čelechovic chodili na nedělní bohoslužbě jen do kosteleckého a smržického kostela. Věřící zde z popudu vrchnosti postavili pro kaplana obydlí, takzvanou kaplanku. Ta mimochodem stojí doposud a místní dokonce označují jako faru. V této době byla postavena i zdejší hospoda. V záznamech pocházející z této doby se píše, že čelechovičtí hospodáři vždy po vykonané práci na poli ve všední dny spěchali na mši do kaple a po bohoslužbě se všichni sešli v hospodě. Farářům v kostelci, kam byly Čelechovice přifařeny, se to moc nelíbilo. A snad i proto kaple nebyla udržována a postupně chátrala. Po zrušení kláštera svaté Kláry byla v roce 1788 osvěcena a rozebrána. Zdejší obraz Panny Marie ozdobil hlavní oltář kostela v kostelci na Hané a do kostelce se dostala i vyřezávaná zpovědnice. Kaplanka pak byla roku 1789 prodána soukromému majiteli a zbylý stavební materiál byl na počátku 19. století použit při výstavě kostela v Dubanech. Většinou je v historických pramenech uváděno, že osada Kaple byla založena až roku 1789 po rozparcelování tamní části Čelechovického panského dvora. Pozemková kniha v Prostějově však připomíná na kapli nejen již zmíněnou hospodu, ale také kovárnu, a to už k roku 1777. Dále připomíná, že čilý stavební ruch zde panoval již od roku 1784. Na přelomu 18. a 19. století už tady stálo 10 domků s 57 obyvateli. Do poloviny století 19. počet obyvatel vzrostl téměř o další stovku. V té době se opět objevuje v historických pramenech staronové pojmenování obce Rydberg. Nakonec ale převážilo české jméno Kaple. Zajímavé je, že v roce 1820 začali místní obyvatelé budovat v obci novou kapli. Stojí tam dodnes a je zasvěcena andělům stráží. Jiřiním. V roce 1911 ji potom ozdobil i současný kříž. Nedaleko současné kapličky pak najdete i studnu, která byla zde na kopci velmi důležitým zdrojem vody. Do roku 1924 se voda čerpala rumpálem. Teprve v tomto roce byl rumpál nahrazen pumpou. Mimochodem, ve stejném roce byly také při úpravě návsi objeveny základy té původní kaple. Byly prý zkresleny a jsou uloženy v obecním archivu. Osada kaple je pak typickou hanáckou ulicovkou, ovšem z domy na hanácké poměry miniaturních rozměrů. Jejich vizáž trošku připomíná pražskou zlatou uličku a to je další důvod, proč se do osady kaple nad Čelechovicemi rozhodně stojí za to vypravit. Pohlednici z kraje mezi pradědem Hanou, tentokrát z osady kaple pod Velkým Kosířem, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že jsi zakup.

vyčteš v ulici. Tvoje vlasy mezi přenci, tvou vůni mezi tisíci.

Tady je Český rozhlas Olomouc, Richard Miller byl s vámi, tak teď ještě trošku slunce z Jamajky až do 15. hodiny. To vás čekají nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a taky ten podrobný slíbený pohled na počasí. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Benzín i nafta v regionu zlevnili. Městská knihovna Prostějov pořádá přednášku pro seniory. Na olomouckém výstavišti začala podzimní část výstavy Flora. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu zlevnily. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45,40. Před týdnem bylo 60 haléřů dražší. O 2 koruny zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. Nejlevnější benzín prodávají čerpací stanice na Prostějovsku a Přerovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší benzín je na Jesenicku, nafta na Šumpersku. Informovala společnost CCS, která ceny sleduje. Do podkrovního sálu Prostějovské městské knihovny můžou dnes odpoledne vyrazit seniori na přednášku o nejčastějších chybách při používání chytrého telefonu. Seniori se naučí, jak postupovat, když ztratí telefon nebo zapomenou heslo. Cílem je ukázat, jak můžou situaci vyřešit a jak jim předcházet. Pokračuje ředitelka organizace Senior In Kateřina Charvátová.
4: Od 16 hodin a nás čeká beseda v městské knihovně v Prostějově a tentokrát to bude na téma ztracený telefon a zapomenuté heslo bez paniky. A právě s lektorem Vladimírem Horákem se seniori podívají, jak vlastně vyjednat v těchto zmíněných situacích.
3: Nová plastika z dubu a kamene bude od dneška stát na okraji Dřevohostic na Přerovsku. Připomínat má historické hrdelní právo městyse. Podle nezávislého starosty Petra Dostála bude dílo slavnostně vysvěceno v polovině října v rámci hodů.
5: V okolí pohostinství, které se jmenuje Na špici, tam byla stínadla a tak, jak se říká těm trhovcům, kteří byli nepoctiví, tak tam sekali ruce. A ještě v roce 1731 jsme nalezli nějakou zmínku o tom, že tam stála kaplička a takže tu kapličku bychom rádi připomněli.
3: Začala přehlídka českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny Flora Olomouc. Na olomouckém výstavišti potrvá do neděle 11. října do 16. hodin. Hlavní expozice v pavilonu A představí českou krajinu v aranžmá ovoce, zeleniny, květin a okrasných dřevin. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
6: Hlavnej úlohe je tu české profesionálne zahradníctvo. Predná česká floristka Klára Franz Vavříková pri tvorbe expozície vychádza z motivov zeme, slnka, vody a múdrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi.
3: Program podzimní výstavy Flora doplní floristické soutěže a show, gastronomický festival Olima, včetně vyhlášení Grand Prix Flora Košt a soutěží o nejlepší džem nebo mošt. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaj série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zvlněná vozovka je na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. a půl tým kilometrem v pravém pruhu. Projíždějte tam opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme 4,5 minuty po 15. hodině i dál. Pokud možno klidné čtvrteční odpoledne i na cestách. Pokud tam právě v tuhle chvíli jste, dobře dojeďte v zácpách tam, kam potřebujete. Ty zácpy jsou hlavně tady v Olomouci, tak pozor na to. No a pozor také na podvodníky, kteří nás mohou připravit třeba o naše peníze, pokud využíváme mobilní bankovnictví. Jak nenaletět v tomto směru? Tak o tom za malou chvíli budeme hovořit v naší pravidelné rubrice.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Využíváte mobilní bankovnictví? No tak fajn, ale nezapomeňte na to, že bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostým základem.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva

0: byla Sandra. Jak už jsme vás také informovali v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, na dnešek připadá památný den sokolstva a tahle památka se bude připomínat také na různých místech nejen Olomouckého kraje dnes, ale také třeba i v těch dalších dnech, třeba zítra. Co se těch dnešních akcí týče, tak jednu pořádá třeba TJ Sokol náměště na Hané. Dnes pořádá akci právě s tímto názvem, tedy památný den sokolstva. V 18 hodin proběhne před Sokolovnou v náměšti na Hané krátký pietní akt, následně se průvodem za doprovodu sokolské stráže všichni přesunou k Šumici a děti vypustí přinesené lodičky se světýlky. Tak to je památný den sokolstva dnes od 18 hodiny v náměšti na Hané. Zítra si památný den sokolstva můžete připomenout třeba v Přerově. Program začne v 17.15 v Loutkovém divadle Sokola Přerov, a to přednáškou Petra Sehnálka na téma Přerovští sokolové v protinacistickém odboji. Od 18 do 18.20 pak bude následovat pietní akt u Přerovské sokolovny. No a na tento pietní akt pak od 18 hodin a 20 minut naváže tradiční Noc sokolských světel. Zveme tedy také do Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Za chvíli se ale vypravíme na Šumpersko. Státní podnik Diamo chce urychlit likvidaci kadmiových kalů, které jsou už přes 40 let uloženy v plechové hale Vykantic. Vedení obce se bojí, že budova s jedovatými látkami nepřežije zimu. Více za chvíli.

0: det. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak jsme slíbili, tak činíme. Míříme do Vykantic na Šumpersku. Nový plán na likvidaci kadmiových kalů uložených více než 40 let v plechové hale na okraji Vykantic na Šumpersku posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z obce letos. Likvidaci kalů obyvatelé Vykantic požadují totiž dlouhodobě. Mají strach z ekologické havárie. Podle vedení obce by hala nemusela přežít nadcházející zimu. Podrobnosti pro nás v Českém rozhlase Olomouc zjišťoval a teď také poví kolega Michal Poláček. Vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak už zaznělo, vedení obce má obavy, že hala plná nebezpečných chemikálií nepřežije nadcházející zimu. Proč?
1: Vykantice leží pro představu nedaleko Brané či Starého Města a jsme už tedy v Jeseníkách, kde na podzim a hlavně v zimě panují horší klimatické podmínky. Hala tak musí čelit porivům větru anebo náporům sněhu. Přitom už v loni se místní báli, že hala zimu nevydrží, vzpomíná nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlařík.
2: Ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. Já jsem chodil tu halu kontrolovat osobně, procházel jsem to okolo a skutečně ta hala už vydává takové zvuky. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly. A nevíme, co bude letos, jaká bude zima letos. Máme obavu z toho, že by ta hala to nemusela konstrukčně vydržet a mohlo by dojít k úniku těch látek, které tady jsou toho kadmia do životního prostředí.
1: Sám Libor Sedlařík po letošních volbách v čele Vykantic končí a stejně je na tom i zastupitel Josef Švan, který připomíná, jak silný vítr může do Vykantic přijít.
3: Nejhorší tady je, že přijde ze spodu ten jižní teplej vítr. To je potvora, ten ne severák, ale ten jižní, ten s tím zamává. Když to přijde a pěkně to sedne, tak to teda tady je hukot.
0: Odvoz kalů z Vykantic se v minulosti už několikrát řešil. Jak to tady aktuálně vypadá?
1: Ve hře jsou dvě možnosti. Tou první je plán, který má státem vybraná firma kaly zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci však ještě požadují posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Kdy o ní bude rozhodnuto, není v tuto chvíli jasné. Požadavek na posouzení vlivu na životní prostředí však vykantického starostu Libora Sedlaříka zarazil.
2: Ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme. Na té skládce by to de facto už být mohlo. Pokud se něco stane tady a kdyby došlo k tomu masivnímu úniku, tak tady po těch vodních tocích to je schopno otrávit vodní toky, okolní životní prostředí až do Černého moře.
1: A tou druhou možností, jak nebezpečné chemikálie z Vykantic dostat, je nový projekt, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
4: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky, tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
1: Ještě doplním, že Ministerstvo životního prostředí pak o projektu státního podniku Diamo podle své mluvčí Jany Šilerové může rozhodnout zhruba v horizontu jednoho týdne.
0: Na závěr připomeňme, jak se vlastně kadmiové kaly ve Vykanticích ocitly.
1: Kadmiové kaly ve Vykanticích ukládal podle dostupných informací už od roku 1984 do roku 2001 národní podnik Rudné doly Jeseník. Navezené jsou do na pohled obyčejné plechové haly, která stojí kousek od silnice v kopci nad příjezdem do obce. Od nejbližších domů ji dělí řádově stovky metrů. Malou část kalů se z Vykantic podařilo odvést v roce 2025, ale pak byla jejich likvidace zastavena kvůli vyřízení dalšího povolení. Aktuálně tak v hale zůstává na 157 kontejnerů s nebezpečnými chemikáliemi.
0: Říká reportér Michal Poláček a určitě se budeme těšit také na reportáž v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Můžeme?
1: Můžete, určitě.
0: V zítřejším vysílání poslouchejte nás.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: z místa.
1: Lacrosse je stará indiánská hra pocházející z Kanady. Ve 30. letech ji poprvé zkoušeli na našem území skauti a postupně se z ní vyvinul sport, jehož česká podoba se hraje dodnes. Právě před 40 lety vznikla z Hecu první oficiální lacrosseová soutěž mezi družstvy tehdejších tábornických oddílů v Zábřeze. Byla první soutěží na Moravě a druhou v celém Československu. Ve vzpomínkách tehdejších účastníků si dřevní doby lacrosse v Zábřeze připomeneme a podíváme se také na to, jak to tam vypadá s lacrossem dnes. V dalším díle cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

se přehoupli jednou minutou přes 3:15. Tak co s načatým odpolednem, případně večerem? Samozřejmě můžete zůstat s Českým rozhlasem Olomouc. Co vám všechno budeme nabízet, tak o tom ještě budeme hovořit. Nebude chybět poslední ze 4 předvolebních debat s kandidáty do komunálních voleb tady v Olomouci ve statutárním městě. No ale třeba v takovém šumperku si můžete užít večer pro duši s Petrem Vášou a fyzickým básnictvím. Petr Váša je básník, prozaik, muzikant, výtvarník, performer, také zpěvák kapel Tysičáci a Jasná páka. No a pokud byste chtěli na vystoupení pro duši s ním, tak můžete šumperk, klášterní kostel, zvěstování Panny Marie a tahle akce tam začíná právě dnes a ještě se podíváme na čas, je to 19. hodina. No třeba v takovém Jeseníku, tak tam můžete přijít na besedu s Gabrielou Brázdovou, je to spisovatelka a představí vám svůj prozaický debut s názvem Hody. Beseda s ní se bude konat v knihovně Vincence Priznice v hudebním sále v Jeseníku právě dnes od 17. hodiny a 30. minuty. A třeba v Prostějově, tak tam dnes po celý den slaví Den seniorů, ale můžete zajít také na divadlo. Divadlo Palas Praha vystoupí v Městském divadlu Prostějov dnes od 19. hodiny s brilantní konverzační komedií Vedlejší účinky. Účinkovat budou Klára Cibulková, Michal Dlouhý, David Novotný, tedy Prostějovské divadlo dnes od 19. hodiny. A tady v Českém rozhlase Olomouc v tom nejbližším čase velmi zajímavé téma. Nesmrtelnost. Co myslíte, existuje věčný živočišný druh? Zjistíme za chvíli.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

květin, plodů, také hortikomplex potrvá až do neděle. My vás na podzimní flóru budeme zvát také v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady za 3,5 minuty v 16 hodin. Pak už vás čeká pravidelná humoriáda. Hostem dnes bude Otakar Brousek a nezapomeňte po 17. hodině další předvolební debata, poslední ze 4 před komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce. A dnes vám představíme lídra olomoucké kandidátky Občanské demokratické strany, dále nezávislé kandidáty levicové Olomoucko a Občanské hnutí Přísaha. Poslouchejte po 17. hodině. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouckém kraji klesla v září nezaměstnanost. Škoda z kyberpodvodů v regionu je letos už 280 milionů korun. Podzimní výstava Flora nabízí i květinové expozice v olomouckých historických památkách. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla v září o desetinu procentního bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21,5 tisíce lidí. Pokračuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
2: Zářijový vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji ovlivnil především tradiční příliv čerstvých absolventů škol, kterých se během měsíce zaevidovalo 811. K poslednímu zářijovému dni evidoval úřad práce v kraji celkem 1439 absolventů, z toho 261 mladistvých do 18 let.
0: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců zaznamenali více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Tehdy v kraji přišli poškození o 276 milionů. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní, uvedla koordinátorka prevence Zuzana Slabá. Nejčastěji poškozené připravili o peníze falešní bankéři, podvodné investice, falešné e-shopy, podvodné odkazy nebo webové stránky, které na první pohled vypadají jako skutečné. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
3: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
0: Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami ve městě. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Kvetinové inštalácie nájdete v kapli Božího tela, ktorá je súčasťou bývalého jezuitského konviktu a dnes umeleckého centra Univerzity Palackého vo vile Primavesi a v kostole svätého Michala. Každá z týchto pamiatok sa na niekoľko dní premení na jedinečný priestor, v ktorom sa história stretne so súčasným floristickým umením.
0: Sport. Judista Adam Kopecký do čtvrtfinále mistrovství světa v Baku nepostoupil, ve třetím kole podlehl Francouzovi Mitrovičovi. David Klamert ve stejné kategorii do 90 kilo vypadl hned v úvodu šampionátu, když prohrál s Francouzem Ngaiapem Ambuem. Pro Klamerta to byl poslední zápas kariéry.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16, v Jeseníkách okolo 8 stupňů Celsia a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvlněná vozovka je na D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27,5 kilometrem v pravém pruhu. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humor jáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o tak Rembrouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu. Ano, ano.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, Do dneška.
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo,
1: jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jirina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, panu Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála, jak jste říkal, Ačko, myslím, že?
2: Jo, Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: Já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouze.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zastrávnice, prosím o tím Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte. Jo.

0: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
1: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
0: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
1: No Marta!
0: K tý já jdu po vás.
1: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takový šikovnej.
0: Vy ho znáte, jo?
1: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný, že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk.
0: Tak to už si sama řekněte, no, tak.
1: No, těžký.
0: No tak já jsem v podstatě připravený.
1: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
0: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
1: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak jste to... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový. Že jo?
0: Prosím vás, vidíte, ten je na baterky.
1: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
3: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale... otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska...
3: Kdy vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, teď je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží. Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu a vy si vybíráte na telefonu 730 031 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: Nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se rozčilovat.
6: Možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšeno.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko. A můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu. Bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc.
7: No.
1: Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano. No a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no, tak
2: krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako, dojít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podíval, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
4: On přišel, ten Franta vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantichu,
4: a říkám, Franto, neměli bys mít, to bude průšvih, nebo bejt, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantichu.
4: Ty ti Italové, kako se sučet, eh? Io devo forza di mandare, che sono raso, si riesco a innamorare, mi vendichero questo oltranjo, con la gelosia, so che tu...
3: Já nemám Frantika tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku,
4: říkám, Franto, pojď už, nechoď, jde to gauner, nechoď,
3: Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Frantíku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera, soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? Kam nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano, vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní vody, mámo seknou, Miro, mámo seknou, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám vlastní vody, ty vole, ten jede, ten valí, Miro, kam bereš šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývává, jo, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšení.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v regionu klesla. Nové zázemí pro výuku bojových sportů a střelby má střední průmyslová škola v Jeseníku. Moravská filharmonie Olomouce dnes vzdá poctu Václavu Havlovi. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v září klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Práci si v regionu na konci září hledalo více než 21,5 tisíce lidí, to je o 370 méně než v srpnu. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy Olomouckého kraje mělo Jesenicko, nejnižší Olomoucko. Dnes o tom informoval Úřad práce České republiky. Nové zázemí pro výuku oboru bezpečnostně právní činnost využívají studenti střední průmyslové školy v Jeseníku. V prostorách bývalého atomového krytu jsou dvě cvičné střelnice a tělocvična s učebnou. Projekt stál podle ředitele školy Jiřího Viterny zhruba 1 000 000 korun.
3: Pracovali na něm kromě učitelů odborného výcviku samozřejmě i učni. Pracovali na něm i údržba, takže vlastně veškerý zaměstnanci školy. Chtěli jsme zase získat nějakou přidanou hodnotu pro tu školu a pro ten nový obor a chtěli bychom tady tenhle prostor využívat kromě té hlavní činnosti, to znamená vzdělávání, i pro doplňkovou činnost, to znamená nabídnout ho firmám, jednotlivcům.
2: Moravská filharmonie zahájí dnes v 19 hodin v sále Reduta výjimečný koncert věnovaný nedožitým 90. narozeninám prvního českého prezidenta Václava Havla. Zazní i evropská premiéra kompozice současného amerického skladatele. Hostem večera bude diplomat a spolupracovník Václava Havla Michal Žantovský. Pokračuje mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
4: Stěžejním bodem slavnostního večera bude evropská premiéra orchestrálního díla Život v pravdě, kterou památce českého státníka věnoval současný americký skladatel Joseph A. Santo.
2: Beseda s umělci začne před koncertem v 18 hodin v Mozartově sále. 10 druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude v sobotu doprovázet benefiční den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Za kotlíky se postaví během tradiční akce osobnosti kulturní i sportovní scény, jako režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů, uvedla Veronika Močková ze střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc.
1: Sport.
2: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tip Sport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 18:30. Už za půl hodiny začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačnou, teploty 12 až 16 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na zvlněnou vozovku na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. 5. kilometrem v pravém pruhu. Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete mít na D1 u Lipníku nad Bečvou ve směru na Brno. Dělníci kontrolují, případně opravují mosty mezi 297. a 296. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Je tu poslední debata ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce, které jsou plánovány na 2. říjnový pátek a sobotu. Do dnešní debaty, jejíž složení určil los, jsou pozvány tyto kandidující subjekty. Koalice pro komunální volby stran Levice, KSČM a nezávislých kandidátů Levicové Olomoucko, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Robert Pokorný. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dále je tu také Občanská demokratická strana, za kterou je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Jan Vašíř. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A také Občanské hnutí Přísaha, za kterou je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Marián Jašek. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, na úvod vás poprosím o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority. Nejprve oslovím Roberta Pokorného za Levicové Olomoucko.
2: Děkuji, ještě jednou dobrý den. Proč kandiduji jako lídr Levicového Olomoucka? Nejprve bych si použil nějakou superkrátkou verzi, jenom ve stručnosti. Za mě je v politice příliš mnoho škrobu, přetvářky a chybí tam humor a upřímnost. Kdybych to měl rozvést trošičku, tak z dosavadních vystoupení všech politických subjektů tady v rádiu musel posluchač nabít dojmu, že Olomouc je nejenom dobrým místem pro život, ale možná vůbec tím úplně nejlepším. Zborově by možná mohli všichni přespívat píseň z filmu Lego Movie Všech, no je tu boží, až na to parkování teda. Já kandiduju jednoduše proto, že se na život v Olomouci dívám očima operátora výroby Burešovy mlékárny, kterému spolknou 70% mzdy náklady za bydlení v jednopokojáku. Chci tedy zastávat zájmy víc jak poloviny voličů, kteří jsou dosavadní politikou radnice tak znechuceni, že rezignovali na své základní demokratické politické právo prostřednictvím voleb něco změnit. A není se čemu divit po letech, kdy město vedli oranžoví, modří a v posledních letech ABčkoví klientelisté. Přesvědčit obyčejné lidi, že mají volby smysl, bude ovšem běh na dlouhou trať.
1: Říká Robert Pokorný za LOL a o to samé poprosím Jana Vašíře za ODS, tedy proč kandidujete a jaké jsou vaše priority?
3: Tak dobrý den ještě jednou i ode mě. Já kandiduji z jednoho prostého důvodu, nebo jako ODS kandidujeme. Dívejte, v posledních letech nabýváme dojmu, že Olomouc začala nějakým způsobem stagnovat. Že sice se nám tu stále krásně žije, je to krásné město, já vždycky z radosti říkám to nejhezčí na světě, ale máme tu problémy s dostupností bydlení, s parkováním a dopravou, padá na nás trošku stárnutí populace, ta demografie je nevyhnutelná, samozřejmě. Máme to město, má obrovský potenciál v tom, že každoročně tady na univerzitě studuje 23 tisíc mladých lidí, ale i přesto tito lidé to město opouštějí v prvé řadě právě proto, že tady je problém s dostupností bydlení. Je to problém celé mojí generace, je to něco, co urgentně potřebujeme řešit, co řešení určitě má, za nás jednoznačně pravicové. A do toho já chci jít a do toho se chci pustit.
1: Říká Jan Vašíř za ODS a jako třetí do party je dnes s námi Marián Jašek za Přísahu, takže i vás poprosím, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority?
4: Rozhodl jsem se vstoupit do politiky až v pokročilém věku. V současné chvíli je mi 61 let a vstoupil jsem do politiky proto, že se mi nelíbí určité hádky, to, co se děje nejenom tady v Olomouci, ale co se děje v celé republice. Jako takový se mě líbil nejvíc program a zásady hnutí Přísahy pana Šlachty, s kterými se ztotožňuji a proto jsem se stal členem Přísahy. Jinak samozřejmě to, co říkali kolegové, všechno platí u mě. Všechny ty problémy v Olomouci, o kterých se tady mluví, tak víme o nich, teď je ne. Teď je potřeba, abychom se po volbách domluvili, jak to všechno vyřešit.
1: Říká Marián Jašek za Přísahu.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, jaký dopravní problém Olomouce byste označili za nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit? A jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a také chodci? Jako první dostane slovo Jan Vašíř z ODS.
3: Parkování určitě vnímá jako největší problém v tomto městě každý, kdo se tady potřebuje pohybovat automobilem. Je to nekonečný boj o místa, je to nekonečné hledání místa, proto prvním řešením a skutečným řešením toho, jak tenhle problém napravit, je ve vybudování nové kapacity pro parkování. Za nás jsou to určitě nový parkovací domy, zejména na velkých nebo na silnicích na příjezdových silnicích od jiných velkých větších měst, jako je třeba ze Štemberka, jako máte od Ostravy, tam je připravený projekt na ulici Lipenská, krásný parkovací dům, kde můžete auto odstavit, máte tam tramvajovou trať, nastoupíte, jedete do města. To je první podmínkou pro to, abychom vůbec se k nějakému řešení, skutečnému řešení dostali. Druhou podmínkou je to, že ano, bude se muset zavést nějaká plošnější, ne-li úplně plošná regulace na současné parkovací místa či ulice ve městě, protože musíme nějakým způsobem ty řidiče, řekněme, požádat takovouto cestou o to, aby si ty auta skutečně v těch parkovacích domech, případně P plus R parkovištích odstavili a dál do toho města nepokračovali a využili tu hromadnou dopravu. To znamená zavedení těch takzvaných modrých zón, to znamená celoplošného nějakého spoplatněného parkování po celém městě. My ale říkáme, že ani takovým způsobem nedokážeme lidem garantovat, že u svého domu nebo bydliště zaparkují, a v takovém případě my nechceme zavádět nějakou regulaci, která bude ve své podstatě jenom další městská daň, čili že z jejich kapes budeme tahat peníze, aniž by měli jistotu, že vůbec to parkování stejně naleznou. Čili my říkáme, že minimálně parkovací karta na první vozidlo má být určitě zdarma. V tomhle je to naše řešení. Všechno tohle, toto, aby fungovalo, je potřeba mít i moderní, kvalitní MHD. MHD v Olmouci je dobrá, je příjemná, lidé ji rádi využívají. Nicméně má určitě aspekty, které jsou trošku, v kterých trošku olmoucké MHD zaostává, bych řekl, a to je rozhodně něco jako elektronický nákup jízdného. Aplikace pro MHD je v této podobě, kterou máme dneska, velmi slabá. Každý, kdo opouští Olmouc a jezdí do jiných měst, tak určitě ví, že třeba v Praze je naprosto triviální záležitostí v lítačce se nakoupit jak krátkodobou, tak dlouhodobou jízdenku. Je to něco, co bychom v Olmouci také do budoucna rádi zavedli. Pokud se bavíme o těch ostatních prostředcích dopravy, tak samozřejmě cyklostezka je to o tom nějakým způsobem dobudovat nějaké ty cyklostezky a navázat na ně tak, aby i cyklisté měli bezpečný prostor pro svůj pohyb.
1: A jste pro sdílená kola?
3: Rozhodně ne v tom modelu, který navrhovala poslední rada.
1: Říká Jan Vašíř za ODS a stejně se budu ptát i Mariana Jaška za Přísahu. Jaké dopravní problémy Olomouce byste označil za ty nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit? A také, jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci?
4: Tak za Přísahu je určitě prioritní vybudování odstavných parkovišť. Jak jsem se doslechl, tak jedno vybudování odstavného parkoviště se chystá na západě Olomouce, někde v lokalitě Neředín, kde jsou snad odkupovány už pozemky a ta příprava na to odstavné parkoviště tam začíná fungovat. Samozřejmě má to výhodu v tom, že je tam přímo napojený na tramvajovou linku, která končí u Hřbitova. Dovedl, a musím si to tak umět představit, další záchytné parkoviště na východní straně Olomouce, to znamená někde v lokalitě mezi Hodolanama a Holicí, ale s tím to by souviselo pravděpodobné prodloužení tramvajové linky do této lokality na toto odstavné parkoviště, protože nic si nenalhávejme, tramvajová doprava v Olomouci je ta nejrychlejší, jak se dá v současné době Olomouc projet. Tím narážím, že na to, že Olomouc pro automobily se stává obzvláště ve špičkách naprosto neprojezdnou, a než dojedete z východu na západ, tak vám to zabere 3/4 hodiny. Problematika parkování na

0: rozpočtu města Olomouce, ale pak je důležitý, abychom dohlíželi na to, aby cyklisté skutečně tyto cyklostezky využívali a nejezdili po chodnicích nebo po pruzích určených výhradně pro motorová vozidla.
1: Mluvil jste hodně dobře o tramvajové dopravě, to znamená, protože se v současné době hodně mluví o tom, jestli se bude rušit nebo naopak rozšiřovat, takže jaký je váš postoj k tomuto rušit nebo rozšiřovat?
0: Můj postoj je rozhodně rozšiřovat, samozřejmě v závislosti na možných dotacích, ať už z Evropské unie nebo z určitých fondů. Myslím si, že se povedlo, by to trvalo dlouhou dobu, rozšířit linku na Nových Sadech a myslím si, že přináší Olomoučanům dost podstatný zkvalitnění dopravy do těchto míst.
1: Říká Marian Jašek za Přísahu a také Roberta Pokorného za levicové Olomoucko. Se zeptám, jaký dopravní problém Olomouce byste označil za nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit a také jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci.
2: Tak my rozhodně nejsme v otázce dopravy Olomouci pro udržování nějaké umělé rovnováhy. Jednoznačně preferujeme neautomobilovou dopravu, proto máme v našem programu maximální podporu MHD, ať již rozšiřováním počtu autobusových pruhů, předností na křižovatkách, budováním dalších tramvajových linek, rekonstrukcí těch stávajících, nasazováním častějších spojů a v neposlední řadě jízdným zdarma do 18 let, starším pak nejprve za symbolickou cenu a do budoucna taktéž zdarma. Těžko si myslím, že nás někdo může obviňovat z populismu. My jsme socky, jsme hrdí na to, že jsme socky, reprezentujeme socky a proto sockou sami jezdíme. A nepřijde nám samozřejmě normální, když tříčlenná rodina, když jí vyjde levněji cesta do kina autem než tramvají. Rádi bychom taky ve větší míře upřednostňovali cyklodopravu, k tomu je ovšem nutné Olomoučany nejprve vychovat. Rozumnou cestou je podle nás bezplatné využívání sdílných kol, včetně dětských teda, a to zcela v režii města. V otázce parkování víceméně panuje shoda celým politickým spektrem, že řešením jsou záchytná parkoviště na okrajích města. My ovšem zdůrazňujeme, že primárně je potřeba razantně snížit cenu takových parkovacích domů, využíváním nových technologií, zřízením městské společnosti, zabývající se výstavbou pro město obecně tak, aby odpadly náklady na zisk stavební společnosti a zisk developera. Město má, pokud vím, v plánu výstavbu dvou parkovacích domů za asi půl miliardy s celkovou kapacitou 600 vozů. Stačí to? A jaké bude parkovné v takových objektech? Do Olomouce dojíždí za prací cirka 15 000 vozů denně. To je počet pracovníků, bez kterých se Olomouc jednoduše neobejde. Kolik z nich ale odstaví auto na kraji města za 300 korun na den, tak jak se platí v Namiru třeba teďka. A měsíčně pak ti lidé přijdou z výplaty o 6 000. To znamená, to jsou za nás všechno argumenty, proto nezavádět zónové parkování, dokud nebude existovat levná a rychlá alternativa k zajíždění do města.
1: Říká Robert Pokorný za levicové Olomoucko.
3: Komunální volby 2026.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte poslední debatu ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Našimi hosty ve studiu jsou dnes na základě losu Robert Pokorný za levicové Olomoucko, Jan Vašíř za ODS a Marian Jašek za Přísahu. Pánové, zeptám se vás, co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích čtyřech letech udělat pro lepší dostupnost bydlení. Má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské a dostupné byty, nebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory a kde je hranice mezi oběma přístupy? Jako první dostane slovo Marian Jašek za Přísahu.
0: Olomouc nové byty potřebuje, to víme všichni. Z toho důvodu, aby nám neutíkali absolventi vysokých škol, aby zůstávali v Olomouci, aby tady zůstali bydlet, aby se stali rezidenty Olomouce.

0: V tomto duchu bychom potřebovali i městskou bytovou výstavbu. Bohužel městská bytová výstavba, když jsem se díval na čísla, tak je naprosto neuměrně drahá v porovnání s tím, za kolik si může normální byt pořídit developer. Jo, jestliže výstavba teďka bytového domu o 29 bytech na ulici Janského vyjde na 187 milionů, tak je to pro mě velmi nepředstavitelné číslo, když si to převedu na jednotky bytů v korunách. Proto si myslím, že městská výstavba je potřeba, ale za podstatně nižších částek. A nebránil bych se v spolupráci s developerama domlouvat se na podmínkách takový, aby každý developer mohl nabídnout v rámci svého developerského projektu nějaké byty pro město. Je možná i podpora družstevního bydlení, bohužel asi v této chvíli Olomouc nemá vhodné podmínky na to, aby mohla toto družstevní bydlení podporovat. A vůbec Olomouc s pozemky pro bydlení je na tom dost špatně.
1: Říkal jste, že by Olomouc měla více stavět právě kde? Máte nějaké typy?
0: Mám takový jeden typ, který by šlo se snad domluvit s armádou České republiky, protože spousta ploch i ve vnitřní Olomouci, které patří armádě České republiky a nejsou využívány, myslím si, že leží zbytečně ladem, tak jednat o nějakém převodu nebo odkupu a na těchto pozemcích se snažit vybudovat nějaké městské bydlení, samozřejmě pro potřebné pro lidi v nouzi nebo i pro mladé začínající rodiny.
1: Říká Marian Jašek za přísahu a stejná otázka i na Roberta Pokorného za levicové Olomoucko, to znamená, co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení a je to stavět má město, anebo naopak soukromí investoři a kde je hranice mezi těmi oběma přístupy?
2: Tak my bychom bytovou krizi chtěli řešit především aktivizací nevyužívaného bytového fondu v Olomouci, podporou družstevního bydlení ze strany města a především vytvořením městské stavební společnosti. Takovým ideálem je pro nás Vídeň s 20% městskými byty, 20% družstevními byty. Podpora developerů podle nás povede pouze k výstavbě dalších investičních bytů, proto bychom soukromým investorům žádné zvláštní podmínky nevytvářeli. Je nám sice developerům líto, chápeme, že taky musí platit účty. A když přijde složenka na splátku 3-patrové jachty nebo 3 skáče, tak to z něčeho zaplatit musí. Přesto však vidíme cestu v nuceném odkupu bytů nesloužících k trvalému bydlení. Podle nějakého středního odhadu bych v Olomouci mohlo být až 6,5 tisíce. Nabízí se samozřejmě otázka, kde by na to město vzalo. Ovšem v případě, že podmíníme užívání bytových jednotek lidmi s trvalým bydlištěm v univerzitní Olomouci, může dojít k navýšení městského rozpočtu o cirka 500 milionů ročně z rozpočtového určení daní, což třeba můžeme srovnat se snahou radnice, která 10-tisícovým příslibem za přepsání trvalého bydliště získala těch milionů asi 42, přestože deklarovala, že by ráda získala až 25 milionů. Když už jsem začal mluvit o hospodaření radnice, rád bych uvedl několik čísel. Jsou důležitá především k vytvoření představy, jak by mohla Olomouc financovat dostupnější bydlení, kdyby vedení města využívalo veřejné prostředky hospodárněji. Mám na mysli například koupy administrativní budovy na Mirově na Jisově ulici za 400 milionů. Poté, co se minulému majiteli zaplatilo v předchozích letech 200 milionů za pronájem. Určitě víte, že město kupuje poštu na Ladově ulici za 120 milionů. A co je pro mě naprosto zarážející, je přestavba výměníkové stanice na knihovnu v Trnkové ulici za cenu přibližně 10 rodinných domů v celkové výši 46 milionů. To ještě jednou zopakuji. Přestavili jsme výměníkovou stanici na knihovnu za 46 milionů. Na druhou stranu pak město odmítne koupit objekt Hanácká kasárna se 450 místnostmi za 91 milionů.
1: Takhle to je. Robert Pokorný za levicové Olomoucko, jasná čísla. Slovo dostane i Jan Vašíř za ODS. Co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení a má Olomouc sama především stavět, anebo naopak dát větší prostor a vytvářet podmínky pro soukromé investory?
3: Máme tady v Olomouci úplně základní problém trhu a to je, že nám roste obrovský poptávka a nabídka stagnuje. Jediným řešením pro to je navyšovat tu nabídku. To, zda to má dělat město, to je jako podle mě nemyslitelný, protože proto, abyste mohli vůbec nějaké byty stavět, potřebujete kapitál, know-how a pozemky. Pozemky jako takové město samo nemá, nemá na to kapitál a jelikož to není stavební firma, tak nemá ani know-how, jak ten development vlastně dělat. Čili je jednoznačné, že to musí být soukromý sektor, který všechny tyto aspekty má a který to prostě jednoduše umí. Máme v Olomouci uvnitř města obrovské brownfieldy a již dnes připravené projekty, které by na trh mohly přinést stovky až tisíce bytů. A to se bavíme o Nové Velkomoravské, to se bavíme o Pražské, u Globusu, to se můžeme bavit o Smetana parku na Fibichové. Tohle to je za nás jednoznačně ta cesta, jak na trh dostat nové byty, dostatek nových bytů pro to, aby nějakým způsobem ustoupil ten tlak na růst té ceny. Jak toho chceme docílit? Hele, v podstatě je to dneska už takový celorepublikový evergreen, kdy se o Olomouci říká, jak špatně se s městem o podmínkách té výstavby vyjednává, jak je město v nějaké reakci na to pomalé. My jednoznačně říkáme, že potřebujeme být odvážnější a rychleji měnit územní plán. OK, pokud se bavíme o nějakých plánovacích smlouvách, město má mít lidi, odbornost a zase nějakou razanci a schopnost na to si je vhodně nastavit. Pokud se tady bavíme o tom, že jasně model Vídně, to je úplně evergreen, Vídeň je úplně specifická, tam se ten bytový fond buduje 100 let, je to dáno tím, že po válce tam prostě lidi neměli peníze, město odkupovalo pozemky a dneska tu možnost má, v Olomouci jsme přesně naopak, město žádné pozemky nemá, nemá ani kapitál na to, aby od někoho odkupovalo. Takže jde o to zrychlit povolací procesy. Mně v té debatě vždycky chybí ještě jedna věc a to taková jako technicko-ekonomická analýza toho, vlastně kdybychom třeba navýšili nadzemní podlaží u těch budov, kolik by to vlastně přineslo nové jako hrubé podlažní plochy, jo? Protože bavíme se často o tom, že některé projekty tady stojí na tom, že tam jsou stížnosti, nebo že má někdo obavu z toho, že ztratí nějaký výhled určitým směrem na město, nebo za město, nebo na panorama města. OK, je to validní argument, ale na druhé straně položíme taky ten ekonomický. Že můžeme také říct, že u některých projektů to může znamenat několik kusů bytů navíc, což ve své podstatě zase zlevňuje ten projekt jako samotný. Jasně, město by si mohlo říct o to, že chce z nějakých projektů nějaké byty pro sebe, ale pozor na to. Ve výsledku ty byty zadarmo pro modrý oči, krásný oči, jakýkoliv politika neudělá, nakonec to zaplatí všichni ostatní, kdo v tom bytovém domě ty byty budou kupovat.
1: Říká Jan Vašíř za ODS.
4: Komunální volby 2026.
1: Pánové, třetí otázka. Má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce? A která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Začneme u Roberta Pokorného za LOL.
2: Tak, když se bavíme o těch velkých projektech, my jsme jednoznačně pro kompletní rekonstrukci plecharény s celým areálem, především proto, že to je levnější a město by tím investovalo do vlastního majetku. Megalomanský projekt na Velkomoravské, ať si bude developer bez veřejných prostředků. Dalším takovým okruhem je debata o sportovní hale v Nemilanech. My bychom místo toho raději investovali do rekonstrukcí školních tělocvičen. Některé předbudovali tak, aby rozměry splňovaly kritéria sportovišť pro určité kolektivní sporty. Umožnili bychom tak při školách vznik mládežnických akademií. To, co nám chybí, ale samozřejmě nejvíc a považujeme to za naprostý základ, je investovat do pevně ukotvených fotbalových branek, košů na basket, plácku na inliny, doslova za každým panelákem nebo větší bytůvkou. Jestliže se ovšem bavíme o penězích na sport, je nutné zmínit jednu oblast, kterou zde ještě nikdo nerozebíral a kterou považujeme taky za dost důležitou. Podle nás by město mělo začít vynakládat adekvátně vysoké prostředky do vytvoření sítě kvalifikovaných trenérů mládeže všech sportovních klubů na území Olomouce, a to už od Benjaminku. Nic nedokáže znechotit celoživotní lásku ke sportu víc než trénující zamindrákovaný tatínek, který chce být nejúspěšnějším trenérem mladších žáků v okrese. Využijeme toho, že nám lidské zdroje produkuje přímo v Olomouci fakulta tělesné kultury. A jestliže nás rekonstrukce plech arény vyjde na polovinu toho, co bychom přispívali Redstone na multifunkční halu, pak nám může zůstat až nějaký 2 miliony měsíčně na profesionální sportovní přípravu olomouckých dětí.
3: Tam to hodně vázne, protože je to asi největší problém. Docela prestižní kluby v Olomouci končí právě na základě toho, že není na kvalifikované trenéry, kteří by byli placeni a kteří by mohli rozvíjet ty děti. Takže tady vidíte velký problém.
2: Vidím tam velký problém, ale vidím takovou jiskřičku naděje, jak se to dá dělat dobře, třeba v podobě atletických přípravek, kde jsou opravdu podle mě ti trenéři té mládeže na dost vysoké odborné úrovni. Většinou to jsou teda studenti.
1: Říká Robert Pokorný za levicové Olomoucko a stejná otázka směřuje i na Jana Vašíře za ODS, tedy má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce a která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč?
3: Mě vždycky tady v té debatě trošku vadí, že se tam nějakým způsobem, a cítím to v tom možná jenom já, možná nebudete to cítit stejně, ale přijde mi, že tady se vytváří nějaký konflikt mezi velkými profesionálními sportovními kluby a řekněme nějakým tím amatérským sportem. Já jsem předseda amatérského fotbalového klubu a vůbec to tak nevnímáme, ba naopak. My v těch velkých klubech, v té Sigmě třeba v tom fotbale, vidíme určitou aspiraci a třeba i nějaký cíl pro ty kluky, ke kterému vlastně jako míří a proč vlastně ten sport vůbec dělají. A je to jako naprosto zásadní podmínkou toho, že ty malí děti dneska k tomu sportu dotlačíme, protože přece jenom ten volný pohyb dneska hodně soutěží s nějakýma moderníma digitálníma technologiemi, telefonama a tak dále a není to jednoduchá soutěž, vím to z vlastní zkušenosti z toho klubu. Proto si myslím, že Olomouc potřebuje i velký sportovní projekt, velký sportoviště, velký sportovní haly a tyhle si to velký projekty za prvý, protože Olomouc má být metropolí, která toto přirozeně má mít. Má mít sportoviště, kde se můžou odehrávat velký mezinárodní utkání, kde mají mít hokejisté svůj stadion pro první ligu. Když chodíte v kampani po ulicích a ptáte se lidí, co v té krásné Olomouci vlastně jim tak trošku vadí, nebo co by tady je ostudou, s kterou je potřeba něco udělat, tak ta plecharena je jednoznačně na prvním místě. Máme tu nějaký projekt nové multifunkční haly na Velkomoravské, která by přesně tyto aspekty splňovala. Musíme to vyřešit. Ta plecharena je v technickém stavu, který je na hranici životnosti. Tady kolega sice říká, že by to stalo polovinu toho, co snad nějaký způsob financování té nové haly na Velkomoravské, to za mě není pravda. Město by se na to muselo počít takové prostředky, kdy již dnes z dluhy, který má, by nebylo schopné splácet, pravděpodobně by takový peníze ani na to nedostala. Za druhé bychom museli taky hokejistům říct, že 2 roky by se tady hokej nedal hrát, protože buď by to byla rozsáhlá rekonstrukce, kdy tu halu musíme úplně zavřít, nebo dokonce bychom se dostali do stavu, že musíme postavit novou. Obávám se toho, že bychom se taky mohli s hokejem kvůli tomu v Olomouci rozloučit a je to něco, co si neumím představit, protože byl jsem u toho, když se Mora dostala zpět do extraligy a byl to krásný zážitek a jsem hrdý na to, že takový klub tady ve městě zase máme. Ty menší sportoviště v těch městských částech jsou ovšem neméně důležité. Ta infrastruktura už tam dneska existuje, ale souhlasím s tím, že není jednoduché schánět finance na nějaké rekonstrukce, především toho zázemí. Ty sportoviště jako taková, do těch se v posledních letech investovalo, nějakým způsobem se, řekl bych, zmodernizovali pro potřeby dnešní doby, ale skutečně, a řekl bych, že to je priorita číslo dvě, na menších sportovištích investovat do zázemí.
1: A je pravda, že jenom v letošním roce z Olomouce odešel vrcholový mužský basketbal a skončil vrcholový ženský volejbal, což také samozřejmě ubližuje té možnosti, aby ty děti viděly nějaké své vzory. To byl Jan Vašíř za ODS a na sportoviště se zeptáme i Mariana Jaška za přísahu. Má město dát přednost těm velkým sportovním stavbám anebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce a která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč?
0: Za mě je nejdůležitější, pokud chce Olomouc zůstat kulturním, společenským a sportovním centrem Střední Moravy, tak vybudovat nebo pokračovat v započatém memorandum s developerem budování multifunkční haly v areálu Velkomoravské. Samozřejmě byly tady plány s opravou zimního stadionu, ztroskotali na nedostatku finančních prostředků a nejednotě tehdejších představitelů města. Teď už pravděpodobně se s tímto nedá nic dělat, než pokračovat v tomto memorandu. Co se týká dalších sportovišť, je mi to nesmírně líto, že odešel mužský basketbal z Olomouce. Já si pamatuju ještě pana Válka, když trénoval v Duklu, chodil jsem na Šibeník. Nesmírně mi líto, protože jsem volejbal hrával. To, že skončilo ženský extraligový družstvo, taky myslím, pan Teplý se obrací v hrobě. Bohužel je to pravda, protože ty sportoviště v odpovídajících parametrů tady nebyly. Co se týká nově budované haly v Nemilanech, je otázkou. Samozřejmě cítím, že je to potřeba, ale za jakou cenu? Viděl jsem ten rozpočet. Zdá se mi zase trošičku nadnesený a maximální kapacita pro 300 diváků. Chápu, že asi na ženský volejbal a na mužský basketbal nějaký tisíce lidí nepřijdou, ale 300 diváků se mi zdá málo. Byť ta hala by měla splňovat všechny parametry pro konání mezinárodních utkání. Co se týče těch menších sportovišť, myslím si, že jich bylo v posledních letech vybudováno docela velké množství a za důležitý považuji taky otevření sportovišť při základních školách pro sportování dětí a mládeže o svátcích a o víkendech. To je pro sport mladých důležitý, protože je potřebujeme dostat zpátky ke sportování, aby od těch monitorů odešli a využívali ty sportoviště, která jsou v podstatě denně otevřena.
1: Říká Marian Jašek za přísahu.
4: Komunální volby 2026.
1: Poslouchali jste poslední ze 4 debat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Dnešními diskutujícími byli Robert Pokorný, lídr olomoucké kandidátky koalice pro komunální volby stran Levice, KSČM a nezávislých kandidátů Levicové Olomoucko. Díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji také.
1: Také tu byl Jan Vašíř, lídr olomoucké kandidátky Občanské demokratické strany. I vám děkuji.
5: Děkuji za pozvání.
1: A Marian Jašek, lídr olomoucké kandidátky Občanského hnutí Přísaha. I díky vám.
0: Děkuji za pozvání.
1: Záznam dnešní debaty, stejně jako i dalších 3 tady u nás, si budete moci poslechnout nejpozději do dnešních 19 hodin na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz nebo spíš od dnešních 19 hodin, protože tam budou samozřejmě i nadále ty debaty uloženy. Všem přeji klidný večer.
4: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: výpravě za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
8: 18 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
8: Benzíny, nafta v regionu zlevnily, dřevohostice zdobí plastika připomínající někdejší hrdelní právo. Na olomouckém výstavišti je podzimní část výstavy Flora. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu zlevnily. Litr Naturalu 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 45,40. Před týdnem bylo 60 haléřů dražší. O 2 koruny zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 47,50. Nejlevnější benzín prodávají čerpací stanice na Prostějovsku a Přerovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší benzín je na Jesenicku, nafta na Šumpersku. Informovala společnost CCS, která ceny sleduje. Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost informovat o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti od nápadu upustilo.
9: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
10: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
9: Od nápadu rezort upustil, třeba proto, že podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky více.
11: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
9: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Nová plastika z dubu a kamene ode dneška stojí na okraji dřevohostic na Přerovsku. Připomíná historické hrdelní právo městyse. Podle nezávislého starosty Petra Dostála bude dílo slavnostně vysvěceno v polovině října v rámci hodů.
12: V okolí pohostinství, které se jmenuje Na špicí, tam byla stínadla a tak, jak se říká těm trhovcům, kteří byli nepoctiví, tak tam sekali ruce. A ještě v roce 1731 jsme nalezli nějakou zmínku o tom, že tam stála kaplička a takže tu kapličku bychom rádi připomněli.
8: Začala přehlídka českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny Flora Olomouc. Na olomouckém výstavišti potrvá do neděle 11. října do 16 hodin. Hlavní expozice v pavilonu A představuje českou krajinu v aranžmá ovoce, zeleniny, květin a okrasných dřevin. Pokračuje mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
13: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, které prepája s českou krajinou a prácou polnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi.
8: Program podzimní výstavy Flora doplní floristické soutěže a show, gastronomický festival Olima, včetně vyhlášení Grand Prix Flora Košta, soutěží o nejlepší džem nebo mošt. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaj série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
5: Počasí.
8: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
8: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce, stojí na 239. kilometru před exitem Loštice.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Po zprávách v 18 hodin vám už příjemný podvečer. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Moc se těším na vaše telefonáty, věřím, že už spousta z vás drží v ruce mobilní telefon a vytáčí číslo 221 555 444, abyste se dovolali ke mně do studia a vybrali společně se mnou nějakou vaši oblíbenou píseň na lidovou, dechovou nebo třeba cymbálovou notu. Psát můžete SMSky na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte, že dnes slaví svůj svátek všechny Věry, což je takové časté jméno, vím i o několika posluchačkách, které se takto jmenují, tak věřím, že jim určitě pošlete píseň. Jako první zaspívá Moravěnka, Moravo Moravěnko.

0: Věřte tomu nebo ne, ale během první naší společné písně se ke mně do studia nikdo nedovolal, což vůbec nevadí, času je ještě dost a věřím, že se někdo z vás odhodlá. Mám tady ale za to o to více SMS-kových vzkazů. Dnes má svátek paní Věra Nedbálková z Olomouce, všechno nejlepší a hodně zdraví jí přeje Marie Benešová a dcera z Mohelnice. Hrajeme také jen tak pro radost paní Aničce Dobludová a paní Jiřince Dosudkové. Píseničku posílá taktéž paní Marie z Mohelnice.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Mošťanskí pajtáši připomněli, jaké to je, keď si já zaspěvám. No a zpěvat budete moci i dále, protože bude večer. To vám neoznamuji, věřím, že to poznáte, když se podíváte třeba z okna, ale bude večer je píseň, kterou zaspívá Jožka Černý už za malou chvíli. Ještě předtím ale někoho pozdraví a písničku pošle paní Lída z Olomouce. Hezký den.
1: Krásný podvečer, pane Vilémku, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc, všem moderátorům i posluchačům, a přeji všem krásný poslech této písničky. Já bych chtěla tuhle písničku poslat k dnešnímu svátku Věrušce Halouskové do Bílovic a Věrušce Zímové z Litovle. Věrušky, já vám přeji k dnešnímu svátku hlavně hodně pevné zdravíčko, které obě tolik potřebujete, také štěstí a spokojenost v životě. Dále písničku posílám pro krásný večer panu Jiřímu z Litovle a chci říci, ať se nám zase někdy ozve, budeme se těšit. A Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže, Břeťovi Pískovi děkuji též. Ráda bych s vámi šla na houby, pane Břeťo, a Jendovi ze Štětovic i vám, pane Vilémku. Přeji krásný zbytek dne a další dny a krásný víkend.
0: Moc krát děkuji.
1: Mějte se krásně a naschledanou.
0: Vy také naslyšenou. Pěknou písničku hrajeme opět k dnešním jmeninám, tentokrát pro paní Věrušku Bukovskou z Loštic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí Josef a Jana. No a velké blahopřání letí také za Věrou Bylinkářkou do Olomouce, napsal Břeťa ze Štítů.
2: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.

0: Skupina The Stylist se zpěvačkou Tonyou Graves vznikla už v roce 2009, kdy vydala debutové album, ale záhy se rozpadla. Loňské koncerty však ukázaly, že zájem o kapelu je, což se potvrdilo i v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Tony Graves and the Stylists.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál, není na co čekat, toho času zase tolik není, hodina řekne se, no ale ono to uteče, takže nebudeme zdržovat. Josef Zíma zaspívá, můžete si skočit polku u toho už za malou chvíli. Jiřinka ze Sudkova si vybrala tuto píseň nebo takovou směs písní, pro koho bude, zdravím vás.
4: Dobrý podvečer, já zdravím Český rozhlas Olomouc a příjemného moderátora, který tam dneska je, pan Pospíšil. Děkuji za milé přivítání a chtěla bych pozdravit do Postřelmova, zítra oslaví krásné narozeniny pan Josef Doubrava z Postřelmova. Pepíku, já ti přeji hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a měj se hezky. Ještě bych chtěla pozdravit pan Krácový do Postřelmova, do Rapotina Válkovi, Marušku do Kolšova, Aničku do Bludova, Věrku Jobovou do Postřelmova do penzionu, dneska jsou Věrušky, paní Gronichová, ta málo poslouchá, ale taky ji zdravím. A ještě bych pozdravila Marušku do Mohelnice. Maruško, děkuji za pozdrav a i za Aničku z Bludova. Kde jste byli v neděli? Byli jsme v Kulturáku. Já vám děkuji, pane Pospíšil, a příjemnou službu. Nashledanou.
3: Já děkuji za přání, za zavolání, vám také krásný podvečer. Naslyšenou. Pěknou písničku posíláme naši nejoblíbenější učitelce, paní Věrušce Večerkové z Loštic, také spolužečkám Věrušce Šťastné, Knajflové, Bártové. Přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, píše bývalý žák a spolužák Josef z Červené Lhoty. Hezký čtvrteční podvečer do studia, do Českého rozhlasu Olomouc a také všem ostatním posluchačům posílá ten nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce, ať se vám všem daří. Posílám písničku, užijte si ji, děkujeme moc. No a další přání k narozeninám, pardon, ke jmeninám, samozřejmě je to pro paní Věru Kořenkovou. Hodně zdraví a pohody do dalších dnů přeje Marta.

0: Josef Zíma a muzikanti, pojďte hrát, taková směs několika písní, rychlejších, skočných, tak věřím, že jste si je užili. Pokračujeme dál, teď přijdou na řadu Žadoviáci a také paní Lída Zlichkova. Hezký den.
1: Dobrý den, dobrý večer. Já bych chtěla tu písničku pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lichkova, pro mě Lídu Kulaxlisovou z Lichkova, a ta pásnička patří i vám, pane Vilémku. A je to o té lásce, jak jsem chtěla?
0: Ano, nikoho víc jsem nemiloval, je to tak?
1: No, hodné, děkuji, a ta písnička patří pro vás.
0: Moc krát děkuji. Děkuji, mějte se krásně, naslyšenou. Krásný podvečer do rozhlasu, prosíme pěkně o zahrání a hlavně poděkování za přání k svému svátku všem milým a věrným přátelům, Vlastičce Škutálkové z Krnova, Zdeničce z Holubic, Zdeničce Burešové z Bílovic, váženému panu Břeťovi Pískovi a dalším přátelům. Ještě jednou děkuje vděčná a skromná Věrka Halousková. Další přání k dnešnímu svátku Věrušce Riflerové z Újezdu u Mohelnice. Hodně štěstí, zdraví, lásky svých nejbližších a pohody do dalších roků přeje Boža a Kolářovi. Dobrý den, prosím o písničku a ze srdce posílám velké poděkování Miladce do Přáslavic za hezké přání. Pozdravení posílám také Aničce do Bludova, Jiřince ze Sutkova, Mařence a Františkovi do Hrabové, Marušce do Bludova, Evičce do Modřic, Emilce do Zábřehu a paní Uchytilové Lidunce a Zdeničce s Kočičkou do Hrochova, Julince do Přerova, Marušce do Kroměříže, no a spoustě dalších přátel napsal pan František od Brna. Hrajeme také pro Boženku Fremlovou do Podolí u Mohelnice a také paní Lidušku Vyhlídalovou do Uničova. Písnička by jim měla jen tak udělat radost, jak napsala Majka, tak já věřím, že se to povede. Žadoviáci, nikoho víc jsem nemiloval.

0: o tom, že bude večer, už dnes Joška Černý zpíval. No a tak se podíváme na to, co s večerem a nocí souvisí. Bude to Měsíček, písnička Při měsíčku, kterou zahraje a zaspívá Táboranka. Koho písní potěšíme, to už řekne pan Ivan z Opavy. Hezký podvečer.
1: Jo, pěkný podvečer, pane Viléme. Srdečně zdravím. Dneska bych chtěl hlavně pozdravit paní Irenu v Hulíně. Děkuji za pozdrav. Paní Ireno, jsme rádi, že jste se nám vrátila do vysílání. A hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky jste přejem, ať nám ještě dlouho můžete těšit pěknýma písničkama. Dále zdravím paní Hanku na Lipině, paní Marušku se Štěpánem a paní Aničku v Bludově. Přejem pěkný poslech, jo, pěknou pohodu u tohoto pořadu. A pane Vileme, je to i pro vás. A pro pěkný poslech. Děkuji moc.
0: Já věřím, že i vy si užijete. Díky za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Krásný podvečer, posíláme písničku milé Věrušce Jančekové do Velké Kraše k svátku. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a rodinnou pohodu, píše Zdeňka, Jarka a celá tvá velká rodina. Hrajeme také do sobotí na další Věrce, tentokrát Věrce Dlabajové k dnešnímu svátku. Vše nejlepší přejí Datka a Ruda od Hřiště. No a písničku posíláme také milému Břeťovi a tetičce Drahušce Baťové do Štítů. Posíláme vám krásné pozdravy, hodně zdravíčka a myslíme na vás Jarka a Mirek s rodinou.

0: Pokračujeme dále. Připravena je další poměrně oblíbená píseň. Původně ji naspíval, jak všichni určitě víme, Jiří Schellinger, ale přespívali ji také Božejáci, proto si ji můžeme pustit v pořadu Hrajeme pro radost. Vybrala ji Zdenička z Prostějova. Komu ji pošleme? Hezký podvečer.
1: Hezký večer, Vilémku, vám přeji a písničku pošleme. Janičce Jiřímu do Roštění, Františkovi od Brna, Jirkovi do Litovle, Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, Ladinkovi s Kanárkama a jeho sestře Jindřišce a ještě Vlastince do Krnova. Všem vám přeji hlavně zdraví, zdraví, vše, ať se vám daří a chrání vás andělci strážní. Vilémku, vám děkuji za milé přivítání a písnička je i pro vás a těším se někdy opět.
0: Já také, mějte děkuji. Se naslyšenou. Dobrý den, posílám pozdrav, ahoj Silvo a Maruško z Mohelnice, přeji vám všechno nejlepší, napsal tvůj přítel Adámek. Zahrajeme také Jindřišce do Chropině, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Lidušce z Olomouce, Stanice z Lomnice, Zdeničce z Holubic, Marušce z Kroměříže a Jiřímu z Litovle. Písničku svým přátelům posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Dvě naprosto rozdílná alba představím v pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc. Prvním z nich je žhavá novinka Teorie mizení, kterou vydala brněnská formace Nevermore a Kosmonaut. To druhé je Na světě už nějakou chvíli. Jmenuje se Tajný přání a natočila ho plzeňská bluegrassová legenda Cop. K poslechu vás zvu v neděli 11. října po 15. hodině a u mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ještě nám pár těch minutek zbývá, takže pár písniček ještě zazní. V dnešním pořadu hrajeme pro radost, stále posloucháte Český rozhlas Olomouc. Kdo promluví jako další, která posluchačka se dovolala, je to paní Ludmila z Doubravice. Hezký den.
3: Krásný, taky hezký den, krásný podvečer vám přeju, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc a jsem ráda za milý přivítání a že se zase po delší době slyšíme. A chtěla bych dnes poslat hudební dárek dnešnímu svátku milým děvčatům, věrným dlouholetým posluchačkám Českého rozhlasu Olomouc, paní Věrušce Halouskové z Bílovic, paní Věrušce z Zimové z Litovle, paní Věrušce z Olomouce, Věrušce Rozmanové z Doubravice a třem Věruškám z Moravičan, paní Věrušce Křebské, Věrušce Štenclové a Věrušce Vytázkové. Děvčata, všechnem vám přeju všechno nejlepší k svátku dnešnímu. Hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky, pohody a ještě se mějte krásně. Dlouhý život vám přeji, šťastný. A všem Věruškám taky dnešnímu svátku posílám písničku a Vilemku taky vám.
2: Děkuji vám
3: no,
2: moc.
3: No ale to je tak pro děvčata.
2: A já si užiju také. Já to zvládnu. Děkuji vám moc, mějte se.
3: Děkuji, mějte se krásně a někdy naslyšenou.
2: Budu se těšit. Naslyšenou. Pěkný večer přeji všem posluchačům. Děkuji moc všem za krásné písně. Je to Pohlazení na duši, napsala paní Jana, to jsme samozřejmě rádi. Děkuji Marušce Heroutkové do Senice za hudební dárek. Moc a moc mě potěšil. Zdraví paní Věra. No a hrajeme pěknou písničku další Věrušce Vašinové z Javorníku, opět k dnešnímu svátku. Přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a spokojenosti, napsali kamarádky

0: Povětrné střevíčky hrála a zpívala veselka Ladislava Kubeše. Možná jsem to trošku přecenil ten čas, právě teď nám zbývá přesně 10 minutek do 19. hodiny, no a to už tam moc posluchačů nenacpeme takzvaně, takže vypadá to, že pan Robert z Olomouce bude tím posledním, který dnes píseň někomu pošle. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Bylo by to pro vás do rozhlasu, pro Vlastičku, pak by to bylo pro paní Uchytilovou, pak by to bylo pro Oldu Včelaře, pro Jardu Zezbáře, no pro všechny linkaře a i šuplikáře, i hodně. A písničku jsem vybral na ty Ovce zelené. No dneska se mě v žebikách nedožilo, ale dostal jsem teda hodně těžkou otázku, takže nic z toho nedělám, no beru to sportovně.
0: Tak to je potřeba. Přesně tak. To je potřeba brát to sportovně, no a nemyslet na to a pustit si krásnou píseň, jako je třeba na té Louce zelený.
1: Tak se mějte hezky, moc děkuji za to.
0: Mějte se krásně, rád jsem vás slyšel. Naslyšenou. Písnička bude patřit také Vrátíkovi ze Štenberka. Pro pohodový a hezký večer napsala s pozdravem Maruška. Hrajeme také do domovů, penzionů, v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, Lošticích, Litovli a Července a věřím, že i určitě v dalších obcích v celém Olomouckém kraji. Posíláme písničku všem, také sestřičkám, pečovatelům, celému personálu. Mějte pevné zdraví, rodinnou lásku, porozumění a naději. Napsala paní Hela z Děvčaty. Jak jsem říkal, bohužel ten čas je neúprosný, za pár minut tady bude 19. hodina, to znamená aktuální zprávy, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Byla Morava v židovských dějinách periferií nebo svébytným a vlivným centrem? A je periferie otázkou úhlu pohledu? Odpověď bude hledat 19. ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Od 12. do 18. října nabídne přednášky, koncerty, autorská čtení, filmy i komentované prohlídky. Přijďte hledat odpovědi s námi. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouckém kraji klesla v září nezaměstnanost. Škoda z kyberpodvodů v regionu je letos už 280 milionů korun. Podzimní výstava Flora nabízí květinové expozice v olomouckých historických památkách. Oblačno, teploty až 16 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla v září o desetinu procentního bodu na 5,2%. Bez práce je v regionu zhruba 21,5 tisíce lidí. Pokračuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
4: Zářijový vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji ovlivnil především tradiční příliv čerstvých absolventů škol, kterých se během měsíce zaevidovalo 811. K poslednímu zářijovému dni evidoval úřad práce v kraji celkem 1439 absolventů, z toho 261 mladistvých do 18 let.
3: Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců zaznamenali už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je už teď vyšší než za celý loňský rok. Tehdy v kraji přišli poškození o 276 milionů korun. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní, uvedla koordinátorka prevence Zuzana Slabá. Nejčastěji poškozené připravili o peníze falešní bankéři, podvodné investice, falešné e-shopy, podvodné odkazy a webové stránky, které na první pohled vypadají jako skutečné. Radnice v Třemešné na Bruntálsku opraví své mosty a silnice. Obec dostane peníze z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukce získala Třemešná 60 milionů korun. To je více než celoroční rozpočet obce. Radnice teď vybírá stavební firmy.
5: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Součástí podzimní výstavy Flora Olomouc je tradiční akce Rozkvetlé památky. Projekt propojuje práce významných floristů se známými historickými památkami ve městě. Více mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
6: Sport.
3: Tenista Dalibor Svrčina porazil na turnaji v Šanghaji Camerona Noriho 6-3, 3-6, 6-4 a postoupil do druhého kola. Tam narazí na Argentince Echeverryho.
6: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 8 stupňů a mírný západní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz ve Velké Bystřici na Olomoucku v ulici Na Boudě. Příčinu nehody vyšetřují policisté, hasiči tam uklízejí, projíždějte opatrně. Zvlněná vozovka je na dálnici D46 z Olomouce do Prostějova před Držovicemi mezi 28. a 27. a půltým kilometrem v pravém pruhu. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli stavebním úpravám je na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku převeden provoz do protisměru mezi 8. a 12. kilometrem za exitem Jeseník nad Odrou. Jezdí se tam jen jedním pruhem a kvůli stavebním úpravám je částečně omezeno provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Můj déšť sice nebyl klasický hit Karla Svobody, ale otvíral druhou vinylovou stranu alba Karel Gott 1974 a dnes také 32. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, u kterého vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. Tentokrát s B-stranou desky, jejím šklenotem byla dívka z obrazu Petra Habky a Zdeňka Rytíře.

Další klasická svobodovka s názvem Můj refrén patří spíš do kategorie zapomenutelných. Pokud bych měl zmínit překvapení desky Karel Gott 1974, tak je to skladba Spánku Send Me Day, půjčená od Gladys Knight and the Pips. V originále žádný velký hit, ale česká verze má své kouzlo.

Cítili jste, jak Karel v nahrávce najednou přepnul na úplně jiný level? Přitom doba, kdy se mu hodně líbilo v soulových věcech, už byla pryč, ale asi je to jako s tou jízdou na kole. Na malou chvíli teď opustíme druhou stranu desky Karel Gott 1974. V době jejího nahrávání natočil i singlovou písničku Lásky stárnou, napsanou Milanem Drobným, se kterým před 10 lety nastoupil do Semaforu.

Ať láska má kde kvést. Konečně zase hit Karla Svobody, se kterým Karel Gott vyrazil až do Tokia na písňový festival. Sice z toho byla jen cena útěchy, takzvané třešňové květy, ale byl tam. Před námi už je jen závěrečná skladba alba, jeden z posledních textů Jiřího Štajdla s názvem Ne, ne, ne.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Behárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Behary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím v vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Behary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fanděj, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dechá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190, věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, abych se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihari, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakereben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tady na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba, takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru z Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy, potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, Onivo Zakonos, a jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí, přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem, ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky, tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddila. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejsky a aramejsky a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na kontě má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

vítr niště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: No to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě, jo, v těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gympl, teda to, co jsem studoval já, ten gympl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gymplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, ne. Takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gymplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no.

0: vlasy trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili. A je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskerek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu, Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No, já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou, a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálnej.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká. Nenapadá mě, no. Kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak co měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový, seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se, to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď můžete časově, nebo...
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na zvlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten Takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Friedlandu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Friedlandu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Friedlandu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mě napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf a tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
1: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lovičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal. Nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
6: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích.

0: že kupovat maso ani mléko a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upraviti místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují, ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a Worcesteru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve Worcesteru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, skořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím Worcester, tak není Worcester jako Worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom Worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijem nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru, a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřily firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, V Kralupech nad Vltavou vyráběla

0: tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franckovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo, noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne?
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, jestli je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi s to přes víkend můžou oskoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujonu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek, ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplnění do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtínské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazali rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak. Je.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30, to už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi

0: koukla na děl, já se do nich nedívám. Jo. A to nestačí.
1: No, na děl koukla do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí, tak dále. Být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
0: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
1: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
0: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena 3 dní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
1: Lákadlo.
0: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
1: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
0: Ne po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom pro vysvětlení.
1: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. Pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl.

0: vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K, K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov, T je textil, P je papír, KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
1: PE?
0: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
1: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky.
0: Bylo.
1: No. A některý to kupovali, se pamatuju.
0: Ano.
1: S tím se šmelilo.
0: Ano.
1: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, oni se dobře učili, ty přede mnou.
0: No, ne všichni.
1: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
0: Ty byli takže, takový, no, jo, takový, já byl takový.
1: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
0: ano,
1: tak za mě už byla předsedkyní.
0: A kariéra.
1: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
0: Jako,
1: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned. Tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho. A otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
0: Ano, jo.
1: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propad u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
0: Večírek.
1: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
0: No, a kupovitá oblbovačnost.
1: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, Když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou, ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no tři předměty mám z krku a na zeměpise se sem vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom třikrát týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 15:45 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád, a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá trojku. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
2: Aha.
1: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek, a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly tři věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3. B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7. A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty tři samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říkal, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hát přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenov. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku méně, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a, no a petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: No, rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hají a Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Nervozity. No,
2: nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistickým bojovníkům. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly no. velmi tristní a jo. byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty
3: no, jo.
2: v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo, všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a ty jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejich počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je to čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varpoříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom se vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom světě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 km daleko.
0: Ano, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišel do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Hmm. Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden umí s tím, že je v Anglii, takže je to ještě o složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my líbíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často. Myslím si, že třeba můj třetí syn není nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a žije tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mě hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší nebo spousta dalších drobností, se odehrává hodně. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklostní odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás to držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat si fakty, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3 000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci. Je to za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 30 kilometrů vlastně z té Vystřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu a že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude takto fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žije vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem a všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už ní spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: zajímavé.
1: No je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději, moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju. A prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec. Ta prostě jako se na mě zlobila. Ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě. Akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle. Dělá sociální pracovnici se starýma lidma. Takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas. Ten chodil ke mně ještě nedávno často. A teď už nechodí, protože pracuje. Má takovou práci, dělá finančního poradce. A má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takovej, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka, ještě k tomu dobrá.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na Vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli. Ale když odcházeli, já jsem se vždycky posadila na pouku a koukala jsem. Už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co. Je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano,

0: No, stalo sa, že som tam nechtela ani ísť. Opravdu. No, chodila som radši držiť do práce, pretože som pôsobila ako učiteľka v mateřinkách a tak snažila som sa tiež ten den jak si zapojiť medzi tí deti. Že mne to tak trošku vyplnilo.
1: Janě, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly dvě děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
0: Určitě, určitě.
1: Je to vlastně úplný kontrast, no.
0: No, a když se mě smáli, mami, co bavíš. Když jsme za pět dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se mě vyrání a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
1: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch pět let toho studia, jak to pokračovalo?
0: No, kluk vystudoval pětiletý obor s maturou, a tak to bylo pět let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo, no ale až získal garsovku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji, no a když přišla domů, tak po čtyřech letech, po pěti letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, prostě tak. Protože do teďka, jako jsem měla jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsem to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
1: A jak často se teď vídáte?
0: No, ona bydlí ode mě asi kilometr a půl.
1: Takže často?
0: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíjí, tak dělám práci a no.
1: A jak je to se synem?
0: A syn ten je první a voláme si často, no tak jednou, dvakrát za rok se vidíme. No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci. A má dva roky před důchodem, už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. No tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma pro ně teda já.
1: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku, děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tedy v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
0: Děkuju moc.
1: Opatrujte
0: i když mě
1: se.
0: Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
1: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte ano. Se naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Není nám už 17. písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: pane Hubičku,
1: tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dělím se, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit aj dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo? Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnese s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Já pám, je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotinky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící. A on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nejsou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře, mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii. Jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a nevím, tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy si to nedovedete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě
2: jako
0: kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážily, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mi říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky. Ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mně už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít z domu dřív, než...
1: No. Oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájem, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně potom.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla podruhé, no, tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře,
1: taky
0: Ivetko,
1: odbornou literaturu. Takže
0: já myslím,
1: se nevidíme.
0: Že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, že se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po třech letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně, že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: jo, Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v lázinci a děti v domově, tak to se ne, že tam to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný a potom příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, to 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku moc zhodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jedno za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak se zůstala do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, tady přijá a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený. To je jeden ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a v bytech bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk se natej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné 14 číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No, tak většinou já
0: akce,
1: a teďka už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: Nevím, no a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No, teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospudka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to no, zařídit, aby vás
1: tady to
0: odbydem
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala,
1: no,
0: zdravíme vás,
1: děkuju.
0: Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu loční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude po okolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: Jde to.
1: No.
0: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bod. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě na jedno.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky

0: mám nějaký roky, už mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará teď o zahradu hlavně, no a kterou já mám teda mimo domov. Jako nemám, máme i v kolonii.
1: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
0: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
1: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
0: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částeční úvazek, takže prostě
1: Ani Dano.
0: To tak nějak
1: a chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
1: Ani Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky
0: poslouchalo. Rodina je základ pro mě, jo. A já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína.
1: Kam Dobrý pak? Večer, tady
0: odkud
1: paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prachatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňanech i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkého, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No, já právě bydím v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně jsem mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říká, že byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám, jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. A dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no Prachatice. No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu. Pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla, přeskočila to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří, ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to, dobrý, to je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru. A tam má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v její a v hodě ti jejich už taky děti vylítly z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, mám nabídlím na kopci, nabídlím v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jako jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Nížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky. Všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, zůstal, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mi naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Ale ne, toto se přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly. A jsou tady, zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace je taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek z chudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného? A
1: prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev,

0: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. Ondřej zase přišel k sobě.
0: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
0: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
0: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
0: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána pro Mary z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo pro Mary z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H3.lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně, váš Mark Twain, za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho

tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington, 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky, a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za

0: Jamese, senátora Spojených států. Pane Twaine, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
1: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
0: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
1: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mně je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twaine, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
2: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
0: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
1: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
0: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
1: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle, ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení, a tak ho namazali dechtem, obalili pezím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.